0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
7: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku? Krásný den?
8: No je to tak, dobrý den.
6: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
7: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
8: No tak pojďme třeba Josefa Zímu.
7: Ano.
8: Vždyť je zima.
7: Tak čert ví, proč Josef Zíma?
8: A víš, kdo to napsal?
7: Ne?
8: Karel Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: Polka nám prsty pokouší. Čert ví proč, musíme polku hrát. My víme to už z kola, tou polkou radost volá. A proto ať jde z kola, kdo polku nemá rád.
1: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
2: No a kamarádi.
1: A kamarádi. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi.
2: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
1: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
2: ne, vůbec? Ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
1: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová?
2: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka. A udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
1: Viděl.
2: No tak tam naspívala Měsíční řeku, takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
1: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že si poslechneme zase tu oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořád byl pestrý.
1: A žánru,
0: ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, a my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko. Mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což je... jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co bych k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátků.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátků.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala.
0: Ale zaspívala. Ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka. A tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná. A tentokrát bych doporučil, že by zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? 100 dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky, pásky, vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl myslím poslední koncert
1: poslední, v řadě. Poslední, ano. 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
3: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
2: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
3: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
2: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
3: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř.

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O moda, moda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zas tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodnej člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: a jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo
2: no,
0: napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den v tomto teplém dni.
1: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
2: Dneska je 13.
1: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
0: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou, ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se ho ptal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou a říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá.
1: Ano.
0: Jo? Vy jste to taky režíroval.
1: No ano. Ano, tak ano.
0: Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude, a vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celém tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu, a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu, a je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonce. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, a ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů,
1: ano.
0: Tam, kde končí záda. A samozřejmě zřejmě si to získalo velký obdiv Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako speváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespíváme všelijaké tie amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom, cudzie slova, ozrejmiť ich.
2: Ano.
3: Napríklad, čo ja viem, Hemendex.
2: Ano.
3: Eo ipso. Postmodestam judentutem, myslím. Funikuli, funikula.
2: Inteligent.
3: Tak. Se si bon. Moment, čo je to?
2: Ježišmária.
3: Čo to bolo?
2: Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemôže byť košenka toto.
2: Ešte. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
4: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
5: Bonsoir.
4: Comment ça va?
5: C'est.
4: C'est, qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
5: Si.
4: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché?
2: Dovrei, cioè, ne rozumiem ani slovo.
5: Bon.
4: Ah, c'est si bon, oui, oui.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Tri slova záhadné.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Koho z vás napadne?
2: To sa nedá vydržať.
5: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepšie ako televízia.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Nerobím paniku.
2: Kam sa hrabe večerníček?
5: Listujem slovníku.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: A hľadám c'est si bon. Slovník mám trochu však zastaralý.

0: malice.
1: C'est si bon
0: Aya ouchou si mi
1: Et je t'ai nié
0: C'est si bon
1: Si bon, si bon, si bon I love you
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, tomu opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj,
3: to na pohled, tak to jsou to jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov známý, to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: Ano, anebo Hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žerty.
3: Ano. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni ji tam nepustějí a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. A tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No, jak si je krásně se to domluvil. Ano,
3: to hezký, bylo rychlý.
2: Hezký. Kdo umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba dva.
2: Zdravíme vás oba.
4: Zdraví. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: I taky, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló. My vás slyšíme.
5: Krásné dní odpoledne. Robert Pral 7. Zdravím všichni posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
5: A chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník, zdraví dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu? 731 800 900.
7: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, skoro dobrý kolega, herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože dcera na mě tady povídala, víte?
3: No jo,
8: a já jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Sra to narušila, to hlasování skoro.
3: Zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: Ty. A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prozbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadviazal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: Ja neviem, mohol by som sa...

0: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
1: Nevídali.
0: Prosím, vy ste niečo hovorili?
1: Nemám rada dotieravcov.
0: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
1: Dôležité je, čo ste si mysleli.
0: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
1: Všetci herci myslia na to isté.
0: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
1: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
0: Ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca, no tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
1: Chrapúň.
0: Čo si to povedala?
1: Ne, nevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
0: Počúva, ti takú tresnem, že ti dolámem hnáty, chápeš to ty?
1: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
0: No tak to, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
1: Už je na meko.
0: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolámem hnáty. Ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
1: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
0: Dovolíte, slečna?
2: Prosím.
1: Jej, knáško!
0: No, vidíš ty.
2: A však kto sa vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
0: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
2: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
0: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
2: Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. Ha? Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
0: Nie. Ja, radšej inokedy, fakt, teraz nie.
2: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
0: Ja som Milan.
2: No, a púsa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
0: Ja radšej pôjdem.
2: Poď si sadnú.
0: Naozaj, ja radšej pôjdem, nie.
2: A kam by si chodil?
0: Ja mám...
2: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sadni si.
0: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
2: A však aj ja, ne, to odpodil.
0: Ale ja mám neodkladné, naozaj.
2: Ale no tak prosím ťa, poď ke mne. No neondy sa, mám novú plotnu. Zašpásujeme si. Pod!
0: No s Bohom. Pod! Tak s Bohem, pod! S Bohem.
2: No teda, títo herci. Koľko je okolo toho kriku a keď príde nalamaný chleba, tak pustá do galot.
3: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve spoločnosti Milana Lesici a hlavne Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde prítomný něco společného?
4: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovanština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan Kňažko.
3: Aha, a na oplátku
4: ne,
3: zase? To nepomazujete takto?
4: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
3: Že to nie je potreba.
4: Nie je treba.
3: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hrát činasky, svoji báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
5: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy. Ale takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se Zdeňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Nehoří!
3: Právě, že hoří.
4: Co to stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
4: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma, ty už jsou jak důlní kanáři.
4: A co mám dělat?
3: No nic, co se dá dělat, no? Oni ještě se hejbou teda, nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
4: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra, jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím oheň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prevít. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
4: Ježišmarja.
3: To je den.
4: Voda.
3: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
4: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No, i to tady máte skvělý ještě. Vezva.
5: Díky moc, díky.
3: Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Vláďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, zomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom zomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, zomb, mrtvá kouka, no proto.
4: Vy jste cynik. Zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijdou kucí. Já si tě zmůžu sám pendrek.
4: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Co byste vzplanula, Einzwei?
4: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
4: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Čas, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Venca, jo? Ten měl problémy dlouho toho, s tím.
4: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frajer letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, on rozkop dveře a říká, že se tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím, hasič Zdeněk Izer. Když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále, znovu se nám objevila hospoda.
2: Ano.
1: Pane Knope, a to
2: ano.
1: Je i vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přifařil. Ne, ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Máme nějakou historku z natáčení Hospody v letech 96-97, to běželo, jenom připomeneme.
2: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem Krále, tak tam jsem taky potom
1: hrál. No prosím, co všechno nezbytné.
2: Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice, a to už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
2: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu, a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát, a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, ne, aby si všichni kousek zahráli.
2: Ne, to samozřejmě, v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub,
2: ano,
1: který vymýšlí různé věci.
2: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda, a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potměšil, tak to tam samozřejmě bylo všude jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No, oni by chtěli pokračování totiž.
2: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. Mm-hmm. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn. Mm-hmm.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Beckem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: To máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek,
4: jasně.
3: Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo. Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka. A ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom karnovalském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano, ano, ano. My tak máme rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko? Pana Beka jste chtěla.
5: Pana
3: už
5: Beka.
3: To mám tam. Dobře, nashledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, Míla, ale ne z Prahy 8, ale z Přehovu z Dírněná. A já bych byl, pan Knop bude asi určitě souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma,
5: ano.
7: Chce Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že
5: ano.
7: Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Beka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló?
8: Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo pak volá a odkud?
8: Ester z Amalína.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak
3: docela.
9: Vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak my říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitě takový závažnosti jeho projevům a tak, že je to, někdy je to velice milý.
11: Vy tady mluvíte o režisérech, my máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s věčným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, páč ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hejte, jak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a Teď asi bylo za 10 minut půl osmých, měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhás, lidi padali na hubu přes jídle, prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový... Z toho se už ale nedostali, ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádhernýho a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný a já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím od Dolce Baccio Languide, Carezze, Mentrio, Fenta. Já se to tady naštudu, no a ten pes, jak šel k těm generálkám, no tak ty, to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. To lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, teď mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou Cmíral.
10: Tam se jiný pes.
11: Ten to vydržel.
10: To máš pravdu, pes na jeviště je někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 10 korun večer, no. Měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla. A ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatý, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku, nádherný. A už my jsme nepromluvili. Miloš Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Šestý pardubický obvod čeká hloubkový audit po odvolání starosty. Moravská Třebová hledá zubaře, nabízí i příspěvek na vybavení ordinace. Obnova koupaliště ve Skutči se zpozdí kvůli projektování nové strojovny. A počasí v kraji čekejte polojasno až oblačno, srážky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Je zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní ráno. Hospodaření městského obvodu 6 v Pardubicích prověří hloubkový audit. Rozhodli o tom zastupitelé obvodu na mimořádném jednání. Předtím odvolali starostu Petra Králíčka z uskupení Pardubice pro lidi, který je od června obviněný kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. Králíček tvrdí, že je nevinný a rozhodnutí zastupitelů považuje za politicky účelové. Audit provedou úředníci z pardubického magistrátu. Externího auditora obvod hledat nebude. Moravská Třebová se snaží vyřešit nedostatek zubařů. Lidé teď musí na ošetření do Brna, Pardubic a dalších měst. Radnice proto stomatologům nabízí zvýhodnění ceny za stavební parcelu nebo příspěvek na vybavení ordinace, říká místostarosta Václav Dokoupilská, DUČSL.
2: Prostory pro ordinaci máme k dispozici také, a to díky domluvě s nemocnicí následné péče, která v rámci budovy polikliniky má rezervu pro případnou zubní ordinaci stále k dispozici.
0: Obnova koupaliště ve Skutči na Chrudimsku nabírá zpoždění. Práce nezačnou na jaře, jak město původně plánovalo, ale později. Dělníci musí nejdříve vybudovat novou strojovnu. Původní podzemní nádrže na úpravu vody totiž protékají a jejich oprava by byla dražší než nová stavba. Rekonstrukce se tak kvůli posunu prací výrazně prodraží.
3: Místo původně odhadovaných 40 milionů korun může město zaplatit až kolem 70 milionů. Koupaliště je přitom zavřené už od sezóny 2024 kvůli špatnému technickému stavu. Po obnově nabídne plaveckou i zábavní část, nové skluzavky i dětský bazén. Projekt by měl být hotový během léta. O samotné realizaci ale definitivně rozhodne až cena vysoutěžené stavby. Ze Skutče Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: Děti v dětských domovech a výchovných a diagnostických ústavech s různými problémy by se nově měly více oddělit. Ministerstvo školství chystá změny v ústavní a ochranné péči. Věcný záměr nové právní úpravy chce předložit vládě v listopadu. Vedle dětských domovů mají vzniknout například specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi, například se závislostmi nebo duševními problémy. Asociace náhradní výchovy chystané změny vítá, říká její předseda Miloš Špicek.
4: A to nebudu nazývat přízemně nějakou selekcí, ale skutečně odborným posouzením, aby tam byli také lidé, kteří s těmito dětmi budou pracovat. Já mám v běžném dětském domově odpovídajícím vzdělaný lidi se speciální pedagogikou, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
0: V České republice vyrůstá mimo vlastní rodinu téměř 29 tisíc dětí, o 14% více než před 10 lety.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku polojasno až oblačno, postupně začne převažovat velká oblačnost, objeví se přehánky nebo bouřky. Ty mohou být na horách i silné, večer budou srážky ustávat. Úterní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, v úterý 14. července čeští a moravští vinaři vyhlížejí dešťové mraky. Na vinicích totiž začaly dozrávat hrozny, jejich vývoj ale místy brzdí sucho. Jak může počasí kvalitu vína ovlivnit a kdy letos přijde vinobraní? Reportáž z vinice nabídneme už za chvíli. Těšte se. A z muziky Eláni taky skupina Jelen nebo Václav Neckář a taky Karel Gott. Vám všem přejeme pěkný poslech našeho prázdninového vysílání a taky ať se vám daří.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut bude 17:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 14. července. Americká armáda dokončila další vlnu úderů na Irán, kde útočila na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení, prostřely a drony a na námořnictvo. Na síti X to dnes nad ránem oznámilo americké velitelství, které koordinuje síly USA na Blízkém východě. Od víkendu se mezi americkými a iránskými silami odehrály intenzivní raketové a dronové útoky. A k tomuto ještě jedna informace. Spojené arabské emiráty tvrdí, že Irán zasáhl dva jejich tankery. Iránské střely s plochou dráhou letu to měly být v ománských teritoriálních vodách v Hormuzském průlivu. Dnes to podle agentury Reuters oznámilo ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů. Emiráty uvedly, že si vyhrazují právo na odpověď. Další zprávy tady budou o 17:30. A pojďme radši někam do klidu, na české a moravské vinice, kde zrají hrozny. Vinaři teď doufají, že včas dorazí déšť. Sucho se letos totiž projevuje i na révě. Vinobraní nejspíše přijde o něco dřív než v jiných letech. Kromě počasí si někteří vinaři se sklizní pospíší i kvůli změnám v poptávce na trhu. Reportér Šimon Franz se zašel podívat konkrétně na vinici v Zaječí na Břeclavsku.
1: Momentálně hrozny jsou velikosti hrášku a začínají vlastně nabývat na objemu.
2: Ukazuje vinař Bronislav Vajbar révu ve své vinici. Hrozny pomalu dozrávají, letošní úroda vydržela i jarní mrazy. Pro vinaře je teď klíčové, aby v této fázi dozrávání měla réva vodu.
1: Aby dozrávalo správně, aby se tam vytvořila ta moravská krásná aromatika a šťavnatost, tak je potřeba mít přísun vláhy. Té vody už je v podzemí pomálu a čekáme každý den, kdy dojdou nějaké srážky, protože zatím nepřichází.
2: Nedostatek vody v následujících týdnech se může výrazně podepsat na kvalitě vína.
1: Protože když ta voda nedojde za 14 dní ani za měsíc, tak ty hrozny vlastně budou přezrávat, vysychat a bude tam jenom cukr a víno bude potom bez kyselin a bude hodně přezrálé a bude hodně alkoholické.
2: Bronislav Vajbar počítá s tím, že vinobraní by letos mohlo přijít o něco dřív. A to jak kvůli počasí, tak i měnící se poptávce na trhu.
1: Protože nebudeme čekat na takovou vysokou cukernatost, protože i český, moravský konzument se mění. To znamená, už nechce takový ty těžký alkoholový vína, tak nic jiného nám nezbývá, že budeme muset do těch vinic třeba vyrazit o týden, o 10 dní dřív.
2: Dříve pozbírané hrozny jsou vhodnější i pro šumivá vína, která se v posledních letech těší stále větší oblibě. Se sklizní vinaři zřejmě postupně začnou koncem srpna. Pokračuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
3: Opravdu očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka se to uklidnilo, to počasí není už přes 40. A ty vysoké teploty přes noc taky zabezpečují to, že ta réva dozrává. No, my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
2: Suché počasí na druhou stranu neprospívá houbovým chorobám na révě, i tak je podle Maděřiče důležitá ostražitost a případné postřiky vinic. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, krásné ráno, minutu a půl po čtvrt na šest v úterý 14. července. Dnes budeme sledovat online tiskovou konferenci po jednání Rady Chrudimi. Na programu je třeba vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství anebo zpráva o hospodaření chrudimské besedy za období leden až květen. V Litomyšli představí 13. ročník letního filmového a hudebního festivalu Litomyšl Fest. Zúčastní se filmový producent a režisér, zakladatel téhle akce Ondřej Trojan, a taky výkonná ředitelka festivalu Michaela Sislová a starosta Litomyšle. Mimochodem, my pro vás máme v našem dopoledním vysílání speciální cenu, kterou můžete získat i dnes v soutěži Věřte, nevěřte, kterou vysíláme pravidelně kolem 10:45 a jsou to dvě vstupenky v podobě voucheru právě na Litomyšl Fest. Je to speciální jednodenní golden akreditace, kterou si opravdu vychutnáte s veškerým VIP servisem, tak rozhodně poslouchejte i dnes dopoledne. A ještě jedna tisková konference bude ke 37. ročníku Mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open 2026. K tomu budeme mít speciálního hosta, samotného ředitele festivalu Jana Mazucha, zítra ráno krátce po 8:30.
1: Počasí.
0: A jdeme na počasí, jaký pak bude dnešek v Pardubickém kraji. Po ránu polojasný až oblačný, postupně ale začne převažovat velká oblačnost. V poledních hodinách zpočátku na horách, během odpoledne i na ostatním území se objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na těch horách i silné. Večer bude srážek i oblačností ubývat. Bouřky můžou být lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a výraznými nárazy větru. Dnešní maximální teploty 27 až 30, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, postupně mají být dobré.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas

0: Před 50 lety farmáři v italském regionu Emilia-Romagna během letních nocí otevírali okna ve stájích, aby ochladili dobytek. Dnes, kdy vlny veder zvyšují teploty na rekordní hodnoty, zůstávají tahle okna otevřená nepřetržitě, aby chránila krávy a nakonec i jejich mléko, které je základem tradiční výroby sýra parmezán. Píše o tom agentura Reuters. Posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 14. července, prázdniny, léto, všechno je v plném proudu. Možná se letos vydáváte na cestu někam k moři. Je to dnešní téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Jaké je moře?
2: Moře to je takový slaný, je tam hodně želviček a korálu a mušlí.
3: Slané a modré a vzadu je úplně modré.
4: Když jsem byla malá, tak jsem skákala z nějakého mala do slaný vody a z velikého z kopce a moje segry se bály, ale já jsem byla malá, že jsem úplně z vejšky skočila.
1: Co žije v moři?
4: Žraloci.
5: Delfíni a renuci. Já už jsem viděla jednou renejka, která měla na sobě takový puntíky a puntíky na srsti a vypadala úplně stejně, jako se ho znám.
6: I klabice ba.
1: Byli jste někdy u moře?
5: Já už jsem tam byl hodněkrát a jsou tam velký krabice i ty malý a my už jsme jednou už natáčeli v tom Turecku, jsme je natáčeli a vyfotili jsme je taky.
7: Tam byli jednou s mamkou a s taťkou.
8: My jsme byli v Chorvatsku.
9: My ještě v létě někam pojedeme a nevím kam, ale pojedeme tam, kde bude úplně hezky.
1: Je moře v Česku?
9: No ne, je v Itálii, v Turecku, ve Španělsku, v Egyptě a takový různý plán. Ale u nás není.

Rusko během noci zaútočilo střelami a drony na ukrajinskou metropoli Kyjev. Z města byly hlášené exploze a požáry. O obětech úřady neinformovaly. Další zprávy nabídneme o 17:30, což je za 2 minuty.

0: Jsou tady další zprávy s Michailou Spáčilovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Pardubickém kraji zemědělci od začátku žní sklidili necelou desetinu plochy s obilovinami. Průměrný výnos v kraji zatím dosahuje 6,12 setin tuny z hektaru. Nejvíce pokročily práce na polích s ječmenem ozimním. Naopak u některých plodin zemědělci do polí ještě vůbec nevyjeli. Vyplývá to z aktuálních statistik průběhu žní. Čeští sadaři zatím neví, s jak vysokými kompenzacemi za škody způsobenými mrazem mohou počítat. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by náhrady mohly pokrýt zhruba třetinu ztrát a platit je bude Evropská unie. České ministerstvo zemědělství už o peníze pro české ovocnáře požádalo. Pardubické akvacentrum od zítřka uzavře akvazónu. Důvodem je rekonstrukce poškozených obkladů a mozaiky, která se dlouhodobě odlupuje. Práce budou stát zhruba 10 milionů korun a skončí zřejmě v listopadu nebo v prosinci. Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily. Vojenské přehlídky se dopoledne na pařížském bulváru Champs-Élysées zúčastní 8,5 tisíce vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel, 35 vrtulníků a 193 koní republikánské gardy. Tradiční přehlídky francouzských vojenských sil se zúčastní prezident Francie Emmanuel Macron i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A ještě krátce ze sportu. Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin českého času. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno, postupně začne převažovat velká oblačnost. Objeví se přehánky nebo bouřky, ty mohou být na horách i silné. Večer budou srážky ustávat. Úterní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Stavební práce uzavřely v Jevíčku místní komunikaci v části sanatorium. Vjezd je povolen pouze zásobování zaměstnancům a návštěvníkům sanatoria. Omezení je plánované do poloviny září. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jak vznikala kniha pohádek pro děti, to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od Marie Doležalové. Pořad začíná po 13. hodině, ukázka ještě do 6. hodiny. Je úterý 14. července roku 2026, posloucháte Český rozhlas Pardubice. I po půl šesté pro vás nachystaná zajímavá muzika, bude třeba Pokáč, Celine Dion, Michal Tučný, anebo teď Věra Špinarová. Tak vám všem přejeme pěkné probouzení do nového dne.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, přejeme pěkné úterní ráno, 14. července, za 5,5 minuty bude 6:15. Teď jsme tady s Michailou Spáčilovou a taky s novinami. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Největší PPP projekt v historii Česka vstoupil do rozhodující fáze. Pátek byl totiž posledním dnem, kdy mohla 3 vybraná mezinárodní konsorcia předložit své konečné nabídky na stavbu 35 km dlouhého úseku dálnice D35 ze Svitav do Mohelnice. V řádu několika měsíců by tak mělo být rozhodnuto, kdo projekt s předpokládanou cenou okolo 1,7 miliardy eur v náročném terénu se 4-kilometrovým tunelem postaví. Trasa je po dokončení většiny přípravných prací prakticky připravená k zahájení stavby. Kdo pravidelně jezdí po hlavním silničním tahu mezi Čechami a Moravou kolem Svitav směrem na Mohelnici, může mít v těchto dnech dojem, že výstavba poslední 2 úseků dálnice D35 mezi Opatovcem, Starým městem a Mohelnicí už začala. Při sjíždění nechvalně proslulého Mohelničáku, tedy úseku silnice první třídy číslo 35 mezi Studenou Loučkou a Mohelnicí, jsou už z dálky vidět oblaka prachu, která zvedají plně naložené Tatrovky odvážící zeminu z budoucí trasy dálnice. A podobné přesuny se dějí na takřka celém úseku od Starého města. Další informace najdete ve velkém článku v krajské příloze Mladé fronty dnes.
1: Kolik toho opravdu víte o Skutči? Přestože město dobře znáte a nebo jim pravidelně projíždíte, některé otázky vás mohou opravdu zaměstnat. Zkuste si kvíz na webu Chrudimského deníku a odpovězte na 10 otázek z historie i současnosti. Jestli pak zvládnete bez nápovědy najít správné odpovědi.

0: Stejné není stejné. Příběh věcí. Právě tak se jmenuje výstava, na kterou můžete zavítat do Pardubic, do knihovního centra U Okolků na Příhrádku. Otevřená bude ode dneška až do 13. září. Stojí za ní Eva Francová, která zkoumá vrstvenou paměť a proměnu obyčejných věcí. Autorka pracuje s fragmenty starého nábytku a nalezenými přírodními elementy. Tyhle banální anebo odložené objekty dekonstruuje a následně z nich komponuje nová díla, která se stávají nositeli nových významů. Spojením jednotlivých částí pomocí pantů zbavuje objekty statičnosti. Je možné modifikovat, rozevírat, zavírat a fixovat v proměnlivých polohách. Původní užitný předmět se tak mění v otevřené, intermediální a variabilní dílo. Tak to říká Eva Francová. Na její výstavu tedy můžete zavítat do Pardubického knihovního centra U Okolků na Příhrádek ode dneška až do 13. září.
1: Počasí.
0: S vámi je Český rozhlas Pardubice, minutu po 6:15, úterý 14. července už přinese srážky do Pardubického kraje. Zatím je polojasno až oblačno, ale postupně začne převažovat velká oblačnost. V poledních hodinách nejdřív na horách, během odpoledne i na ostatním území se objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na těch horách i silné. Můžou být lokálně doprovázené přívalovým deštěm, ojediněle až kolem 35 mm, k tomu kroupy a výrazné nárazy větru. V bouřkách skutečně ten vítr hodně zesílí, no a jinak večer budou srážky i oblačnost ubývat, dnešní teploty budou vysoké 27 až 30, na horách mezi 19 a 23 stupni Celsia.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Nový den naopak začíná, je to úterý 14. července a trávíte ho ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice. Po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host. U moderátorky Alex Minářové usedne herečka Marie Doležalová a uslyšíte i o tom, jakým způsobem k ní přicházejí náměty pro její knihy.
2: Já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek.
1: Celý rozhovor s Marií Doležalovou uslyšíte dnes odpoledne, začínáme po 13. hodině. A teď jiná Marie, Rotrová.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Hlinsku začíná stavba nové cyklostezky za 20 milionů korun. Polička začne modernizovat krytý plavecký bazén. Hokejisty Pardubic čekají před extraligou i 4 zápasy Ligy mistrů. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, srážky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní ráno. Stavbaři začínají pracovat na cyklostezce z Hlinska do Jeníkova. Trasa povede od areálu Cihelka a bude měřit zhruba 2 kilometry. Zakázka má stát 20 milionů korun.
3: Hlinsku se na stavbu podařilo získat 17-milionovou dotaci. O zbývající náklady se obě obce podělí. Stezka má zvýšit bezpečnost provozu, ale také nabídnout příležitost pro turisty, kteří míří do oblasti Žďárských vrchů. Podle podmínek smlouvy by měla být stavba hotová za 5 měsíců. Z Hlinska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Krytý plavecký bazén v Poličce čeká rozsáhlá modernizace. Obnova začne koncem léta, potrvá 1 rok a město za ní zaplatí 80 milionů korun. Její součástí bude přestavba vnitřních prostor, včetně umístění nové bazénové vany. Popisuje úpravy mluvčí radnice Naděžda Šauerová.
4: Budou instalovány nové bazénové a wellness prvky, jako je ochlazovací bazén, knajpůh, vchodník, finská aromasauna, parní lázeň. Samozřejmostí je oprava šatén a celého zázemí.
2: Sněmovna bude dnes projednávat zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo také o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Sport. Hokejisté Pardubic pokračují v přípravě na novou sezónu. Ještě před startem extraligy odehrají 4 utkání Ligy mistrů. 2 z nich během 3 dnů na venkovních stadionech. Podle brankáře Romana Vila může být právě tento výjezd pro tým velmi důležitý.
5: Zároveň, co si myslím, že je důležitý a fajn, je to, že se cestuje za hranice, jsou tam nějaký ty dny navíc, kde vlastně jsme jenom ten tým na hotelu, takže zase se to zblíží, zase tam proběhne nějaká ta sranda a tak dále.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku polojasno až oblačno, postupně začne převažovat velká oblačnost. Objeví se přehánky nebo bouřky. Ty mohou být na horách i silné. Večer budou srážky ustávat. Úterní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou postupně dobré. Tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Práce na inženýrských sítích uzavřely pro dopravu ve Vysokém Mýtě ulici Mánesova. Omezení je naplánované do 25. července, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pardubičtí hokejisté se připravují na novou extraligovou sezónu. Ta pro ně začne stejně jako pro ostatní v polovině září. Ostré zápasy ale přijdou o několik dní dřív. Východočeši se totiž vracejí do Ligy mistrů. Vy jste o tom slyšeli ve zprávách. Další detaily nabídneme kolem 6. hodiny 50. minuty. Na první pohled to zní nelogicky, z přehrady Pastviny teď odtéká 2x víc vody, než kolik jí do nádrže přitéká. Proč to vodohospodáři dělají a jestli je už pokles hladiny znát, uslyšíte za chvíli v reportáži. A čekají vás i písničky, které nestárnou, třeba Inženýrská nebo Babi Daněk, Huconské šífy a teď Helena Vondráčková, Copacabana.
1: Dobré ráno s Jakubem.

se nočním chladem pil, ať se na hlucom zkýší pinajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

0: Posloucháte letní prázdninové vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 14. července 4 minuty před 6:45. Přehrada Pastviny na Divoké Orlici neslouží jenom k ochraně území pod hrází před povodněmi. V období sucha má taky zajistit, aby v řece zůstalo dost vody pro život i pro zajištění její kvality. Právě proto teď vodohospodáři z nádrže vypouštějí dvakrát víc vody, než kolik jí přitéká. Reportér Jiří Hofmann se k přehradě zajel podívat.
1: Hrázný Zdeněk Dvořák otvírá spodní výpust přehrady Pastviny. Do Divoké Orlice tak pouští dvakrát víc vody, než kolik jí do nádrže přitéká. Důvod vysvětluje sám.
2: Druhý nejdůležitější účel je nadlepšování vody v řece v suchém období, což v podstatě teďka nastalo. Víme, že sníh z Orlických hor otál někdy v únoru, v březnu a v dubnu v podstatě nespadly žádné dešťové srážky. Takže ten stav v řece je prostě velmi slabý.
1: Současný režim dokládají i konkrétní čísla.
2: V průměru přitéká 0,4 metrů krychlových za vteřinu, 400 litrů a odtéká pouštíme z nádrže 800 litrů, čili 0,8 kubíků za vteřinu.
1: Přesto běžný návštěvník zatím výraznější pokles hladiny nepozná. Rybář Radek ze Šumperka jezdí na Pastviny pravidelně už zhruba 20 let.
3: No teďka i pitování jak moc nepoznal. Ta voda se pohybuje opravdu půl metra dolů, půl metra nahoru, ale tak jsou tady asi 5 dní a stojí to vlastně, ta voda nějak se moc nepohybuje.
1: Aha. Vodohospodáři mají v nádrži stále asi 7 milionů kubíků vody a hladina je přibližně 2 metry pod letním maximem. O tom, kolik vody vypustí, rozhodují podle vývoje počasí v celém povodí.
2: Minulém týdnu tady spadlo 10 mm na metr, tak třeba v Orlickém Záhoří, v těch Orlických horách třeba tolik nepršelo. Jo, takže pak samozřejmě do toho povodí se dostane trošku méně vody. Ty letní srážky většinou bývají prudké, takže spoustu té vody, která spadne na zem, odteče vlastně povrchu pryč, rychle zmizí a taky vypije tráva a stromy.
1: Podle Hrázného by nádrži nejvíc pomohl úplně jiný typ počasí.
2: Nikdo to nechce slyšet o prázdninách, ale aby prostě 2-3 dny pršelo fronta vlastně přes celou republiku od jihu na sever a pomalu ta fronta přecházela a spadlo řádově každý den třeba 20 mm, to by pak dohromady dělalo nějakých třeba 60 za ty 3 dny. No a pak by se to povodí mělo šanci nějakým způsobem vylepšit, nasytit.
1: Pokud takové deště nepřijdou, může přehrada v tomto režimu doplňovat vodu do Divoké Orlice až do podzimních měsíců. Z Pastvin Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice 7:45 v úterý 14. července roku 2026. Ve Výhročeském muzeu v Pardubicích začíná výstava předmětů, které získalo do svých sbírek za poslední 3 roky. Je mezi nimi zlatá motocyklová přilba, zápisník Alfreda Bartoše z paravýsadku Silver A, herbář anebo kuchyňská váha, uvedl muzeum v tiskové zprávě. Výstava potrvá do 18. října. Za každým sbírkovým předmětem se skrývá vlastní příběh, tak vy to teď všechno můžete poznat na Pardubickém zámku neboli ve Východočeském muzeu.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji je zatím polojasno až oblačno, přes den čekáme velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně je může doprovázet příbalový déšť, kroupy kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně okolo 90 km za hodinu. Maximální teploty 27 až 30, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky dobré, teď po ránu místy mírně nepříznivé.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 7 minut po čtvrt na 7 s vámi je Český rozhlas Pardubice. Afgánský ministr morálky z vládního radikálního islamistického hnutí Taliban popřel utlačování žen v afgánském Herátu. Právě v tomhle městě na západě země místní policie zpřísnila omezení týkající se oblékání žen. Uvedla to agentura AFP. Další zprávy nabídneme o 6:30. Teď následuje spotřebitelský servis. Jestli máte i vy nějakou otázku našeho experta Josefa Černého, klidně pište na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz.
1: Pan Hrnek poslal tento dotaz. Již dvakrát se mě u mobilního telefonu rozbila jedna součástka. Vždy se voda projevovala nefunkčním jedním sluchátkem. Při dvou reklamacích nebyl problém a vždy mě telefon vrátili opravený. Mobil, který vlastním, prý touto vadou trpí. Stejná závada se objevila i po třetí. Pane posluchači, pokud se vám stejná vada objevila po třetí, vezměte doklad o koupi, doklady o předchozích opravách a prodejci oznamte, že odstupujete od kupní smlouvy a požadujete vrácení peněz.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Hezké úterý, jsou tady zprávy s Michailou Spáčilovou.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Zastupitelé městského obvodu Pardubice 6 odvolali z funkce obviněného starostu Petra Králíčka z uskupení pro Pardubice pro lidi. Důvodem je podezření z manipulace s veřejnými zakázkami. Králíček tvrdí, že je nevinný a rozhodnutí zastupitelů považuje za politicky účelové. Další informace k tématu nabídneme ve zprávách v 7 hodin. Řidiče v Linsku čeká na konci července dopravní omezení. Od 22. do 29. července bude kvůli opravě uzavřená hlavní silnice číslo 34 přes Poděbradovo náměstí. Osobní auta a autobusy pak pojedou po objízdné trase ulicemi města. Nákladní doprava bude mít objížďku delší. Směrem na Ždírec nad Doubravou povede přes Trhovou Kamenici. A držpašské skály na Náchodsku mají dnes do 14 hodin vyprodanou kapacitu prohlídkového okruhu. Vstupenky do skalního města si turisté musí kupovat online. Hodinová kapacita je 400 lidí. Po druhé hodině odpoledne jsou ještě vstupenky k dispozici. Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu, informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Byla to třetí noc, kdy americké síly útočily proti Teheránu a dnes večer podle velitelství obnoví blokádu íránských přístavů. Na řadě je sport. Čeští fotbalisté své říjnové venkovní utkání Ligy národů odehrají proti Španělsku. Zápas bude hostit Oviedo na severu země. Místo konání zveřejnil fotbalový svaz České republiky na sociální síti X. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku polojasno až oblačno, během dne velkou oblačnost a postupně na většině území přehánky nebo bouřky. Ty mohou být ojediněle i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se bude během dne měnit na mírný severovýchodní až východní a v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, jen teď ráno jsou místy mírně nepříznivé. Tlak se měnit nebude a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: S uzavírkou levého pásu dálnice D35 počítejte mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Provoz tam vede po objížďce přes obec Ostrov. Omezení je plánované do 24. srpna. Tolik doprava, dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut bude 6:45, je úterý 14. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Jordánsko ohlásilo sestřelení 4 íránských střel. Bahrajn čelil opakovaným úderům. Íránské gardy tvrdí, že zničili radar systému Patriot. Celou situaci ve světě dál sledujeme, ale teď se podíváme hlavně na východ Čech s dnešními novinami. Číst budeme s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Řidiči projíždějící Ústím nad Orlicí by až do konce srpna měli být ještě pozornější. Na dvou hlavních křižovatkách totiž začíná modernizace semaforu, což může hlavně ve špičkách způsobovat zdržení a komplikace. Práce odstartovaly průzkumnými sondami. K vypnutí semaforů pak dojde ve druhé půlce července. Součástí projektu kromě jejich výměny bude také instalace nového systému řízení dopravy. Ten umožní lépe reagovat na aktuální dopravní situaci. Cílem modernizace je podle vedení města zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejší průjezd oběma křižovatkami. A informuje o tom Mladá fronta Dnes.
0: Nevyužité látky z výroby autobusů, vodovodní trubky z kobošrotu, nastavované lešení a oštípnuté betonové obrubníky z hobbymarketu. Právě tyhle materiály, které by jinak skončily na skládce, tvoří novou stínící konstrukci na náměstí 28. října v Hradci Králové. Netradiční prvek má v praxi prověřit, jak lze pomoci nevyužitých zdrojů pomoct městu v boji s letními vedry a proměnit rozpálené betonové plochy v příjemná místa pro život. Za vznikem pilotního projektu stojí Cirkulární centrum Hradec Králové. To během týdenního cirkulárního sympózia propojilo studenty architektury, designu anebo stavitelství z různých koutů republiky. Ti dostali za úkol navrhnout a vlastníma rukama vyrobit funkční adaptační opatření přímo na míru veřejnému prostoru. Až skončí toto opatření v Hradci Králové na náměstí 28. října, tak nepůjde do odpadu. Je rozjednaná Univerzita Hradec Králové, kde by konstrukce mohla u kampusu sloužit jako pobytové místo pro studenty. Tento článek jsme našli v Hradeckém deníku.

0: Je úterý 14. července, posloucháte dál Český rozhlas Pardubice, minutu po 6:45. Abychom nezapomněli, moravské Třebové mají prázdninové hrátky s pamětí. I během léta můžete udržovat svou paměť ve formě, připravená je prázdninová aktivita, kdy si každých 14 dní můžete vyzvednout nový pracovní list plný hravých úkolů na trénování paměti, pozornosti, logického myšlení a dalších paměťových funkcí. Zapojit se může každý, a to kdykoliv. Během letních prázdnin stačí si pracovní list vyzvednout v knihovně na dospělém oddělení a užít si chvíle zábavy pro sebe a svou mysl. Termíny zadání nových úkolů jsou 14. července, což je dnes, potom ještě 28. července, 11. srpna a konečně 25. srpna. Hrát si můžou nejenom účastníci kurzu paměti, aktivita je, jak jsme říkali, pro všechny v městské knihovně v Moravské Třebové.
1: Počasí.
0: Zatímto dnešní počasí vypadá nevinně, venku je polojasno až oblačno, ale během dne podle meteorologů dorazí velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Můžou být lokálně doprovázené příbalovým deštěm, dokonce by mohlo v bouřkách ojediněle být těch srážek až kolem 50 mm, v opakujících se i víc. Vypadá to taky na kroupy kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně okolo 90 km za hodinu. Teploty dnes vystoupí na 27 až 30, na horách mezi 19 a 23 stupni Celsia.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut po 6:45. Krásné ráno s Českým rozhlasem Pardubice v úterý 14. července. Mezi Francií a Španělskem se dnes rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země Galského kohouta. Obhájci stříbra můžou postoupit do finále po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska ale vyhráli poslední dvě vzájemná utkání. Francie i Španělsko jsou zatím na turnaj v Americe dominantní a někteří experti označili nadcházející souboj za předčasné finále. Duel začíná dnes v 21 hodin mimochodem v Dallasu, kde měl během šampionátu základnu český celek. Taky bude pod ní volna pokračovat cyklistická Tour de France 10. etapou se 7 vrchařskými prémiemi. A my jdeme na hokej. Extraligové týmy za sebou mají první část letní přípravy. U některých teď bude krátké volno a následuje další fáze, kdy se hráči konečně dostanou na led. Na nový ročník se chystají i v Pardubicích. Tam ale musí směřovat přípravu trochu jinak než na polovinu září, kdy startuje extraliga. Už předtím totiž čekají východočechy zápasy v Lize mistrů, jak připomíná Otaku Twirt.
1: Pardubičtí měli před minulou sezónou 3 cíle a splnili všechny. Vyhrát základní část, získat titul a vrátit se do Ligy mistrů. To už si východočeši v minulých letech vyzkoušeli a pro nový ročník mají jasný cíl – uspět i na mezinárodním poli. Pokračuje pardubický hokejový brankář Roman Vil.
2: My si moc dobře uvědomujeme, že naše organizace tu Ligu mistrů chce hrát. A já si myslím, že i pro nás je to příjemný, že ta příprava už je vlastně v takovém tom zápasovém nebo soutěžním tempu. Setkáte se se zahraničníma hráčema.
1: Nebude to ale jen o zápasech, které se hrají pardubičtí celkem 4 před startem nejvyšší domácí soutěže. Čekají je totiž i dva venkovní duely, kdy tým bude pohromadě několik dnů a bude pracovat na stmelování kabiny. Věc, která je v hokeji stejně důležitá jako dovednosti na ledě.
2: Zároveň, co si myslím, že je důležitý a fajn, je to, že se cestuje za hranice, jsou tam nějaký ty dny navíc, kde vlastně jsme jenom ten tým na hotelu, takže zase se to zblíží, zase tam proběhne nějaká ta sranda a tak dále.
1: Pro tým je v přípravném období určitě lepší poměřit se s celky na mezinárodní úrovni, než hledat soupeře v Česku, ať už v extralize nebo v maxalize. A i když to jsou v ročníku zápasy navíc, tak to hráči berou jako věc jednoznačně prospěšnou. Z herních i jiných důvodů.
2: Ta Liga mistrů je extrémně důležitá jak pro nás, pro hráče, tak pro celou organizaci, takže na tohle já se těším a já z toho mám vždycky radost a tu Ligu mistrů hraju vždycky velmi rád. I z toho pohledu, že se tam člověk i podívá na nějaký místa, kde třeba hrával a tak dále, takže to mě přijde velmi zajímavý.
1: Říká pardubický hokejový brankář Roman Vil. Z Pardubic, Otaku Twirt, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zastupitelé 6. pardubického obvodu odvolali obviněného starostu Králíčka z funkce. Polička připravuje nové zázemí pro hasiče. Děti, které spáchaly trestnou činnost, by měly nově žít v samostatných zařízeních. Ministerstvo školství chystá změny v ústavní a ochranné výchově. Polojasno až oblačno, postupně srážky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je úterý 14. července a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Zastupitelé městského obvodu Pardubice 6 odvolali z funkce obviněného starostu Petra Králíčka z Pardubice pro lidi. Důvodem je podezření z manipulace s veřejnými zakázkami, kvůli kterému policie v červnu obvinila celkem 8 lidí a 7 firem. Pro odvolání v tajné volbě hlasovalo 9 zastupitelů, 5 bylo proti. Králíček tvrdí, že je nevinný a rozhodnutí zastupitelů považuje za politicky účelové.
3: Kolegové ze zastupitelstva stále mluví o transparentnosti a pak si odhlasují tajnou volbu. Já otevřeně jsem na zastupitelstvu deklaroval, že vše zveřejním, aby občané našeho obvodu měli jasné informace. Dozví se to, až budu moci zveřejnit tyhle ty bližší informace. Pravděpodobně to bude v září.
2: Obvod teď povede místostarosta Robert Klčo z Hnutí ANO. Poličtí hasiči se dočkají nového zázemí. Město kvůli němu začalo bourat nevyužívaný objekt v Hegerově ulici. Demolici během letních prázdnin zajišťuje záchranný útvar hasičského záchranného sboru, říká mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
4: Vše probíhá za účelem získání nového prostoru pro možné umístění budoucí stanice hasičského záchranného sboru. Zároveň zde vznikne nová komunikace, která spojí sídliště Hegerova a silnici 1/34. Důvodem je plánované rozšíření sídliště o nové bytové a rodinné domy.
2: Nezletilí násilníci už by neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž chce oddělit ústavní péči o děti od té ochranné. Plán chce mít hotový do listopadu.
5: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda Asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
6: V běžném dětském domově odpovídajícím vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
5: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
7: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
5: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Třetí noc v řadě a 5 hodin v kuse útočily Spojené státy na Írán. Americká armáda tvrdí, že mířila na vojenské cíle. Írán pak zasáhl 2 ropné tankery Spojených arabských emirátů plující v ománských vodách v Hormuzském průlivu. Sport. Fotbalisté Francie a Španělska se utkají o postup do finále mistrovství světa. Duel začne v Dallasu v 21 hodin českého času.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku polojasno až oblačno, během dne velkou oblačnost a postupně na většině území přehánky nebo bouřky. Ty mohou být ojediněle i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se bude během dne měnit na mírný severovýchodní až východní a v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, jen teď ráno jsou místy mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio je na dvojce. To je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Osobní auto s nákladním se srazilo na 8. kilometru ve směru na Prahu. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jak už od nás víte, silničáři uzavřeli část dálnice mezi Pardubicemi a Zámrskem. Řidiči musí dočasně jezdit přes ostrov. Jestli to komplikuje dopravu v téhle obci, tak to uslyšíte přímo z místa za chvíli. Je krátce po 7. hodině úterý 14. července, čeká nás Dalibor Janda, Olga Lounová, Hana Zagorová, teď taky Anna K. Vám všem přejeme pěkný poslech a hezký den.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 7:15, úterý 14. července, posloucháte dál Český rozhlas Pardubice. Mezi Pardubicemi a Zámrskem začala několika týdenní uzavírka provizorního sjezdu z dálnice D35. Je to kvůli napojování autostrády na nový úsek do Vysokého Mýta. Auta tak z dálnice musí sjíždět už na exitu 157 městec a jet přes obec Ostrov. Jaký vliv mají změny na tamní dopravu, na to se byla podívat reportérka Barbora Soukupová, která se živě hlásí do vysílání. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak to v Ostrově vypadá? Je tam velký provoz, když teď obec funguje jako objízdná trasa?
1: Tak já jsem brzy po začátku uzavírky celou obec projela a samozřejmě provoz je intenzivnější, jezdí kamiony, ale doprava je plynulá, bez nějakých kolon. Mluvila jsem i s nezávislým starostou Ostrova Pavlem Malým a říkal, že místní si zatím nestěžují, že by čelili nějakému dopravnímu kolapsu. Navíc obec se jim snaží pomoct tím, že dočasně umožňuje parkování na pozemcích ve svém majetku, tak aby lidé měli víc možností pohybu a nemuseli třeba čekat v kolonách kvůli konkrétním odbočkám. Jinak objízdná trasa a směr jízdy k dálnici D35 jsou vyznačené cedulí a stejně tak se uzavírka ukazuje i v mapových aplikacích s navigací, takže jen připomínám, že řidiči ve směru od Zámrsku k dálnici neprojedou provizorním sjezdem ze silnice 1/17, ale napojí se až za Ostrovem a stejný exit využijí i z druhého směru.
0: Proč je vlastně uzavírka a s ní objízdná trasa potřeba?
1: Je to kvůli propojení hotového dálničního úseku Časy Ostrov a rozestaveného úseku Ostrov Vysoké Mýto. Ten měl být původně hotový až na konci letošního roku spolu s tunelem Homole, který je součástí úseku. Ražba tunelu má ale zpoždění a silničáři se rozhodli nahradit ho provizorní přeložkou a části dálnice před i za tunelem zprovoznit s předstihem. Podle Petry Drkulové z ředitelství silnic a dálnic by tahle objížďka přes Ostrov byla potřeba tak jako tak, ať už by propojování dálničních úseků začalo kdykoliv.
0: Jaký teď tedy bude harmonogram prací?
1: Silničáři budou propojovat dálniční úseky a zároveň stavět přeložku tunelu. Obojí by mělo být hotové před 24. srpnem, od kdy bude dálniční úsek Ostrov Vysoké Mýto v provozu, zatím tedy bez tunelu, který nahradí ta přeložka, a samotný tunel Homole by měl být podle posledních informací hotový zhruba v polovině příštího roku.
0: Tak to byly aktuality, které se týkaly pokračující stavby dálnice D35 a dalších okolností. Reportérka Barbora Soukupová, děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: z Afriky zpátky na východ Čech ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 14. července 3 minuty po 7:15. Rekonstrukci více než 3,5 kilometru dlouhého úseku lesní cesty Perkmistr zahájili Lesy České republiky. Stavba za více než 22 milionů korun bez daně mezi Borkem a Vysokou nad Labem na hranicích Královéhradeckého a Pardubického kraje je řádně označená dopravním značením, včetně světelné signalizace. Skončit by měla do 30. listopadu. Součástí je i biologický a archeologický dozor. Cesta je v havarijním stavu, dostane nový asfaltobetonový povrch. Hlavně se po ní přepravuje dřevo z okolních porostů, ale zároveň ji využívají cyklisté i turisté na červeně značené stezce. Provoz už nebyl bezpečný. Lesní správce Petr Mlinář doporučuje úsek raději objet z Borku po polní cestě do Vysoké nad Labem, anebo z hlavní silnice první třídy číslo 35 po lesní cestě do Vysoké nad Labem, případně dbát při vstupu na cestu veškerých pokynů stavebního personálu.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji je zatím obloha většinou polojasná až oblačná, během dne ale dorazí velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně je může doprovázet přívalový déšť, kroupy kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně okolo 90 km za hodinu. Teploty budou dnes vysoké 27 až 30, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Zítra se ochladí, přes den bude maximálně 25.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhovor.

0: všichni mi můžete, hlavně, že mě je skvěle. Tak se jmenuje kniha, kterou pro vás teď máme z nakladatelství Kazda v Bleskovce Českého rozhlasu Pardubice. Je o největších žroutech energie, tedy o lidech, kterým neumíme říct jdi do háje. Tahle publikace by vám mohla pomoct v tom, abyste byli v uvozovkách jenom sami sebou. Kdo má zájem, tak by si měl nachystat telefon a zavolat do našeho studia na číslo 726 46 48 48. Ptáme se tentokrát na sovětské raketomety, které se staly vedle tanku T-34 anebo samopalu Špagin jedním ze symbolů Rudé armády za druhé světové války. Zbraň vyvolávala v řadách nepřátelských vojáků paniku už jenom svým zvukem. Do výzbroje přitom zamířila jenom těsně předtím, než Adolf Hitler spustil svůj plán Barbarossa a nacistické jednotky vtrhly na území svého dosavadního spojence. Do boje se dostali o 3 týdny později, 14. července v roce 1941. Raketometům se přezdívalo Stalinovy varhany. Co máme na mysli? Zavolejte na to zmiňované číslo 726 46 48 48 a za správnou odpověď dostanete knihu, jak jsme říkali, jmenuje se Všichni můžete, a hlavně, že mě je skvěle. Tak už je někdo na telefonu, pěkné ráno přejeme.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak pane Pavle, co myslíte?
1: No, Katuše.
0: Tak velmi jednoduchá otázka, víte.
1: Tak.
0: Gratulujeme, cena je vaše a pěkné úterý, naslyšenou. Teď už zpívá Dalibor Janda.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Zprávy přináší Michaela Spáčilová.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Pardubickém kraji zemědělci od začátku žní sklidili necelou desetinu plochy s obilovinami. Průměrný výnos v kraji zatím dosahuje 6,12 setin tuny za hektaru. Nejvíce pokročily práce na polích s ječmenem ozimým. Naopak u některých plodin zemědělci do polí ještě vůbec nevyjeli. Vyplývá to z aktuálních statistik průběhu žní. Čeští sadaři zatím neví, s jak vysokými kompenzacemi za škody způsobené mrazem mohou počítat. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by náhrady mohly pokrýt zhruba třetinu ztrát a platit je bude Evropská unie. České ministerstvo zemědělství už o peníze pro české ovocnáře požádalo. Pardubické akvacentrum od zítřka uzavře akvazónu. Důvodem je rekonstrukce poškozených obkladů a mozaiky, která se dlouhodobě odlupuje. Práce budou stát zhruba 10 milionů korun a skončí zřejmě v listopadu nebo v prosinci. Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily. Vojenské přehlídky se dopoledne na pařížském bulváru Champs-Élysées zúčastní 8,5 tisíce vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel, 35 vrtulníků a 193 koní republikánské gardy. Tradiční přehlídky francouzských vojenských sil se zúčastní prezident Francie Emmanuel Macron i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A ještě krátce ze sportu. Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin českého času. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku polojasno až oblačno, během dne velkou oblačnost a postupně na většině území přehánky nebo bouřky. Ty mohou být ojediněle i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se bude během dne měnit na mírný severovýchodní až východní a v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, jen teď ráno jsou místy mírně nepříznivé. Tlak se měnit nebude
5: a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Osobní auto s nákladním se srazilo na 8. kilometru ve směru na Prahu. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré

0: Tak tolik dítě štěstěny, Petr Spálený a Zdeněk Rytíř ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 14. července, 5,5 minuty před 8:15. Evropští žalobci zahájili na podnět Pirátů trestní řízení kvůli dotacím pro Agrofert, uvedli Seznam zprávy. Prověřují úředníky, kteří vyplácení umožňují. Podíváme se taky do dnešních novin společně s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Rozsáhlá revitalizace náměstí Bohuslava Martinů v Poličce se blíží ke konci. Veřejnosti se proměněný prostor s novou kašnou, zelení a odpočinkovými prvky představí na konci letošního srpna. Na náměstí jsou už teď patrné výrazné změny. Přibyly atypické prvky mobiliáře, lávka vedoucí k budově fary, nové posedové schody pod kostelem, vysázené stromy i nová dlažba. Dominantním prvkem se stala kašna odlitá z bronzu. Významná část stavby se nachází také pod zemí. Technické objekty zajišťují provoz fontány a dalších vodních prvků, stejně jako fungování systému zavlažování nově vysazené zeleně. Cena revitalizace přesahuje 47 milionů korun. Projekt získal podporu z dotačního programu Zelená infrastruktura, která pokryje 85% způsobilých výdajů, tedy přibližně 19 milionů korun, a článek najdete ve Svitavském deníku.
0: Jdeme se podívat do Trutnova. V tamní Husické ulici u městského hřbitova vyroste nový dělící ostrůvek. Ten přispěje ke sklidnění provozu na frekventované silnici první třídy. Zajistí bezpečnější pohyb chodcům a cyklistům, kteří míří z centra města do Dolníků, Dolců nebo na bojiště. Jde o investici za více než 4 miliony korun. Dokončená má být na konci srpna. Chodci dnes musí překonávat 11 metrů šíře vozovky, řidiči mnohdy dosahují vysoké rychlosti v místě přechodu a situaci nepomáhá ani horizont, který zhoršuje celkovou přehlednost. Rozhodli se proto vybudovat ochranný dělící ostrůvek. Novinkou je, že tam bude smíšený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty. Další informace přináší na stránce pro severovýchodní Čechy Deník Právo.
1: Změna času potrvá minimálně 5 let, i to píše dnešní Deník Právo. Ten, kdo vyhlíží konec střídání letního a zimního času, se v brzké době nedočká. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh nařízení, které s ním počítá do roku 2031. Evropská unie sice chtěla změny času už několikrát zrušit, ale nakonec se na tom jednotlivé členské státy neschodly. Momentálně se čeká na další dopadovou studii. Změnit systém se dá ale jenom po dohodě celé Evropské unie.

0: Lennox jsme zahráli v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je úterý 14. července, minuta po 7:45. Blíží se taky 8. srpen, což je den, kdy na dostihovém závodišti v Pardubicích bude Friends Fest, 11. ročník multižánrového festivalu pro celou rodinu. My pro vás máme volné vstupenky a rozdáme je v Bleskovce v týdnu od 27. července do 2. srpna, tak si to rozhodně nenechte ujít.
1: Počasí.
0: Sledujeme počasí, noc na dnešek byla teplejší s přibývající oblačností. Teploty byly nejčastěji mezi 15 a 18 stupni Celsia, ta oblačnost spíš vysoká. Přes den očekáváme té oblačnosti hodně a možná i nějaké srážky a třeba i bouřky, ale to už nám teď řekne meteorolog Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Zatím celkem klid, ale změní se to asi přes den, vidíte?
2: Teď do polních hodinách ještě by měl být klid, nějaký polojasno oblačno, ale na severozápadě republiky tam už se nějaký první přánky a bouřky začínají tvořit. A zatím to vypadá, že v těch odpoledních hodinách potom by to dorazilo i sem do východních Čech. A mě to vypadá teda na horách, tam by mohly být i ty bouřky výraznější. Takže posledně potom odpoledne velká oblačnost a na většině území by se nám mohly objevit přánky nebo bouřky a ty by mohly být i silné. Teploty 27 až 30 stupňů. A vítr slabý, promíjlivý do 3 metrů sekundu, ale během dne potom bude mírný severovýchodní až východní, 2 až 5 a bude nám zesilovat v těch bouřkách. Ty bouřky můžou být lokálně doprovázeny přívalovým deštěm, kroupy kolem 2 cm i nárazy větru výjimečně kolem 25 km za sekundu, což je 90 km hodině. A ty úhrny můžou být někdy až do 20 mm, okolí těch kopců dokonce až někde kolem 50. Rostové podmínky ale budou dobré a biostupeň číslo 2 střední zátěž.
0: Bude pršet i v noci?
2: No, ještě musíme počítat taky s velkou oblačností zpočátku, ještě můžou tam být nějaké přehánky i bouřky nebo nějaký déšť. 18 až 15 minimální teploty, ráno ještě potom by se nějaké srážky mohly vyskytovat a postupně potom v těch odpoledních hodinách by ustávaly a potom by ta oblačnost na večer ubývala. Teď by už trošku bylo chladněji, 22 až 25 stupňů a vítr slabý, promíjlivý, přes den severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu, jenom v těch bouřkách opět bude zesilovat.
0: A jak to vidíte s počasím od čtvrtka v dalších dnech?
2: Ve čtvrtek spíše nějaký polojasno, oblačno, ještě by se nějaká přehánka mohla vyskytnout, teplotně nějakých 27-28, pátek tam opět by mohla být více oblačnosti a mohly by se vyskytovat opět nějaké přehánky nebo bouřky, uvidíme, jestli ještě budou nějaké silné, to budeme ještě upřesňovat. Teplotně by se tam dostávali zase nějakým 30 stupňům a na víkend tam potom je takové slabší ochlazení, takže sobotu teploty do nějakých 25, neděle zatím vypadá to 24 a spíše nějaký polojasno, oblačno, nějaká přehánka by se tam mohla i vyskytnout.
0: Tak tolik o počasí pro tento týden v Pardubickém kraji, zítra zase zavoláme meteorologům takhle po ránu do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pan Imrich Drapák tam má dnes službu, tak díky za informace a naslyšenou.
2: Nemáte za český den, naslyšenou.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Je to 80 let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých architektů spojených s dnešním Pardubickým krajem. Josef Gočár se narodil v Semíně u Přelouče a za manželku si vzal dceru Sládka zámeckého pivovaru v Pardubicích. Ve městě pak navrhl řadu zajímavých staveb, které představí Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
3: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
2: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily. 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nová multifunkční hala v Pardubicích by se mohla začít stavět ještě během prázdnin. Pardubický kraj plánuje opravit další pavilon v odborném léčebném ústavu v Jevíčku. Wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková je zpátky v Česku, po návratu chce odpočívat. A počasí dnes čekejte polojasno až oblačno, postupně srážky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou, dobré úterní ráno. Příprava nové multifunkční haly v Pardubicích pokračuje. Investor má schválenou plánovací smlouvu s městem a čeká už jen na stavební povolení. Podle Petra Dětka by samotná stavba mohla začít ještě během letních prázdnin.
2: Očekáváme teďka v brzké době stavební povolení a rádi bychom do měsíce zahájili. To je velký cíl, velký sen, je to největší hokejová hala na světě a pokud se nám to podaří, tak myslím si, že na nás budou v Česku pyšní minimálně někteří fanoušci a bude následovat celý svět.
0: Pavilon lůžkové péče a rehabilitace v odborném léčebném ústavu v Jevíčku do budoucna čeká rekonstrukce. Pardubický kraj připravuje projektovou dokumentaci, naváže tak na další investice v areálu. Dělníci tam teď opravují parkoviště za přibližně 10 milionů korun, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
3: Rekonstrukce parkoviště je plánována už delší dobu. Jednak je pozemek v majetku Pardubického kraje a jednak se jedná o parkoviště, které je velmi využíváno nejenom tedy pacienty, ale pochopitelně především návštěvami. Předpokládaná hodnota této zakázky je 10 milionů korun, s tím, že zahrnuje nejenom parkoviště vně areálu, ale také účelovou komunikaci uvnitř areálu.
0: Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes v prvním kole projednají poslanci. Změnu navrhlo ministerstvo dopravy jako novelu zákona o pozemních komunikacích. Třeba roční dálniční známka by tak i příští rok stála 2570 korun. Původně měla novela také sjednotit ceny pro všechny typy aut do 3,5 tuny. Zrušení slev pro nízkoemisní vozidla by ale podle ministerstva financí znamenalo, že by Česko přišlo o evropské dotace. Sport. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla včera po 17. hodině a i s trenérem Krupou zamířila rovnou do areálu na Štvanici. Tam ukázala Nosková svou novou trofej a mluvila také o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
4: Se mi to s odstupem času už teďka došlo, bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku polojasno až oblačno, během dne velkou oblačnost a postupně na většině území přehánky nebo bouřky. Ty mohou být ojediněle i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se bude během dne měnit na mírný severovýchodní až východní a v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, jen teď ráno jsou místy mírně nepříznivé. Tlak se měnit nebude a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 13. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Starosta 6. obvodu Petr Králíček za Pardubice pro lidi končí ve své funkci. Odvolali ho zastupitelé na mimořádném zasedání, a to kvůli jeho obvinění z manipulace s veřejnými zakázkami. Podrobnosti připojíme za chvíli. Úterý 14. července, lehce po 8. hodině, přichystané jsou písničky, které nestárnou. Robinson v podání Jiřího Korna, bude i skupina Beatles, Jana Kratochvílová nebo teď Petr Kotwald. Tak vám všem pěkný poslech.
1: Dobré ráno.

0: Za 4 minuty bude 8:45, je úterý 14. července. Policie kvůli anonymní hrozbě bombou vyklízí pražské hlavní nádraží, uvedla. Metro tamní stanicí projíždí, provoz vlaků je zatím bez omezení. Další zprávy nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice přesně o 8:30. Teď téma přímo z Pardubic. Zastupitelé 6. pardubického obvodu odvolali z funkce starostu Petra Králíčka z Pardubice pro lidi. Důvodem je obvinění kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami, které policie v červnu sdělila jemu, dalším 7 lidem a 7 firmám. Zastupitelé už dřív starostu vyzvali, aby z funkce sám odstoupil. Králíček ale dál trvá na tom, že je nevinný. Jednání sledovala reportérka Šárka Rusnáková. Šárko, hezké ráno.
1: Hezké ráno. O své nevině mluvil starosta ještě před zahájením hlasování, stejně jako že odstoupit nehodlá a obvinění považuje za nesmyslné. Jednání se zúčastnilo všech 15 zastupitelů, kteří si odhlasovali nakonec tajnou volbu. 9 hlasů bylo pro odvolání, 5 proti a 1 lístek zůstal nevyplněný.
0: Co na to odvolaný starosta řekl?
1: Mluvili jsme s ním krátce po skončení zasedání, které trvalo necelé 2 hodiny. Podle Petra Králíčka má celá akce politický podtext a opozice i část koalice si tímto způsobem zahájila předvolební kampaň. Kritizoval také tajný způsob hlasování.
2: Kolegové ze zastupitelstva stále mluví o transparentnosti a pak si odhlasují tajnou volbu. Asi to nejsem já, kdo má co tajit. A já otevřeně jsem na zastupitelstvu deklaroval, že vše zveřejním, aby občané našeho obvodu měli jasné informace, o čem a o co v této kauze jde.
1: Odtajnit vše prý bude možné, až mu skončí slib mlčenlivosti, což bude pravděpodobně v září. Zatím pouze uvedl, že nezpůsobil škodu a nebyl obviněn z vlastního obohacení a že mu bylo nabídnuto přijmout peněžitý trest, což celou záležitost skončilo. Tím to ale odmítl.
0: Jak se k celé záležitosti postavila opozice?
1: Ta považuje odvolání za oprávněné a tvrdí, že měl starosta odstoupit sám již dříve. Stejný názor vyjádřila například i zastupitelka Helena Dvořáčková, zvolená za SPD a nezávislý s podporou Trikolory. Ta sama čelí obžalobě v kauze manipulace se zakázkou na stavbu parkovacího domu. Připomněla, že kvůli ní rezignovala na mandát zastupitelky města Pardubic i na manažerskou pozici v rozvojovém fondu Pardubice.
0: A kdo teď 6. obvod povede?
1: Bude to dosavadní místostarosta Robert Klčo z Hnutí ANO. Zastupitelé zároveň rozhodli, že hospodaření radnice prověří holoubkový audit.
0: Tak jsme se byli podívat v 6. pardubickém obvodu. Už víme, že odvolali zastupitelé z funkce starostu a víme, co bude následovat. Reportérka Šárka Rusnáková. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Požár lesa nedaleko Paříže zasáhl od nedělního odpoledne plochu přes 1900 hektarů a dál se rozšiřuje, bojuje s ním 850 hasičů. Tak to byla aktualita z Francie ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli už dnešní rubrika, co v učebnicích nebylo, tentokrát bude o slzách. Ty jsou zásadní pro běžné fungování oka, mají je i zvířata, ale emoční pláč je vlastní jenom člověku. Více řekne Martin Písařík.
1: Počasí.
0: Možná budeme trochu plakat i nad dnešním počasím, pokud tedy nemáte rádi bouřky, protože ty dnes dorazí. Zatím je venku obloha polojasná až oblačná. Přes den velká oblačnost a postupně se na většině území Pardubického kraje objeví přehánky nebo i bouřky, ojediněle velmi silné. Může k ním být i příbalový déšť, kroupy kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně okolo 90 km za hodinu. Maximální teploty dnes budou vysoké 27 až 30, na horách mezi 19 a 23 stupni Celsia. A co chystáme do vysílání po 9. hodině, to teď řekne Jitka Slezáková. Pěkné ráno.
2: Krásné ráno, no tak já doufám, že ta bouřka nás mine, nebo bude jenom taková akorát letní, která k létu patří, protože my se chystáme na kolo. Sedmý ročník projektu Cyklopecky nabídne 15 nových tras po východních Čechách a za nazbíraná razítka můžete na podzim vyhrát hodnotné ceny. Tohoto úkolu se ujal i náš regionální stopař, vyrazí na kole po 9. po 10. uslyšíte Milenu Vápeníkovou, jaký to jde.
0: Tak to bude hodně akční.
2: Ano, bude to akční, to máme takhle rádi. No a v naší radioporadně přivítáme člověka, který je odborníkem na pojištění a budeme se bavit o pojištění na dovolenou. Mm-hmm. Ať už jedeme autem, anebo vyloženě za turistikou, na hory, tam, kde běžné pojištění nestačí, jakým způsobem bychom se měli připojistit, jaká nebezpečí hrozí. Tak to si myslím, že je taky aktuální téma.
0: Jitka Slezáková za mikrofonem hned po 9. hodině. Těšíme se, naslyšenou.
2: Taky, hezký den.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio vaše.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: A jsou tady zprávy, které přináší Michaela Spáčilová.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Zastupitelé městského obvodu Pardubice 6 odvolali z funkce obviněného starostu Petra Králíčka z uskupení Pardubice pro lidi. Důvodem je podezření z manipulace s veřejnými zakázkami. Králíček tvrdí, že je nevinný a rozhodnutí zastupitelů považuje za politicky účelové. Řidiče v Hlinsku čeká na konci července dopravní omezení. Od 22. do 29. července bude kvůli opravě uzavřená hlavní silnice číslo 34 přes Poděbradovo náměstí. Osobní auta a autobusy pak pojedou po objízdné trase ulicemi města. Nákladní doprava bude mít objížďku delší, směrem na Ždírec nad Doubravou povede přes Trhovou Kamenici. A Držpašské skály na Náchodsku mají dnes do 14 hodin vyprodanou kapacitu prohlídkového okruhu. Vstupenky do skalního města si turisté musí kupovat online. Hodinová kapacita je 400 lidí. Po druhé hodině odpoledne jsou ještě vstupenky k dispozici. Policisté kvůli anonymní hrozbě bombou zasahují na hlavním nádraží v Praze, odbavovací halu vyklízejí. Metro linky C kvůli tomu stanicí jen projíždí. Nástupní zastávka Airport Expressu je v Opletalově ulici. Na řadě je sport. Čeští fotbalisté své říjnové venkovní utkání Ligy národů odehrají proti Španělsku. Zápas bude hostit Oviedo na severu země. Místo konání zveřejnil Fotbalový svaz České republiky na sociální síti X. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku polojasno až oblačno, během dne velkou oblačnost a postupně na většině území přehánky nebo bouřky. Ty mohou být ojediněle i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se bude během dne měnit na mírný severovýchodní až východní a v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, jen teď ráno jsou místy mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 13. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A za chvíli vám představíme velmi mladou 14-letou chovatelku slepic z Biskupic u Jevíčka, ta o nich dokonce píše i povídky. Je úterý 14. července, krátce po půl deváté. Hezký den.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte v úterý 14. července 5,5 minuty před 9:15. Dnes ve studiu vítáme 14-letou Ivetu Sekerkovou z Biskupic u Jevíčka. Pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: Tady se řekne 14-letá holka, dívka, tak si většina lidí představí mobil, sociální sítě, sport, ale ty trávíš čas mezi slepicemi. Jak se to stalo?
1: No, my jsme byli na výstavě ve vedlejší vesnici, v Jevíčku, a tam jsem dostala první slepice.
0: A hned se zamilovala do nich?
1: Jo.
0: A takhle se to rozjelo. Kolik teď teda máš z těch slepic?
1: Teď mám 42 dospělých slepic a 18 kůřat.
0: Tak vzpomínka ještě trvá třeba i na ty úplně první slepičky? Byla to skutečně nějaká láska na první pohled, nebo až postupně si zjišťovala, že budeš mít blízko k chovu drůbeže?
1: Spíš až postupně. My jsme potom od tety si koupili kohouta. On úplně se k těm slepicím nehodil, on nebyl ze stejné rasy, ale potom jsme si koupili už opravdu z té rasy, nebo plemene, a už jsme proto měli víc slepic.
0: Konkrétně chováš antwerpské vousáče, což není zrovna plemeno, které by znal každý, tak když ho představíš posluchačům, jak vypadá?
1: To je nejmenší plemeno slepic na světě. Oni jsou takový zavalitější, jsou velmi temperamentní a vlastně vyznačují se tím, že mají velký vous.
0: A proč právě tenhle druh tě tak zaujal? Čím nejvíc?
1: Takový rostomilý.
0: Prý každá tvoje slepička má svoje jméno. Platí to? Je to tak?
1: Teď už ne, ale dříve jo.
0: Dají se vůbec od sebe rozeznat, protože pro lajka slepice jako slepice, když to takhle řeknu jednoduše, máš nějaká rozpoznávací znamení jednotlivých slepic?
1: Tak oni se, jako já je rozpoznávám hlavně tím, jak jsou barevní, ale oni se chovají i jinak.
0: Jak se chovají jinak? Jaké mají třeba povahy?
1: Tak teď jsme měli kohouta, on byl třeba o hodně steklý oproti ostatním, že nějaký ti jsou mírnější než ti ostatní.
0: Takže každá slepice je osobnost sama o sobě.
1: Ano.
0: Používá se mezi lidmi taková nadávka, velmi rozšířená, velmi ošklivá. Třeba o někom řekneme, že to je pitomá slepice. Přitom slepice jsou inteligentní bytosti, je to tak?
1: Taky si myslím, že jsou jako inteligentní, než si nějaký lidi myslí.
0: Zkoušela jsi třeba někdy testovat tu jejich inteligenci na něčem?
1: Ne, neskoušela.
0: Ne. Každý chovatel má určitě v rukávu nějakou zajímavou historku, nečekanou, která dokáže třeba i rozesmát. Tak dokážeš nějakou historku říct teď?
1: My dříve jsme ještě neměli vydlážděný kurníky, protože prostě nevím, proč jsme neměli vydlážděný. A oni podkopali ten kurník tu nohu, takže se to naklonilo.
0: Takže to bylo dramatické trochu.
1: Jo.
0: Jak je velké to území, kde se pohybují tvoje slepice?
1: My je máme v kurníkách, ale většinu jako leto je pouštíme na zahradu.
0: Taky je slepice velmi praktické zvíře v tom, že dokáže sníst zbytky od jídel, tak to asi taky jako rodina využíváte?
1: My moc nedáváme zbytky.
0: Nedáváte ano. Zbytky?
1: Je v tom sůl a to slepice nemůžou.
0: Takže přísně hlídáš i tu potravu, kterou dostávají.
1: Ano.
0: A co vajíčka? Jaká je úroda vajíček?
1: Tak ono se říká, že mají ty slepice jak 80 vajíček za rok, ale my jich trochu určitě nemáme.
0: Kolik máte?
1: Určitě míň.
0: Určitě míň. Často, když mají do slepice, tak skončí i na pekáči. Jak je to u vás s vašimi slepicemi?
1: My je nejíme, my se snažíme hlavně prodávat, když máme třeba kohouty navíc.
0: Takže
1: zkůřat.
0: Není to až do toho úplného konce, to se u vás taky nedělá. Jak to je ve vztahu třeba tvých rodičů ke slepicím? Taky mají rádi slepice? Je do toho zapojená celá ta rodina?
1: Jo. U nás se stará teďka hlavně babička s dědou a mamka. S tátou třeba uklízíme v kurníkách.
0: A jak je to časově náročné? Kolik to zabere času?
1: Tak 2 hodiny denně.
0: Naším dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je Iveta Sekerková, která je z Biskupic u Jevíčka, věnuje se chovu drůbeže, její 14 let podotýkáme a za chvíli budeme ještě v rozhovoru pokračovat.

0: Hezké ráno. Úterý 14. července, 8:45, jedna psůvka z Prahy. Po výhrušce bombou je zastavený příjezd vlaků na hlavní nádraží. Policie zavře magistrálu. Omezení potrvá nejméně 1 až 2 hodiny, uvedla. Další zprávy nabídneme v 9 hodin. Dál je s vámi Český rozhlas Pardubice a ve studiu zůstává chovatelka slepic Iveta Sekerková, které je 14 let, je z Biskupic u Jevíčka. Ptali jsme se tady před chvílí na nějaké rodinné zázemí, jestli je do toho chovu zapojená i rodina, ale zajímavé je, že Iveta začala jako s tou tradicí. Není to tak, že by navazovala třeba na rodiče, seš teda takovým průkopník v té rodině. Možná skutečně nová tradice se rozvine.
1: Třeba možná.
0: Teď se podíváme na to, že taky absolvuješ různé výstavy s těmi svěřenkyněmi svými a svěřenci. Jezdíš někam na výstavy?
1: Jo, tak po okolí a teď jsme i několik let po sobě byli na celostátní výstavě v Lysi.
0: A máš nějaké úspěchy, kterými se můžeš pochlubit?
1: Tak tam na té celostátní výstavě v Lise jsme dostali čestnou cenu a chovatelskou cenu.
0: Hezky, tak gratulujeme. Co je potřeba před tou výstavou? Jak je nutné nachystat zvířata, aby pěkně vypadala?
1: Tak musí se očistit kroužek, my olejujeme nohy a hřebínek, aby se leskly, probrat peří, jestli nejsou nějaký začmelikovaný a takhle. A potom je dát do klecí, no, a převíst.
0: Takže to je takový skoro kosmetický salon, by se dalo říct.
1: Dá se tak říct.
0: Ta příprava. Když tam jsou rozhodčí na té soutěži, předpokládám na té výstavě, tak na co se nejvíc dívají, co je nejvíc zajímá?
1: Tak hodnotí se vlastně na té slepici úplně všecko. Postoj, nohy, hlava. Třeba barva oka se taky kontroluje.
0: Mm-hmm. A poznali bychom my jako laici rozdíl mezi nějakým průměrným a špičkovým antwerpským bousáčem?
1: Spíš ne.
0: Spíš ne. To už je opravdu pro odborníky. Teď něco i třeba o zahraničních výstavách můžeme říci. Byla jsi někdy třeba v zahraničí nebo ještě ne?
1: Ještě jsme nebyli v zahraničí, ale chystáme se.
0: Bude to, už je to, jo, v plánu. A k čemu se musíme taky dostat je literatura, protože nejenom, že jsi chovatelka, ale taky píšeš a díky těm slepicím se objevují i slepice v těch různých povídkách, je to tak?
1: Ano, moje první jako příběh byl o slepicích. To jsme psali do Pardubické střípky, to byl tady do Pardubické knihovny. A tam jsem se hnedka umístila první místo.
0: A jak to bylo časově, když si představíme, že jsi přinesla slepice z té výstavy a potom se rozvinul ten chov, kdy tam pak začaly ty literární počiny tvoje?
1: Tak se slepicema jsem začala tak v 6 letech a k literatuře tak to až na 2. stupni, takže tak 11 let.
0: A předpokládáš, že i dál se budou objevovat slepice v tvých dílech?
1: Uvidíme.
0: A co tě baví víc, když vzniká nový příběh na papíře, nebo když pozoruješ příběhy, které každý den doslova píší ty slepičky přímo na place, přímo v kurníku a tak podobně?
1: Je srandovní pozorovat slepice, co občas umýšlí, ale ráda taky píšu.
0: Spousta lidí má slepice opravdu třeba jenom na vajíčka a tak podobně, ale u tebe je to určitě i přímo takový chovatelský dojem z nich, protože si s nimi dokážeš užít i ten volný čas, kromě toho, že se o ně musí starat, jak jsme tady říkali, zhruba ty 2 hodiny denně. Jsi s nimi i ve volném čase? Jen tak,
1: jo,
0: pro zábavu.
1: Tak my jak je pouštíme na zahradu, tak taky jsme žili na zahradě, tak sám s nimi potkáváme.
0: Jestli mám správné informace, tak jsi byla i mezi finalisty Zlatého oříšku?
1: Ano.
0: Tak to mohl být i důkaz, že neobvyklý koníček může člověka dovést skutečně daleko. Co jsi říkala té finálové účasti ve Zlatém oříšku? Vzpomínáš na to?
1: Jo, tak byl to zážitek.
0: Jak se tváří vrstevníci na tenhle docela neobvyklý koníček? Co tomu říkají?
1: Já s nima o tom moc nemluvím, ale jako dělají si z toho srandu.
0: Vědí to ale.
1: Jo.
0: Tak 14 let a už úspěchy v chovatelství i v literatuře. Už přemýšlíš nad tím, čemu se budeš jednou věnovat profesně? Co to bude?
1: Já teďka další rok budu vybírat střední školu, ale ještě jsem o tom moc nepřemýšlela.
0: Dobře. A kdybys měla posluchače nalákat, aby se na slepice dívali trochu jinýma očima než doteď, co bys jim o nich řekla? Co je podle tebe na nich nejkrásnější?
1: Tak jsou roztomilí, to už jsem říkala, ale jako mají každou jinou osobnost, že nikdy neví, co udělají.
0: A kdybychom přišli k vám domů na 5 minut třeba, tak co myslíš, že by nás tam nejvíc překvapilo, kdybychom tam byli na návštěvě? Bylo by tam něco?
1: Asi ani ne.
0: Možná ta velikost, jak jsme tady mluvili o těch antwerpských vousáčích, jsou skutečně malými slepicemi. Kolik váží?
1: Tak slepička váží 0,3 kilo a kohoutek tak 0,5 kila.
0: Skutečně hodně málo. Bavili jsme se tady už o plánech tvých do budoucna, i třeba profesních a tak dále. Jaké máš plány s tím slepičím chovem? Co teď, nad čím přemýšlíš? Jak to bude pokračovat dál?
1: Tak my teďka máme kuřata, tak nejspíš budeme nějaký slepice zase prodávat, aby jsme jich neměli tolik. A v zimě jezdíme nakupovat do Německa, na výstavy.
0: Teď, když jsme měli vedra 40 stupňů, jak to snášely slepice?
1: My jsme hodně pouštěli na zahradu a kropili jsme jim zahradu, aby nebyly takový vedra.
0: A to už asi na slepici je hodně těch 40.
1: No.
0: Je nějaká optimální teplota, která slepicím vyhovuje, nebo optimální počasí?
1: Tak jako je lepší, když je pod mrakem, než když úplně svítí sluníčko, aby nebylo takový vedro, ale optimální počasí asi úplně ne.
0: Tak jsme dnes nahlédli do světa slepic, do světa drůbeže, chovu drůbeže, a to dokonce se 14-letou chovatelkou Ivetou Sekerkovou z Biskupic u Jevíčka. Jak jsme slyšeli, tak se stará o desítky slepic okrasného plemene antwerpský vousáč a chovatelství se jí propsalo i do dalšího koníčku, a to jsou povídky, a s nimi zase sklízí další úspěchy. Tak moc děkujeme za tento rozhovor a šťastnou cestu zpátky do Biskupic. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Střední škola technická ve Vysokém Mýtě zřídí po kritice České školní inspekce školního ombudsmana. Kvůli anonymní hrozbě bombou je na hlavním nádraží v Praze zastavený vlakový provoz i magistrála. Hokejisty Pardubic čekají před extraligou i 4 zápasy Ligy mistrů. V Pardubickém kraji dnes čekejte velkou oblačnost, srážky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Dobré úterní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Na technické škole ve Vysokém Mýtě vznikne funkce školního ombudsmana. Je to jedno z opatření, kterými škola reaguje na kritiku České školní inspekce. Ta původně navrhovala kvůli řadě pochybení odvolat ředitelku Jitku Jiskrovou. Pardubický kraj ji ale ponechal důvěru a chce nejprve vyhodnotit, jestli se podaří navržená opatření naplnit, vysvětluje mluvčí kraje Dominik Barták.
2: V souladu s doporučeními České školní inspekce zadá škola nezávislé a komplexní hodnocení klimatu ve škole, s tím, že toto šetření proběhne anonymně mezi všemi aktéry. Dále bude fungovat žákovský parlament se zapojením zástupců všech tříd. Zároveň bude vytvořen a školskou radou projednán etický kodex školy.
0: V Pardubickém kraji zemědělci od začátku žní sklidili necelou desetinu plochy s obilovinami. Průměrný výnos v kraji zatím dosahuje 6,12 tuny z hektaru. Nejvíce pokročily práce na polích s ječmenem ozimým. Naopak u některých plodin zemědělci do polí ještě vůbec nevyjeli. Vyplývá to z aktuálních statistik průběhu žní. Policisté kvůli anonymní výhrušce bombou zasahují na hlavním nádraží v Praze, informovali o tom na sociální síti X. Policie nádraží evakuovala, na místo míří pyrotechnik. Provoz vlaků je zastavený a metro stanicí jen projíždí. Kvůli zajištění bezpečnosti je od 8:45 v obou směrech uzavřená Vilznova ulice, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
3: Toto dopravní omezení potrvá minimálně 1 až 2 hodiny. Tímto prosíme motoristy a všechny ostatní, aby se hlavnímu nádraží a Vilzonově ulici vyhnuli.
0: Přes hlavní nádraží ráno míří do Prahy desítky tisíc lidí. Sport. Hokejisté Pardubic pokračují v přípravě na novou sezónu. Ještě před startem extraligy odehrají 4 utkání Ligy mistrů. 2 z nich během 3 dnů na venkovních stadionech. Podle brankáře Romana Vila může být právě tento výjezd pro tým velmi důležitý.
4: Zároveň, co si myslím, že je důležitý a fajn, je to, že se cestuje za hranice, jsou tam nějaký ty dny navíc, kde vlastně jsme jenom ten tým na hotelu, takže zase se to zblíží, zase tam proběhne nějaká ta sranda a tak dále. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte velkou oblačnost a postupně na většině území přehaňky nebo bouřky. Ty mohou být ojediněle i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se během dne bude měnit na mírný severovýchodní až východní a v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, tlak se měnit nebude a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku. Osobní auto bouralo u dolního újezdu na silnici číslo 360. A překážku na vozovce máme hlášenou z dálnice D11. Počítejte s ní před 79. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 9:00, startuje dobré dopoledne, vítejte při poslechu, máme 14. července, Karolíny slaví svátek, tak všechno dobré, no vidíte, prvních 14 dní v červenci je fuč, ale pořád se dá říct, že jsme na začátku prázdnin a že si to můžeme užít třeba i v pohybu. My vás pozveme do takového projektu, jmenuje se Cyklopecky a nabízí 15 nových tras po východních Čechách. Projede se po nich i náš regionální stopař, za chvíli se nám přihlásí. No, nezapomínáme ani na naše zámecké léto, to je zase takové klidnější zpomalení, prohlídka jednoho z nádherných zámků v České republice, to nás čeká kolem 9:45, tak si to nenechte ujít.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Prázdniny jsou ideálním časem na výlety a ve východních Čechách mohou mít i letos už po sedmé soutěžní nádech. Projekt Cyklopecky zve cyklisty na tematické trasy, které propojují zajímavá místa regionu. Stačí nasednout na kolo, vyrazit po jedné z doporučených tras a cestou sbírat razítka. Na kolo dnes vyrazila i Milena Vápeníková, náš regionální stopař. Dobré dopoledne, Mileno.
2: Dobré dopoledne.
1: Tak nejdřív nám řekni, co vlastně ty cyklopecky jsou a čím se liší od obyčejného cyklovýletu.
2: Liší se tím, že máte předem připravenou trasu s cílem. Tu trasu si najdete buď na webu Cyklopecek, nebo v brožuře, která je k dostání asi ve všech infocentrech v Pardubickém kraji. Tam se dá stáhnout QR kód s mapou, takže potom už pohodlně se řídíte pouze to, co vám říká ten chytrý telefon a zastavujete na vybraných místech, sbíráte razítka do hrací karty a zároveň poznáváte zajímavosti kolem, kterých byste možná jen projeli. Je to vlastně taková letní hra pro všechny, kdo rádi vyrážejí na kolo. Není to jeden konkrétní cyklovýlet z Pardubic, těch tras je celkem 15 pro letošní rok a jsou po celém Pardubickém kraji, částečně i v sousedních regionech, takže ať už jste na Pardubicku, Chrudimsku, Svitavsku nebo Orlicko, Ústecku, tak vždycky si můžete vybrat trasu někde poblíž. Navíc u každé je uvedená i délka a obtížnost a náročnost, kterou je potřeba taky určitě zvážit, protože je samozřejmě rozdíl, pokud trasa vede podél Labe mezi Pardubicemi a Hradcem, anebo přes Železné hory. No a co je ještě důležité, tak sbíráním těch razítek, protože už jsem říkala, že to je soutěž, tak je možné se zapojit na podzim do slosování o poměrně hodnotné ceny. Takže když nasbíráte alespoň 5 razítek během vlastně celé té letní sezóny, tak můžete vyhrát první cenu, což je horské kolo. Druhá až pátá cena jsou pobyty potom v takových apartmánech ve východních Čechách a losuje se až do 20. místa, což jsou potom vstupenky a různé vouchery.
1: No, jak tak poslouchám, nechala ses také inspirovat. Vyrazila si na kole kterou trasou?
2: Já jsem zatím na úplném začátku na trase číslo 1, která má název Krajinou mechu a perníku. Podle toho úvodníku, který se píše v brožuře, tak to má být pohodová trasa, která propojuje dvě krajské metropole, Pardubice a Hradec Králové. Nenáročná výška má být ideální volbou nejen pro rodiny s dětmi, ale pro všechny, kdo si chtějí užít klidnou jízdu krásnou krajinou po Labí, tak jsem zvědavá. Jak už jsem říkala, trasa začíná na historickém Perštinském náměstí v Pardubicích, potom vede kolem Pardubického zámku, napojí se na Labskou stezku, potom ta samozřejmě vede pod Kunětickou horou a dostane se vesničkami až k rozhledně Milíř u Vysoké nad Labem a do hradeckých městských lesů. No a v Hradci Králové tam se může buď ta trasa zakončit a vrátit se třeba dá do Pardubic vlakem, anebo se může pokračovat v tom okruhu přes Opatovice nad Labem, Čeperku a Stéblovou zpět do centra Pardubic. V takovém případě by ta trasa měla 65 kilometrů a ta razítkovací místa do té soutěže tam jsou dvě, v informačním centru v Hradci Králové a v Pardubicích. No abych nemluvila jenom o téhle jedné trase, tak z Pardubic se samozřejmě dá vyrazit například ještě na trasu číslo 2, což má název z Pardubic naskok do Afriky a zpět. To je trasa, pochopitelně, jak napovídá název, do Holic, je to tak. A nebo z nedalekých lázní Bohdaneč, to nejsou přímo Pardubice, ale odtamtud vede okruh s názvem Za koňmi, krajinou vody a rybníků.
1: No, zní to velmi lákavě, jsme na tebe zvědaví. Za hodinu se uslyšíme a řekneme, jak si na tom, jestli ty krásy, které si tady objevovala, jsou skutečné. Díky, naslyšenou za hodinu.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Teď tady máme jeden velice zajímavý příspěvek, který se bude hodit vám všem, kdo jezdíte autem. Je 9 hodin 19 minut, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Možná i vám nedávno přišla SMS zpráva od dopravní policie s tím, že máte urgentně zaplatit pokutu za překročení rychlosti. Jde ale o podvod, který z vás má vylákat peníze a nebo osobní údaje. Tématu se věnují redaktoři našeho zpravodajského serveru i rozhlas v pravidelné rubrice Ověřovna. A detaily má připravené reportérka Naďa Kubínková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tyhle podvodné zprávy z posledních týdnů v několika vlnách přišly mnoha Čechům. Jak vypadají?
1: Tak hned na úvodu se v nich píše, že jde o poslední napomenutí za překročení rychlosti. Zpráva odkazuje na webovou stránku, kde je údajné číslo případu a ty přestupku. Konkrétně má jít o překročení rychlosti zaznamenané na automatickém rychlostním radaru. A pokud nezaplatíte, hrozí nám podle zprávy zákaz řízení, soud, vymáhání částky nebo úhrada nákladu na vymáhání. Policie ale upozorňuje na to, že to je samozřejmě podvod.
0: A jak to můžeme poznat?
1: Já musím přiznat, že takovou zprávu jsem dostala i já asi před 14 dny a je pravda, že ve mně nejprve takzvaně herklo, ale pak mi samozřejmě hned došlo, že je to fake, že je to falešné. Tyto zprávy přicházejí z telefonního čísla s předvolbou plus 63, to je předvolba Filipín. Varováním je i zmíněný apel na rychlou platbu nebo třeba i nabízená slova 50%, pokud zaplatíte rychle. Mluvčí policejního prezidia Jakub Binčálek vysvětluje, že takhle policie rozhodně nekomunikuje.
2: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Takové zprávy proto doporučuje smazat, nereagovat na ně, to jsem hned také udělala a vysloužila jsem si za to pochvalu od mé dcery. Pokud ale přeci jenom kliknete na ten odkaz, neměli byste zadávat žádné osobní údaje. Ještě dodám, že překročení rychlosti policisté navíc řeší jen tehdy, když dotyčného přistihnou na místě. V opačném případě předávají takový případ obci s rozšířenou působností.
0: Kolegové z iRozhlasu zjistili, že podvodné SMSky přišly i lidem, kteří nemají auto a dokonce ani řidičský průkaz. Jak je to možné?
1: Je to tak, podvodníci ke kontaktování svých potenciálních obětí často používají databáze uniklých osobních údajů, které si mohli koupit nebo stáhnout. Data můžou ale taky sami krást. Takové podvody zároveň většinou nepáchají jednotlivci, ale organizované skupiny ze zahraničí. A i když je takové pachatele obecně těžké vypátrat, v poslední době zaznamenala policie podle Minčálka několik úspěchů.
2: Naposledy jsme zveřejňovali informaci, že jsme my jako česká policie ve spolupráci s tureckými kolegy zastavili činnost jednoho call centra, kde se podvodníci vydávali za falešné bankéře a policisty.
1: I v takových případech, ale podle něj není jisté, že poškození dostanou zpět své peníze.
0: Tak to byla redaktorka Naďa Kubínková se svou vlastní zkušeností. No a podrobnosti a taky další díly rubriky Ověřovna najdete na serveru iRozhlas.cz. Naďo, díky, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Už je půl desáté, přejeme vám dobré dopoledne a teď takové odlehčené téma. Jestli pak víte, od kdy se na světě používají dudlíky a co bylo před nimi, řekne nám to jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Když byl na počátku 20. století udělen patent vynálezci dudlíku, předmětu k dumlání pro konejšení nemluvňat, nešlo o vynález šidítka jako takového, ale o materiál. Začal se vyrábět z kaučuku. Dávno předtím se za stejným účelem užíval kousek stočeného řídkého plátna s kaší nebo třeba chlebem oslazeným či namočeným v makovém odvaru. Pojmenování těchto předchůdců gumových dudlíků bývalo odvozeno od sloves napodobujících zvuk sání. Dudlat, dumlat, cumlat, cucat, dundat. A jedno z nich, cuml, dokonce převzala němčina. A naopak jedno nářeční označení dudlíku nupel bylo přejato z němčiny.
0: Tak nupel a zítra se zaměříme na slovo pumlíč.

0: Za chvíli už nás čeká zámecké léto, ale ještě předtím malá hádanka. Semínka s velkým potenciálem. I tak by se dal popsat merlík, což je jihoamerická plodina pěstovaná pro svá jedlá semena. V Babských Radách si teď připomeneme, proč si našel merlík cestu z dávné historie až do dnešní kuchyně.
1: Babské rady.
2: Merlík chilský neboli quinoa, podobně jako amarant, je společně s bramborami a kukuřicí základní plodinou vyspělé civilizace Inků a Aztéků. Merlík je jednoletá dvouděložná rostlina, dosahující výšky asi 180 cm. Jejíž drobná, převážně světlá semena se podobají prosu. Pro potravinářské účely se zužitkovávají jednak listy, které se upravují jako salát, ale zejména semena. Merlík obsahuje nejkomplexnější rostlinný protein, jsou v něm zastoupeny všechny potřebné aminokyseliny. Také vitamin E, který v rostlině nalezneme, je výborným antioxidantem, který chrání organismus před volnými radikály a dělá navíc pleť mladší a zářivější. Složky dále působí pozitivně v buněčných membránách, zvyšují plodnost a posilují činnost nervové soustavy. Semena se využívají buď celá nebo ve formě mouky či krupice. Tato mouka je velmi dobře stravitelná, má příjemnou chuť a proto je součástí dětských výživ.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Šumavské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pražské léto.
1: Úspěšné úterý vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já jsem vám nedávno představil tři největší zámecké objekty u nás. Do toho třetího v pořadí jsme se také vypravili, to byl Jindřichův Hradec. No a zajímaly mě parky a zahrady u objektů. Tak jsem zadal opět, který je největší, která zahrada ne po park, no a vyběhlo mi u zámku Versailles. Dobře, tak jsem to zúžil na Česko a vyhrál Vlašimský zámecký park. Rozlohu má 75 hektarů, patří mezi největší zámecké parky nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Je to chráněná památka, spadá také do evropské soustavy chráněných území Natura nebo Nature, jak chcete, 2000. No jaký objekt vám dnes představí průvodce naším zámeckým letem František Kinský? Tak kam to bude, kam bude dnešní pozvánka?
0: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory a je tu také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Vidíte poháry, co by poklad. Nakonec proč ne, když třeba Faberžeho vejce mají milionové hodnoty, tak proč ne samozřejmě. Jinak podívejte se na fotografie, učinil jsem to tež, přiznám se, nebyl jsem na tomto zámku, zaujal mě tam právě ta vodní plocha slekníny, působí to nádherně. Možná chcete i na zahradě si udělat něco podobného. No jo, ale té práce potom, ono stačí, když máme sekat, trhat plevel a tak dále, ale je to krásné, když pak člověk sedí, dá si to kafe a pěkně si tam užívá. Užívejte si, ale teď trošku vzrušení, protože budeme soutěžit, hrajeme o náš cestovatelský zámecký balíček, pak o další ceny, ale telefon nejprve tady pojďme pěkně postupně, nahlásím 731 800 900, třetí volající jde do soutěže, no a pak řeknu dál podrobnosti. Hrajeme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731

0: Kam se schoulíš, ptal se Karel Gott, ten hlas je nenahraditelný a zatím nemá vůbec žádného zástupce na našem poli populární hudby. Ale my soutěžíme, my máme zámecké léto, hudba je tady ano, doplněk, ale tím nejdůležitějším je naše soutěž a samozřejmě představení dalšího zámeckého objektu jako typu na prázdninový výlet. Paní Karin z Nové Hlíny je u telefonu. Dobrý den, paní Karin.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím. Nová Hlína, já jsem se díval nejblíže k Nové Hlíně, zámek Třeboň nebo Jemčina.
1: Přesně tak, Třeboň.
0: Pak hrad a zámek Stráž nad Nežárkou, to už je trochu dál.
1: Ano.
0: No díval jsem se tady, musím tedy říct, že v mobilu tam moje umělá inteligence má co dělat, ale vždycky kontroluji, tak proto se vás ptám. Který z nich jste navštívila?
1: Všechny.
0: Všechny. A který se vám líbil nejvíc?
1: Jindřichův Hradec.
0: To je veliký, krásný zámek, taky jsme o něm nedávno docela mluvili. No paní Karin, tak se dáme do soutěžení. Jste připravena, doufám, můžu to spustit, můžu to rozjet. Otázka zní, kolik knih ukrývá zámecká knihovna na zámku v Rájci nad Svitavou? Za A asi 17 tisíc, asi 46 tisíc, asi 61 tisíc.
1: Za C.
0: Vy jste taky ani nezaváhala, to jste věděla, pamatovala si, stačíte
1: pamatovala.
0: Telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek, to nebude úplně jednoduché. Tak vám gratuluju, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tak jmenujte, co v něm je schválně.
1: Batoh, ano, bermovka,
0: ano,
1: ponožky,
0: ano,
1: pikniková deka a sluneční brýle.
0: No já, víte, co musím udělat znovu? Tak to máte takové malé soutěžní plus bez odměny. Přesně tak, tento zámecký cestovatelský balíček putuje už za vámi, ten máte jistý v pátek, pak z těch pěti, věřím, že i další dny budou úspěšné, vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby, no a pak na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty, respektive majitele těchto poukazů. No tak vám gratuluju, mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Pro vás už soutěž končí, vy už teď budete pouhým posluchačem naší soutěže. Věřím, že v pátek budete mít už, jak se říká, napnuté. Mějte se moc pěkně a ať se daří. Naschanou.
1: Tak jo, děkuji, naschanou.
0: No já děkuji vám všem, kteří jste volali, nedovolali se, ale jak se říká, zítra je taky den. Ostatně do konce prázdnin máme ještě řadu, hodně našich zámeckých soutěžních vysílání. Zítra se podíváme taky na úžasný zámek, na zámek Žleby. Úspěšný den vám přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zastupitelé 6. pardubického obvodu odvolali obviněného starostu Králíčka z funkce. Polička připravuje nové zázemí pro hasiče. Pražské hlavní nádraží je po evakuaci znovu otevřené, bombu policisté nenašli. Velká oblačnost, srážky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré úterní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Zastupitelé městského obvodu Pardubice 6 odvolali z funkce obviněného starostu Petra Králíčka z Pardubice pro lidi. Důvodem je podezření z manipulace s veřejnými zakázkami, kvůli kterému policie v červnu obvinila celkem 8 lidí a 7 firem. Pro odvolání v tajné volbě hlasovalo 9 zastupitelů. 5 bylo proti, Králíček tvrdí, že je nevinný a rozhodnutí zastupitelů považuje za politicky účelové.
2: Kolegové ze zastupitelstva stále mluví o transparentnosti a pak si odhlasují tajnou volbu. Já otevřeně jsem na zastupitelstvu deklaroval, že vše zveřejním, aby občané našeho obvodu měli jasné informace. Dozví se to, až budu moci zveřejnit tyhle ty bližší informace. Pravděpodobně to bude v září.
0: Obvod teď povede místostarosta Robert Klčo z hnutí ANO. Poličtí hasiči se dočkají nového zázemí. Město kvůli němu začalo bourat nevyužívaný objekt v Hegerově ulici. Demolici během letních prázdnin zajišťuje záchranný útvar hasičského záchranného sboru, říká mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
3: Vše probíhá za účelem získání nového prostoru pro možné umístění budoucí stanice hasičského záchranného sboru. Zároveň zde vznikne nová komunikace, která spojí sídliště Hegerova a silnici 1/34. Důvodem je plánované rozšíření sídliště o nové bytové a rodinné domy.
0: Policisté v Praze ukončili prohledávání pražského hlavního nádraží, potvrdil to jejich mluvčí Jan Daněk. Hlášenou bombu nenašli, provoz na nádraží i na Vilzonově ulici je tak plně obnovený. Policisté teď budou pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro botanika a disidenta Pavla Křivku za to, že veřejně nosil symbol Z spojovaný s ruskou agresí na Ukrajině. Podle obžaloby tím veřejně schvaloval zločin proti míru. Křivka chodil v dubnu 2024 po Pardubicích v mikině s písmenem Z a nápisem Za vítězství v ruštině. Dostal za to trest 6 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Křivka vinu odmítá, argumentoval tím, že symbolika není oficiálně zakázaná a že nošení oděvu neznamená schvalování genocidy. Jeho dovolání ale nejvyšší soud odmítl s tím, že svoboda projevu má své hranice a veřejná podpora mezinárodních zločinů už pod ochranu projevu nespadá. Sport. Tenistka Linda Nosková se po triumfu na slavném Wimbledonu vrátila v pondělí odpoledne do Česka. V Londýně získala 21-letá hráčka svůj premiérový Grand Slam mezi dospělými. Na Roland Garros vyhrála Nosková v roce 2021 juniorský titul. A tak se během setkání s novináři zamýšlela, kam wimbledonskou trofej ve tvaru talíře doma umístí.
4: Na nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského Grand Slamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku chytný, ale tenhle ten znamená se nejvíc. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte velkou oblačnost a postupně na většině území přehaňky nebo bouřky. Ty mohou být ojediněle i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se během dne bude měnit na mírný severovýchodní až východní a v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dnes dobré, tlak se měnit nebude a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Odstavené nákladní auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 13. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Stále posloucháte Dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a tahle hodina bude nabitá. Budeme se hýbat, ale budeme taky mlsat. A já začnu u toho mlsání. Připravovat se naučíme kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem. A pomůže nám Ivan Vodochodský tentokrát. No a nebudeme běhat, budeme jezdit na kole a to docela svižně, protože nás čeká trasa v Cyklopeckách a ta trasa vede z Pardubic do Hradce Králové. Uvidíme, kde je momentálně náš regionální stopař. Dozvíme se to už za pár minut. Tak dobrý poslech všem.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Kapela Hluboké nedorozumění zahraje dnes od 18 hodin na náměstí, na tom malém náměstíčku na Příhrádku v Pardubicích. Je to folková kapela, bude to stát za to, přijďte se podívat. Celou akci pořádá Krajská knihovna Pardubice, která má právě na Příhrádku své zázemí a například i čítárnu, kde si můžete dát kafe a, jak se říká, hodit se do klidu. Pobočka se jmenuje Knihovní centrum u Vokolků. No tak jsem se zeptala ředitelky Krajské knihovny Pardubice Radomíry Kudetové, kdo to ti Vokolkovi byli?
1: Rodina Vokolků byla tiskařská rodina tady z Pardubic, jedna z nich, která tady vlastnila tiskárnu. Zakladatel té rodiny, Václav Vokolek, tak on se zabýval tím, že sice tiskl kalendáře, reklamní pytlíky a podobné věci, ale velmi důležité bylo to, že on byl mecenáš umění a hlavně krásné literatury, takže ta rodina se přátelila se spoustou spisovatelů a podporovali je ve vydávání takzvaných krásných tisků. Každá ta kniha byla vlastně uměleckým dílem, měla svoje ilustrace, svoji obálku, svůj typ písma a podobně. A to bylo tehdy velmi nákladné samozřejmě a bylo to ojedinělé, moc lidí zase, kteří by se tomu věnovali, nebylo. A na druhou stranu samozřejmě to finančně zatěžovalo tu jeho rodinu, takže to nebylo úplně jednoduché. Nicméně ta rodina byla vlastně takovým jakoby kulturním salonem Pardubic. U nich doma se scházela spousta lidí, kteří se zabývali nejenom kulturou a uměním, ale samozřejmě měli určitým politickými názory a podobně. A bylo to takové podhoubí, ze kterých vlastně vycházela spousta věcí, nápadů a tak dále. Osvícená rodina. Pokud vás to bude zajímat, tak si určitě najděte třeba na knihovním webu, je o nich velmi podrobná informace.
0: Tak teď už víme, knihovní web Krajské knihovny Pardubice, více se dočtete o rodině Vokolkových, byli to nesmírně zajímaví osvícení lidé, jak jsme říkali s paní ředitelkou. No a dnes, pokud se budete večer nudit, v 18 hodin Příhrádek Pardubice a kapela Hluboké nedorozumění.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: A zase vás vedeme na kolo. Projekt Cyklopecky nabízí i letos celkem 15 doporučených tras napříč regionem východních Čech. Liší se délkou i náročností, takže si mezi nimi vyberou rodiny s dětmi i zkušenější cyklisté. Všechny ale spojuje jedno. Vedou kolem zajímavých míst, kde mohou účastníci sbírat razítka do hrací karty a poznávat kraj trochu jinak než z auta. Jednu z těchto tras dnes projíždí i náš regionální stopař Milena Vápeníková. Ještě jednou dobré dopoledne, Mileno.
2: Dobré dopoledne.
1: Ty jsi před hodinou vyjížděla z centra Pardubic, kam pak jsi dostala?
2: Je to tak, já jsem vyrazila z Pernštínského náměstí po trase, která se jmenuje Krajinou mechu a perníku, a už název vlastně docela napovídá, co člověka čeká. Takže začíná se v centru Pardubic, pak jsem jela kolem zámku a po Labské stezce, kde je krásný výhled na Kunětickou horu. No a v tuhle chvíli jsem za kousek za Kunětickou horou v Počáplech před Sezemicemi a dál budu pokračovat právě na Hradec Králové.
1: To máme krásnou práci, počasí zatím přeje, kus cesty ještě před tebou, jak dlouho ti to bude trvat a kde se určitě zastavíš?
2: Navigace mi ukazuje ještě něco málo přes 3 hodiny, ale obávám se, že mě to bude trvat díl, protože zastavuju, dělám nějaká videa ještě pro naše sociální sítě, a takže si myslím, že to je takový celodenní výlet spíš pro mě. Každopádně budu pokračovat takovou už asi klidnější krajinou směrem k Hradci Králové. Má ta trasa vést kolem rozhledny Milíř, nedaleko Vysoké nad Labem, ale podle mých informací cesta k té rozhledně je právě teď v rekonstrukci, takže já uvidím, jestli se tam dostanu nebo ne. No a pak zamířím do Hradeckých lesů, což se opravdu těším, obzvlášť teďka v létě. To je taková asi příjemná část. Člověk se schová do stínu a trochu si odpočine od toho slunce. Jinak já ještě bych připomněla možná ty další trasy cyklopecek, které nevedou jenom kolem Pardubic nebo Hradce Králové, ale zavedou člověka i trošku do těch odlehlejších částí Pardubického kraje. Třeba trasa číslo 7, která má název Po stopách rytíře Toulovce. Ta vede z Vysokého Mýta do Toulovcových Maštalí, nebo Hory i historie Orlického pohraničí. To je trasa číslo 10 a ta nás dokonce zavede částečně i do Polska. A potom tam jsou trasy na Králicku, třeba 13. Králicko a jeho historie. To je například trasa, která má jenom 18 kilometrů, ale zcela jistě bude pro zkušenější cyklisty nebo možná někoho s elektrokolem, kdo si trochu pomůže, ale je to takový horský terén.
1: Já se tady dívám, už jsem si našla na stránkách cyklopecky.info, je to tam všechno moc pěkně vysvětlené a podmínkou je samozřejmě ten chytrý telefon.
2: Je to tak.
1: Tak jo, Milčo, děkujeme za informace a šťastnou cestu přejeme.
2: Díky, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Slíbila jsem, že budeme také mlsat, tak jdeme na to. V neděli nám Patrik Rozehnal v jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší sladký recept z roku 2022. Šlo o kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem. Tak se nám to krásně hodí do toho zámeckého léta. Původně je od Marie Šafářové z Poličky od nás tady. Naučíme se ho teď dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše během speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. A já je opět vyjmenuji: Vojtěch Vrtiška, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalínková, Josef Maršálek, Roman Paulus a Ivan Vodochodský. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek, šubotám. Teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou. Tak. To je spíš taková lžíce, ale promícháme. A teď jdeme ke sporáku.

0: Máme rendlík, v něm máslo, to rozpustíme.
1: 42,5 gramu másla, rovnou tam přidáme mléko, 2 lžíce mléka, 2 lžíce medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť. Když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
0: Pak to teda necháme schladnout.
1: Máme to prochladnout.
0: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
1: Já dám vajíčko. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál. A myslím, že tím mi zeskazím. Dám lžíci.
0: Do té směsi másla, medu.
1: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladlý už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
0: No, ono to tak jako zdrobenkovatí. A pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
1: Člověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
0: No, perfektní.
1: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
0: Až to hezčí než paní Šafářova.
1: Fakt.
0: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo no. Druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
1: No, tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera a uvidíme poznej rozdíl, jo?
0: Teď už jsme si to odpočinuté, den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny. A musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu.
1: Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměr, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a tak tam musíme to nanést ty.
0: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou marunky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
1: Vlašáky.
0: Stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
1: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
0: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
1: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
0: Pečte teď.
1: I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, tak to bude geniální. On mi tady sně celý ten ukulený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
0: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný.
2: Recept na nejlepší perník roku 2022 se sušeným ovocem, povidly a dalšími dobrotami podle kuchaře Ivana Voruchockého najdete na www.pochoutkovýrok.cz. Je tam i původní recept od paní Marie Šafářové z Poličky. No a v neděli si připomeneme recept, který v roce 2023 se zalíbil nejvíc našim posluchačům. Půjde o houbové krokety se zelím, které se svým vylepšením připraví Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
2: A my už za pár minut budeme soutěžit. Čeká nás Věřte, nevěřte.

0: Velmi hodnotnou cenu pro vás máme do naší soutěže.
1: Věřte, nevěřte.
0: V Litomyšli se totiž uskuteční letní filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Od středy 29. července až do neděle 2. srpna nabídne v 7 sálech v historickém centru Litomyšle přes 80 filmů z celého světa a taky koncerty. 4 velké večerní budou na prvním nádvoří, například 3 sestry, Tata Boys, Stromboli nebo skupina Vltava. No zkrátka velká akce a my pro vás máme 2 vstupenky v podobě voucheru na Litomyšl Fest. Stačí si vybrat jeden den a v ten den máte všechno zcela zdarma. A věřte, skutečně to nestojí málo. Takže to je dnešní cena. Včera jsme se trošku trápili, no já jsem vás trápila s arboristou alias arboretistou, tak dnes pro vás máme bourovčíka toulavého. Co by to tak mohlo být? Bourovčík toulavý. A já tvrdím, že to je motýl, který je pro lidi nebezpečný, protože způsobuje alergii. A máme ho i u nás v Česku. Mám pravdu nebo ne? Zavítali jsme do přírody, bourovčík toulavý, je to motýl, který způsobuje alergii lidem a máme ho i u nás v Česku. To je dnešní zpráva, věřte, nevěřte, 726 46 48 48, pustíme se do toho, první z posluchačů na lince, dobrý den.
2: Dobrý den, tak včera jsem vám věřila a neuhodla jsem. Ale dneska vám budu taky říct.
0: Ono to bylo včera docela těžké.
2: No, tam bylo takže jenom písmenko.
0: Tam bylo to písmenko. A dneska budete taky věřit. Takže dneska tam nevidíte žádný problém, který by mohl být. Takže.
2: Doufejte, že ne.
0: A slyšela jste někdy to slovo, nebo vám to přijde takové smysluplné, že by to tak mohlo být? Dobře.
2: Ale může to tak být.
0: Tak jo, jenom se vás zeptám na jméno.
2: Jarmila,
0: ať to tady máme všecko krásně poznamenané. Jarmilo, děkuji vám za tip a pěkný den.
2: Naschledanou.
0: Zdravíme dalšího posluchače. Kam to bude tentokrát? Dobrý den.
3: Dobrý den, Jaromír ze Sázavy.
0: Zdravíme do Sázavy. A?
3: No, takže já bych dneska zkusil nesouhlasit. Jakože něco z bourovec, nějaký to bude motýl, ale tohle to by mohl být třeba nějaký brouk.
0: To se vám líbí víc, bourovčík.
3: Jo, to se
0: bourovčík, toulavý.
3: A hlavně bych, proč by motýl měl někoho zdráždit. Motýly jsou dobrý.
0: No to nikdo nevylučuje.
3: No, takže ne. Takže
0: já bych to
3: viděl na brouka, třeba dneska.
0: Dobře, Jaromíre, moc zdravím.
3: Tak jo.
0: Ať vám práce rychle ubíhá, pohodový den. Naschledanou.
3: Děkuji moc krát, naschledanou.
0: A ještě tady máme třetího volajícího a na to jsem taky zvědavá, jak to budete hodnotit dneska. Dobrý den. Alena Boršov, máte dost špatný signál, tak snad to stihneme, ano.
4: A já si myslím, že to není pravda. Já myslím si, že to je brouček.
0: Taky brouček?
4: Ano.
0: Ty myslíte, že to je brouček. Ono to tak zní hezky broučkovsky. Dobře, takže zůstáváme jenom u Jarmily, která věří, Jaromír a Alena nikoli a posuneme se dále. Kdybyste náhodou vyhrála, paní Aleno, na co byste, už jste si se na to dívala na těch stránkách Litomyšl Festu, co by vás tam tak lákalo?
4: To já jsem myslím, tak říkala, že náhodou jsem se dovolala.
0: Náhodou jste se dovolala, takže uvidíme, jestli náhodou třeba budete vylosovaná, možná budete překvapená. Hezký den přeju a mějte se fajn. Naschledanou. studio.pardubice@rozhlas.cz Jsme v přírodě a tvrdím, že můžeme potkat i v té české přírodě bourovčíka toulavého, který ale způsobuje alergie lidem, takže není úplně ideální se s ním setkat, radši ho nechat v klidu. Mám pravdu nebo ne?

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice.

Tak jak to bude dneska s naší soutěží? Ještě jsem teď zvedla telefon paní Hance z Vysokého Mýta, která věří tomu, že broučík toulavý je motýl, ale je pro lidi nebezpečný, protože způsobuje alergii a máme ho i u nás v Česku. To jsem dnes tvrdila, máme to tak dnes půl na půl. Typujete, že by to mohl být pták, hodně, že je to brouk, si myslíte, že vám to tak sedí, ten broučík. Taky keřík a lasičku jsme tady měli. Nicméně je to skutečně motýl, bourovčík toulavý. Včera vydala ČTK takovou zprávu, já jsem se modlila, aby se to někde neprovalilo, aby se o tom nepsalo na některých těch nejznámějších serverech, ale nepsalo. Takže jste typovali, věřím, že ano, že jsme takhle domluveni, já jsem taková důvěřivá osoba, vám posluchačům věřím, že nikde negooglíte a že tahle soutěž od toho není, abychom hledali na počítači, toho máme všichni až a že skutečně spíše hledáme v těch našich mozkových závitech a když nevíme, tak se potom dozvíme a o to tady jde. Tak. Úřady v Braniborsku kvůli zamoření krajiny motýlem bourovčíkem toulavým dočasně uzavřeli některé vodní úseky využívané vodáky v dolnolužickém Sprévském lese. Chtějí výletníky chránit před nebezpečím, jaké pro lidské zdraví představují chloupky larev bourovčíka. Ty totiž obsahují dráždivou látku, která způsobuje silné alergické reakce, jako jsou kožní vyrážky, dýchací problémy nebo záněty očí. Podle úřadu jsou v uzavřených úsecích problémem i vyvrácené stromy, které lesníci kvůli zamoření bourovčíkem nemohou odstranit. Vodáci se mají plavit náhradními cestami. Takhle bourovčík řádí v Německu a tenhle noční motýl se vyskytuje i u nás v České republice. Určitě krásný, ale pozor tedy na ty larvy. Takže takhle to je. Můžu ještě doplnit, že se živí listy dubů a tvoří si taková velká pavučinová hnízda a právě ty jejich dlouhé žahavé chloupky obsahují toxický protein těch larev. Tak jo, takže pravda dneska byla celkem jasná. A já teď budu losovat jednoho z vás, kdo pojede na Litomyšl Fest, opravdu kouzelnou akci uprostřed léta v centru Litomyšle. A je to paní Anička z Moravské Třebové. Gratulujeme. Pokud se chystáte na nějaké jiné cesty, doporučuji k poslechu dnešní radioporadnu po 11. hodině. Se budeme bavit hlavně o pojištění, o tom, co je dobré si připojistit, když jedete do zahraničí na dovolenou, nebo i k nám, nebo na Slovensko někam na hory. A budeme mluvit také o pojištění auta a o těch servisních službách, jak to funguje, když se něco na cestách v zahraničí stane. To vše po 11. Tohle je kapela Jelen, miluju tě.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nová multifunkční hala v Pardubicích by se mohla začít stavět ještě během prázdnin. Pardubický kraj plánuje opravit další pavilon v odborném léčebném ústavu v Jevíčku. Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu. V regionu dnes čekejte velkou oblačnost, srážky, bouřky a teploty do 30 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Příprava nové multifunkční haly v Pardubicích pokračuje. Investor má schválenou plánovací smlouvu s městem a čeká už jen na stavební povolení. Podle Petra Dětka by samotná stavba mohla začít ještě během letních prázdnin.
2: Očekáváme teďka v brzké době stavební povolení a rádi bychom do měsíce zahájili. To je velký cíl, velký sen, je to největší hokejová hala na světě a pokud se nám to podaří, tak myslím si, že na nás budou v Česku pyšní minimálně někteří fanoušci a bude následovat celý svět.
0: Pavilon lůžkové péče a rehabilitace v odborném léčebném ústavu v Jevíčku do budoucna čeká rekonstrukce. Pardubický kraj připravuje projektovou dokumentaci. Naváže tak na další investice v areálu. Dělníci tam teď opravují parkoviště za přibližně 10 milionů korun, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
3: Rekonstrukce parkoviště je plánována už delší dobu. Jednak je pozemek v majetku Pardubického kraje a jednak se jedná o parkoviště, které je velmi využíváno nejenom tedy pacienty, ale pochopitelně především návštěvami. Předpokládaná hodnota této zakázky je 10 milionů korun, s tím, že zahrnuje nejenom parkoviště vně areálu, ale také účelovou komunikaci uvnitř areálu.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho také, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční Piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Česko dnes zasáhnou silné bouřky. Varují před tím meteorologové s tím, že hrozí také přívalové deště, silný vítr a až 2 centimetrové kroupy. Rychlý příval vody pak může místy rozvodnit menší toky. Výstraha platí pro celou republiku od teď do 10. hodiny večer. Sport. Fotbalisté Francie budou hrát se Španělskem o postup do finále světového šampionátu. Z posledních 2 mistrovství světa mají Francouzi zlato a stříbro. Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony. I proto bude mít utkání v Texasu podle španělského trenéra Luise de la Fuenteho mimořádný náboj.
4: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se 2 nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
0: Zápas Francie-Španělsko začne v 21 hodin českého času.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte velkou oblačnost a postupně na většině území přehánky nebo bouřky, ty mohou být ojediněle i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr se bude během dne měnit na mírný severovýchodní až východní a v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, tlak se měnit nebude a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku. Záchranáři zasahují u dopravní nehody osobního auta a chodce v Lančkrouně ve Dvořákově ulici. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jdeme do finále, je tady třetí hodina našeho dobrého dopoledne, posloucháte vlny Českého rozhlasu Pardubice, máme úterý 14. července, no a téma prázdninové, jak řešit pojištění na dovolenou, na jaké aktivity se určitě připojistit, co konkrétně dělat, když dojde k problému, na to na všechno odpoví odborník Jiří Hluchý už za pár minut.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Dnes to bude taková praktická prázdninová radioporadna. Naším hostem je zakladatel platformy Frankie s 20letou praxí, odborník na pojištění Jiří Hluchý. Pěkný den, vítejte u nás.
2: Dobrý den.
1: Pane Jiří, už jste byl na dovolené?
2: Ještě ne, ještě mě to čeká.
1: Byl jste na Maltě, že jo? Na
2: ano,
1: stavbě.
2: Ano.
1: To můžeme říct pro pobavení posluchačům, protože vy jste tak nádherně opálený, že jsem říká, vy jedete rovnou od moře k nám. A ono ne.
2: Ano, ano, házal jsem lopatou na zahradě.
1: Nicméně my se budeme bavit o těch dovolených, o tom, na co myslet ještě předtím, než odjedeme, co se týká pojištění, takové té nadstavby pojištění. Většinou je to tak, že každý máme nějakou tu banku, kde máme účet a tam nám garantují, že i když jedeme někam do zahraničí, že to pojištění v tom máme. Jak to tedy ve skutečnosti je a co byste doporučil?
2: Tak, co se týče těch nabídek bank v rámci platební karty, tak nejde to úplně jakoby paušalizovat, protože samozřejmě jsou základní karty k základním účtům, kde může jako služba být cestovní pojištění, ale většinou je hodně taková ta základní verze, hodně omezený, tak na to si dává pozor a nespoléhat se na to, že vlastně jsem pojištěný automaticky, protože mi to řekli na vůbec banky. Pak jsou samozřejmě účty prémiovější, ke kterým se dostanete buď tím, že si je zaplatíte, nebo tím, že vlastně splňujete nějaké podmínky banky, ať už je to obrat, že tam máte třeba hypotéku a tak dále, máte nárok vlastně na nějakou prémiovější kartu. A tam už to pojištění vlastně je poměrně zajímavý. Sám využívám služeb jedné větší banky tady v Čechách, která dává, nebo respektive k tomu účtu, co mám. Mám opravdu dobrou kartu a tam to pojištění už má docela dobrý rozsah. Je to dokonce, že to kryje 5 členů rodiny. A je v tom i pojištění Storna. Zrovna jsme to asi rok zpátky využili, takže opravdu i mimo připojištění jsem byl schopný fungovat z té platební karty. Ale samozřejmě každému, kdo vyjíždí někam na dovolenou, doporučení je opravdu prověřit si to, co skutečně za to pojištění na té kartě mám, jaký jsou tam limity, protože samozřejmě kolikrát jsou ty limity třeba na léčebné výlohy kolem milionu korun, což opravdu dneska může být hodně málo.
1: No právě teďka v těch cenách, v těch sumách, jak se v tom orientovat, podívat se na to a eventuálně se připojistit, tak pojďme nějakou konkrétní zemi, kam se nejčastěji jezdí, zkusíme za sluníčkem Řecko například, nebo tyhle ty přímořské státy.
2: Pokud budeme se bavit o evropských státech, myslím si, že by se stejně neměl odjíždět s těma nejzákladnějšíma limitama. Myslím si, že by bylo dobrý, protože ty balíčky těch pojišťoven většinou jsou tři, to znamená nějaký základní, nějaká zlatá střední cesta, a potom samozřejmě ty limity vysoký, kde už to začíná někde na 250 milionech a některé pojišťovny už dneska nabízejí vlastně i neomezené krytí v rámci léčebných výloh. Tam tyhle ty balíčky samozřejmě doporučuji v momentě, když lidi jako využívají nebo jedou do exotiky a tak dále, protože tam samozřejmě pokud by došlo třeba k repatriaci, nějakému úrazu nebo nemoci tam a bylo by potřeba toho člověka dostat vlastně letadlem nebo nějakou cestou vlastně zpátky jako do České republiky, může to opravdu vyskákat.
1: Řádu těch milionů.
2: A opravdu i vyšších jako milionů, že to nejsou jako jednotky.
1: A mimochodem, kolik stojí takhle opravdu to připojištění důkladné, exotika, moře, potápění?
2: Když vezmu rodinu, která bude mít dva dospělí, dvě děti a bude to týden exotika, tak vlastně to pojištění budeme se bavit někde kolem 1500 korun na celý ten týden.
1: To je ale opravdu s těmi výlohami se všemi.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: A takový ten průměr tady po Evropě?
2: To je řekněme někde jako polovina týhletý částky, takže si myslím, že třeba týdenní pojištění tady pro Evropu, pro rodinu bude někde 500-600 korun.
1: Vy jste zakladatelem platformy Frankie a jak jsem se dívala, vy se hodně specializujete na to, aby si to člověk mohl z domu pěkně všechno napsat do toho chytrého telefonu. Jsou různé cesty, ale k tomu, že tak můžeme si je popsat jenom tak v krátkosti.
2: Tak samozřejmě cesta jedna, jak jsme se bavili na začátku, je ta karta nebo banka, případně jako pojišťovna i pobočka, kde se vlastně dneska pojištění dá sjednat. Ta další spousta lidí dneska využívá služeb nějakého finančního poradenství, takže to je další kanál a samozřejmě my jsme to finanční poradenství několik let zpátky začali digitalizovat a vlastně nabízíme to řešení pro lidi, kteří nemají čas, nechtějí se potkávat, nemají rádi zase telefon, aby někam volali v klidu si večer nebo přes den v práci, otevřou portál a průvodce vlastně provede tím sjednáním opravdu od toho prvopočátku, kdy se zeptá, kam jedou, kdy tam jedou, s kým tam jedou, co tam budou dělat, jak se tam dostanou a poradí jim s tím, jak si vybrat vlastně správný ty připojištění k tomu cestovnímu pojištění. Mm-hmm.
1: My se za chvíli zaměříme konkrétně třeba na rodiny s dětmi, jaká nebezpečí tam hrozí. A kdybyste se na cokoliv chtěli zeptat našeho odborníka na pojištění, můžete právě teď 726 46 48 48.

0: My si tady rozhodně máme co říct s odborníkem na pojištění. Teď se bavíme o tom cestovním pojištění s Jiřím Hluchým a mluvíme tady o zvířecích mazlících a taky dětech, když jedete někam s rodinou. I na to je potřeba pamatovat, protože tam hrozí více průšvihů, že? I tady v tuzemsku, i na to bychom měli myslet, připlatit si eventuálně pár 100 korun.
1: Je to určitě tak, protože samozřejmě škody těm třetím osobám můžete způsobit podle mě kdekoliv na světě. Je jedno, jestli jste doma na dovolený, nebo jestli pojedete po Evropě nebo po světě, vždycky se něco může stát. Samozřejmě s těma dětma, případně domácíma mazlíčkama je ta šance, že se něco stane ještě o něco větší. A pro tu Českou republiku já bych doporučil spíš asi mít pojištěnou tu občanskou odpovědnost, což je taková ta pojistka na blbost a celoročně. To znamená mít produkt opravdu občanský pojistky odpovědnosti sjednaný a platit si ho, protože to pokryje všechny členy domácnosti. A dají se připojit vlastně i ty domácí mazlíci, to znamená psy, kočky, kdyby způsobili někomu škodu, i když půjdete někam na návštěvu a udělají tam nějakou neplechu, ale samozřejmě i v rámci těch dovolených je to určitě dobrý, protože samozřejmě budete v kempu nebo na hotelu, děti můžou udělat nějakou škodu a samozřejmě jsou dvě varianty, buď jste pojištěný a zaplatí to pojišťovna, nebo pojištění nejste a zaplatíte to sami. To znamená, je vždycky podle mě lepší vynaložit ročně těch pár 100 korun a mít od tohohle pokoj, protože samozřejmě i ta samostatná pojistka na tu odpovědnost řádově stojí pro tu rodinu 1500 korun na rok,
0: řekněme
1: v těch hodně vysokých limitech, což se baví od 25 milionů výš, což mi přijde fajn, že někdo je ochotný vlastně krýt škodu až do takové částky a chce za to 1500 korun ročně a samozřejmě, i kdyby škoda byla pár tisíc korun, tak pořád se platí to potom nechat zaplatit pojišťovnu, protože to pojištění mám. Samozřejmě, co se týče toho cestovního pojištění, pojišťovny přišly i na to, že udělali, řekněme, produkt, který kryje tu Českou republiku. Ten moment tam nejsou ale léčebné výlohy, protože tam samozřejmě, pokud jste Čech, jedete po Čechách, tak vás kryje samozřejmě zdravotní pojištění, do kterého tady spadáme a v ten moment není potřeba ho připojišťovat léčebnými výlohami, ale samozřejmě ta odpovědnost se dá použít a pokud ji nemám sjednanou na celý rok, tak ji můžu vlastně využít jenom takhle krátce
0: na tu dovolenou. Tak dobře, tak ještě si chvíli vyjedeme, co se týká toho zdraví a těch výloh. V mnoha státech na světě je to mnohem dražší než u nás, takže na to je potřeba myslet a na tu dopravu jste říkal, potom domů, že z té nemocnice. Stává se to často na horách, takže teď v jakých těch odvětvích, kam jedeme, potápění hory mě napadá, připojistit se určitě, ještě něco dalšího.
1: Ale určitě jsou to rizikové sporty, to znamená, pokud se bavíme o horách, tak pojišťovny standardně v rámci těch léčebných výloh kryjou, nebo většina těch pojišťoven kryje třeba lyžování, pokud je na vyznačený sjezdovce. To znamená, pokud budu metr někde kvůli tomu, že tam je nový prašán a něco se mi stane tam.
0: Mimo sjezdovku.
1: Přesně tak, mimo sjezdovku. V ten moment už to pojišťovna nebude platit. To znamená, musím si na to dávat pozor a pokud chci vlastně dělat, řekněme, něco adrenalinovějšího, je potřeba si připojit rizikové sporty. Je to i na to potápění, protože samozřejmě jedna věc je, pokud si nasadím potápěcký brýle a šnorchl a koukám

0: A i potom ta repatriace, nemůžu spolehat na to, že pokud tam jedu na týden, tak mě za dva dny pustí z nemocnice a pojedu zpátky standardní linkou nebo autem, kterým jsem přijel, ale bude probíhat nějaká speciální jako, nebo převoz vlastně mě zpátky jako do České republiky.
1: Ještě mě napadá k tomu otázka, liší se ta cena za tohle připojištění, když je člověku 65 a 25?
0: Liší se, řekněme, až od nějakých 68-69, kdy vlastně jako se mění ten tarif těch pojišťoven. Řekněme, od těch 14 až 18 do těch 69 je tam nějaká jako základní sazba, do které spadne většina těch lidí, kteří se pojišťují. Potom samozřejmě na těch 67, 8, 9 let podle pojišťovny vás už budou brát jako seniora. Samozřejmě je to pro pojišťovnu rizikovější, od toho je to dražší. To je vlastně jako ten základní balíček. Pokud k tomu chci připojit si ty rizikové sporty, tak ty se samozřejmě jako připojišťou zvlášť. Některé pojišťovny, když řeknu rizikový sport, připojí ho na celou dobu toho pobytu. Některý si zase musím vybírat dny, kdy to chci mít připojištěný, protože třeba vím, že pojedu nebo letím do Egypta, ale mám tam jenom v úterý a ve čtvrtek domluvený to, že se budu potápět, takže si to připojistím jenom na dva dny. Já jsem zastánce spíš toho, když už se rozhodnu pro tohle to mít připojištěný celý týden, protože samozřejmě přijdou momenty, kdy chci jet, já nevím, na padák, chci jet na nějaký kite a podobně a už to najednou zase jako nespadá do toho základu.
1: Ale to jsem netušila, že takhle i na dva dny klidně se dá pojistit.
0: Jo, jde to.
1: Za chvíli se budeme bavit o tom, že jedeme na dovolenou autem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte radioporadnu na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady odborníka na pojištění Jiřího Hluchého a také dotaz. My vás zdravíme a už vás taky posloucháme. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, tady je Svatopluk Svoboda. Já bych měl takový dotaz, jedu s přáteli do USA a pronajmeme si tam motorky a budeme tam 10 dní jezdit po Kolorádu do výšky až 3000 metrů. Jaké bych měl mít krytí pojištění? To je asi vše. Děkuji.
0: Ano, taky děkujeme za dotaz a pan Hluchý má prostor teď.
2: Dobrý, děkuji za dotaz. Samozřejmě do USA, to je přesně ta destinace, kde nemá smysl šetřit na tom cestovním pojištění a koupit si opravdu ty největší léčebné výlohy, protože tam jakýkoliv zákrok nebo ošetření v rámci nemocnice je opravdu drahý. To stačí jako zub a už se bavíme o $1000. Takže tam opravdu na tom nešetřit. Co se týče těch výletů na motorkách, je možný se tam připojistit vlastně zase ty pronajímané auta nebo respektive ty dopravní prostředky, kde motorka se na to určitě bude vztahovat. Ale zrovna v té Americe bych doporučil, aby ta motorka byla nebo měla svoje pojištění i americký. To znamená, pokud se stane něco v rámci havárie, motorka spadne, tak aby ta motorka měla plný krytí v rámci USA a nespoléhat se vlastně jenom na tu asistenci, kterou mám dneska sjednanou vlastně v tom cestovním pojištění. Co se týče té cesty výš na to, do té nadmořské výšky, je potřeba si opravdu jako podívat, v jaký nadmořské výšce budu, protože některé pojišťovny už budou mít problém plnit nad 2000 metrů, některé vlastně jsou do 3, některé to umějí v základu ještě o něco výš, ale opravdu bych si tohle tu variantu prověřil.
0: Takže to se liší. Tak do nějakého srovnávače si to potom dát?
2: Pojistné podmínky. Takže to je vlastně jako samozřejmě věc, kterou dneska my jsme schopni jako porovnat digitálně, měl by to zvládnout i finanční poradce, ale samozřejmě je potřeba mu to opravdu říct detailně a sám se podívat na tu trasu. Předpokládám, že tady pánové tu trasu mají vybranou, tak se podívat, kam vlastně pojedu, v jaký nadmořský výšce budu, abych to opravdu měl pokrytý.
0: A informovat o tom tu pojišťovnu. Tak. Stačí vám to takhle? Ta
1: určitě děkuji pěkně a obrátím se asi na pana Hluchého, aby mi s tím poradil.
0: Děkujeme, mějte se hezky, nashledanou. Co se týká toho cestování autem, jak jsme říkali, po Evropě hodně se jezdí do Polska, k Baltu, hodně se jezdí do severní Itálie, tak tady musíme být na pozoru, může se stát a občas se taky stane, že auto se nám porouchá někde na dálnici, to je potom docela průšvih, takže na co tady nezapomenout?
2: Určitě na nějakou autoasistenci a podívat se zase na ten její rozsah. Ono je dobrý jí mít už pojištěnou v rámci pojištění auta. Pokud jí tam ale nemám, tak cestovní pojištění dneska nabízí možnost se připojistit a tu asistenci si vlastně jako jednorázově zase na tu dobu pobytu jako rozšířit. Přiznám se, že ze zkušenosti vím, že spousta lidí na tomhle tom šetří přesně do té doby, než se jim na těch cestách něco stane. Od té doby si většinou berou tu nejvyšší asistenci už právě v pojištění auta. A je to přesně o tom, že v tom základu máte třeba odtah do 50 kilometrů. To znamená, odtáhnu vám možná do nejbližšího servisu, samozřejmě jde o tu lokalitu, kde budete. Jakmile to přesáhne 50 kilometrů, už si to platíte sami. Samozřejmě to zahraničí zase může být výrazně dražší. Nehledě na to, že se potom může stát to, že to auto je na místě neopravitelný a budete ho zase muset dostat do České republiky. Pokud jste někde na severu Itálie, je to 750 kilometrů, 50 vám zaplatí pojišťovna, 700 jde za vámi. Myslím si, že ta cena toho odtahu bude někde 30 až 50 korun za kilometr, což samozřejmě už je nějaká částka, která může být jako ekvivalent ten dovolený a je to škoda vlastně tohle to nemít pokrytý.
0: To v podstatě bychom měli po dovolené. No tohle téma rozhodně ještě rozvineme. Kde kdo

0: Dnešní poradna je, jak už jsme říkali, taková ryze praktická. Mluvíme tady o pojištění a připojištění, když jedeme někam na dovolenou se zvířecími mazlíky, s dětmi, na hory, k moři, budeme se potápět s bombou, to je velmi riskantní. A teď se bavíme o cestě autem. Cesta autem, to je pro někoho možná pohodlné, teď jsou velmi v modě takové ty bydlíky i pojízdná auta, a kde můžete si udělat pěkně pohodičku, kafíčko, vyspat se tam a tak dále. Ale může se stát, že se auto porouchá. Proto je dobrá ta asistenční služba. Tu si tedy můžu sjednat i na těch 14 dní, jenom na tu dobu dovolené. To jste tady říkal, pane Hluchý. A teď jak to funguje, když se něco stane? Co přesně máme udělat?
1: Tak, když se něco stane, určitě je potřeba to auto nějakým způsobem zabezpečit a označit, protože zrovna když jsem jel po cestě sem k vám, tak bylo odstavené auto, nebyl tam žádný výstražný trojúhelník a myslím si, že to je poměrně jako rizikový, takže to je věc číslo jedna, kterou opravdu jako udělat, nepodceňovat, vzít si na sebe reflexní vesty, protože samozřejmě je potřeba, aby vás ty řidiči celé kolem viděli. Pokud jedete s dětma, děti okamžitě co nejrychleji odstavit nebo dát vlastně od toho auta co nejdál, to znamená minimálně za nějaké jako zábrany, které tam na té dálnici nebo silnici budou, aby byly opravdu v bezpečí. Co se týče potom té asistence, je potřeba se obrátit na linku, kterou vlastně jako ta asistenční služba má, říct si, co se děje, a ona by vám měla v nějakém rozsahu toho pojištění zajistit vlastně věc číslo jedna, měli by vás dostat do bezpečí, to znamená, co nejdřív by měl přijet někdo, kdo naloží minimálně rodinu a odveze ji do nějaký, nebo teďka to bylo třeba benzínová pumpa, protože nebyl žádný hotel blízko, takže minimálně tam, kde si ta rodina může aspoň jako sednout, dát si kafe, něco, a být jako v klidu a bezpečí.
0: Ale on člověk dost zmatkuje taky, tak honem rychle to telefonní číslo měli bychom mít, byl byste proto, abychom měli tu kartičku jako opravdu tu věc v ruce a tam to telefonní číslo?
1: Je spousta lidí, kteří pořád mají rádi, že si ty papíry vytisknou sebou a mají se sebou někde ve složce. Za mě to samozřejmě není špatně, protože, jak říkáte vy, je to moment, kterým spousta lidí nikdy neprošla, nevědí, co mají dělat a začnou zmatkovat. Pokud máte svého poradce, 100% vzít telefon a zavolat jemu, protože ten by měl ty instrukce předat velmi rychle a nainstruovat vás, co udělat. Pokud je to třeba zase digitální řešení, který máme my, tak náš zákazník má zase aplikaci, popřípadě přístup do svých zákaznický jako péče, kde má ten kontakt na tu asistenční službu okamžitě jako k dispozici, to znamená, stačí zavolat, říct, jsem tady, mám tenhle ten problém, a ta asistenční linka by ho měla řešit. Potom samozřejmě bude určitě chvíli trvat, a zvlášť u těch větších aut, jako jsou ty bydlíky, zajistit možnost vlastně naložení toho auta a odvezení, ať už to bude nejbližší servis, aby se to auto opravilo, nebo ho opravdu potom dostat do České republiky. U těch běžných osobních aut to zase takový problém není a ty kapacity těch dopravců, který jsou vlastně smluvními partnery těch českých asistenčních služeb, jsou i po Evropě jako poměrně rychle dostupný.
0: Takže když já se dostanu do servisu třeba v Německu a vidím, že ta závada není tak strašná, že pak budeme pokračovat dále, tak to musím zaplatit ze svého a potom teprve to požadovat na té pojišťovně?
1: Jsou dvě varianty. Některé vlastně ty asistenční služby si to umějí s tou pojišťovnou vykomunikovat sami, to znamená, ano, my to pokryjeme nebo zaplatíme, nebo respektive pojišťovnu to nechají vlastně jako zaplatit a v ten moment to jde. Pak samozřejmě říkám, bude záležet strašně na tom rozsahu pojištění, protože se můžu dostat do té situace, že mi to otáhnou do servisu. Servisu řeknou, hele, dobře, my tady vyměníme nějaký komponent v autě, bude to stát 800 euro a v ten moment jako musím jít a zaplatit to sám. Ale zase na to je asi další rada, pokud se rozhodnu jako procestovat Evropu v karavanu, je dobrý sebou mít jako nějakou jako rezervu na platební kartě, případně mít vystavenou nějakou kreditku s plným limitem, aby přesně tyhle ty věci byl schopný krejt a opravdu nejet s tím, že mi nezbývá žádná rezerva na účtě, protože to samozřejmě může být jako problém.
0: No, úplně největší problém je, když si myslíte, že to máte sjednané, že pak dojde k nehodě a vy zjistíte, že ty asistenční služby jste zapomněli zahrnout. Tak proto jste tady dneska, abyste to připojili. připomněl posluchačům, kteří se chystají na dovolenou, aby to potom všechno zvládli bez problémů.
1: Dobře, tak jestli můžu ještě využít, tak opravdu ať nikdo nepodcení teďka odjezd na dovolenou a to své cestovní pojištění, jestli ho má na kartě, zkontrolovat, co tam je za limity, co tam je za připojištění, a nezapomenout na to, že pokud budu dělat něco adrenalinovanějšího, jsou tam rizikové sporty, které je potřeba připojistit. Pokud jedu autem, je potřeba si připojistit autoasistenci, protože i píchlá pneumatika, dneska auta nemají rezervy, může být problém.
0: Děkujeme moc za informace Jiřímu Hluchému, zakladateli platformy Frankie. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.

0: se na chviličku vrátím k tomu cestovnímu pojištění. Je potřeba si ho sjednat dříve, než opustíte hranice České republiky. To je důležitá věc, na kterou bychom nechtěli s panem Hluchým zapomenout. A ještě jedna věc, která je také velmi důležitá. Nebojte se, že když jedete za týden, že máte už nejvyšší čas to pojištění si připravit nebo připojištění, protože ono to lze díky digitalizaci během půl hodinky. Takže to jsou ty informace, ještě jsme takhle doplnili. No a protože prázdniny jsou v plném proudu, chystají se na ně i děti s Petrou Beránkovou. Konkrétní téma je moře, takže pokračujeme v dovolených.
1: Jaké je moře?
2: Moře to je takový slaný, je tam hodně želviček a korálu a mušlí.
3: Slané a modré a vzadu je úplně modré.
2: Když jsem byla malá, tak jsem skákala z nějakého mala do slaný vody a z velikého z kopce a moje segry se bály, ale já jsem byla malá, že jsem úplně z vejšky skočila.
1: Co žije v moři?
2: Žraloci.
4: Delfíni a renuci. Já už jsem viděla jednoho renejka, který měl na sobě takový puntíky a puntíky na srsti a vypadal úplně stejně, jako se ho znám.
5: I klabice ba.
1: Byli jste někdy u moře?
4: Já už jsem tam byl hodněkrát a jsou tam velký krabice i ty malý a my už jsme jednou už natáčeli v tom Turecku, jsme je natáčeli a vyfotili jsme je taky.
6: Tam byli jednou s mamkou a s taťkou.
7: My jsme byli v Chorvatsku.
8: My ještě v létě někam pojedeme a nevím kam, ale pojedeme tam, kde bude úplně hezky.
1: Je moře v Česku?
4: No ne, je v Itálii, v Turecku, ve Španělsku, v Egyptě a takový různý planety, ale u nás není.
9: Český rozhlas Pardubice.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: doufejme, že i Václav Neckář vás hezky naladil na naše dobré odpoledne, které za chvíli odstartuje. No a co ty to tam vytváří zase?
1: Jsem se tady zamotal do sluchátek.
0: Honza Vamberský, už se snad vymotal, ano. Telefon v ruce. Máme před sebou moc pěkné odpoledne, tedy doufám, že nebude příliš bouřlivé. To budeme taky sledovat.
1: Ano, to budeme taky sledovat. Já osobně se na to těším. Mám bouřky rád a vůbec tyhle ty přírodní úkazy, tak já si to budu užívat, až to přijde. Doufám, že to počká do 16, až dorazím domů, až zavřu okna.
0: Já jsem raději, když prší ukázněně. Je to tolik potřeba, ale nějaké přívaláky to tady rozhodně nepotřebujeme.
1: No, vidíme, je to hlášeno, takže ještě po 15. vyzvíme nějaké podrobnosti, ale kromě toho dneska je venku opravdu parno, takže víš, co si dáme?
0: No co asi?
1: No dáme si zmrzku.
0: Hurá! A kde pak bude ta zmrzlina?
1: Já to nevidím, mně se to smazalo.
0: Tak já ti to řeknu, protože já jsem si to tady taky našla, víš, v Dolní Čermné, u Lanškrouna. Tam mají totiž denně 8 druhů zmrzliny, z toho 4 sorbety a je tam milá obsluha, tak vám uděláme chutě.
1: 14:30, ano.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Střední škola technická ve Vysokém Mýtě zřídí po kritice České školní inspekce školního ombudsmana. Aquacentrum Pardubice uzavře část areálu kvůli rekonstrukci. Pardubičtí hokejisté se připravují na novou extraligovou sezónu a odpoledne může být velká oblačnost, srážky a bouřky. Teploty až 30 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Na technické škole ve Vysokém Mýtě vznikne funkce školního ombudsmana. Je to jedno z opatření, kterými škola reaguje na kritiku České školní inspekce. Ta původně navrhovala kvůli řadě pochybení odvolat ředitelku Jitku Jiskrovou. Pardubický kraj ale ponechal důvěru a chce nejprve vyhodnotit, jestli se podaří navržená opatření naplnit, vysvětluje mluvčí kraje Dominik Barták.
4: V souladu s doporučeními České školní inspekce zadá škola nezávislé a komplexní hodnocení klimatu ve škole s tím, že toto šetření proběhne anonymně mezi všemi aktéry. Dále bude fungovat žákovský parlament se zapojením zástupců všech tříd. Zároveň bude vytvořen a školskou radou projednán etický kodex školy.
3: Pardubické akvacentrum od zítřka uzavře akvazónu. Důvodem je rekonstrukce poškozených obkladů a mozaiky, která se dlouhodobě odlupuje. Práce budou stát asi 10 milionů korun a skončí zřejmě v listopadu nebo v prosinci. Rozsáhlejší opravy už byly nutné, doplňuje ředitel městské společnosti, která areál provozuje, Jiří Vysoudil.
5: Tady vidíte v té zóně akvacentra, kde stojíme, že jsou vlastně rozbitý veškerý schody. My každý rok o výluce poslední týden v srpnu, první týden v září, kde máme jediný zavřeno v celém roce, tak jsme se snažili to každý rok opravovat, ale jak vidíte, ta mozaika už ani opravit nejde.
3: Hasiči 6. dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá. Při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Sport. Hokejové Pardubice mají pro novou sezonu 2 výrazné posily. Přišli útočníci David Tomášek a Matěj Stránský. Jinak mistrovský kádr zůstal téměř bez změn. Právě stabilitu týmu oceňuje i pardubický útočník Tomáš Vondráček.
6: Vždycky to je lepší, když ten tým zůstane pohromadě a všichni se známe. Myslím si, že playoff ukázalo, že ten tým máme zdravý a že nám to funguje, takže jedině dobře a doufám, že na to navážeme. Počasí.
3: Odpoledne bude v Pardubickém kraji nejprve slunečno, postupně velká oblačnost a na většině území přehánky nebo bouřky, ty mohou být ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty dnes 27 až 30 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Pozor na došetřování dopravní nehody v Lanškrouně v Dvořákově ulici, nehoda osobního auta s chodcem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré poledne z Pardubic, přejeme 4 minuty po 14. Karolínám, Larisám a Larám. Rovnou posíláme takhle v úvodu hodiny gratulaci k jejich dnešním meninám a nabízíme písničky, které dnes obstarají Lucie Vondráčková, taky Michal Kocáb. Případně se můžete těšit a vybrat si Jiřího Schellingera, kapelu Hop Trop Abu, Davida Dejla, Elány, Valdemara Matušku a nebo Jiřího Korna.
2: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Na cestě byl Vobe Daněk, před námi tedy hodina vašich poledních písničkových vzkazů a pozdravů na telefonu 726 46 48 48, na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kde na telefonu jako první? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Miloš Dlouhé-Třebovej.
0: Děkujeme.
2: A chtěl bych poslat písničku všem, co mají dneska svátek a narozeniny.
0: Dobře. A vybral jste si z naší nabídky, nebo necháte výběr na mě?
2: Michala Kocába, jestli by to šlo.
0: Michala Kocába s cizí ženou v cizím pokoji.
2: No to už může být, to je ta písnička, by se náhodou líbí.
0: Jo, dobře, tak jo, tady.
2: Až k vám do rádia.
0: Dobře, tak moc děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Cizí ženou v cizím pokoji. Zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, mrně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Ženou v cizím pokoji a možná i v cizí posteli, kdo ví, byl Michal Kocáb, teď v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Hodiny ukazují 3:45, tak publikával tady telefon zběsile, teď máte šanci ho znovu rozblikat na plné obrátky, protože zase přichází ta chvíle, aby někdo z vás případně vstoupil do našeho poledního programu a nechal něco, případně i někomu zahrát. 726 46 48 48, a doufám, že zase nebudu muset tlačit očima, ta blikátka tady. Tak, co se bude dít? Nic se nebude dít. A vsadím se, že až tady odprezentuji e-mail, který dorazil, no, málem to nevyšlo. Tak, někdo bliká. Kdo to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jirka z Brandýsa.
0: Zdravíme, Brandýs. Tak, co to bude, Brandýs?
1: Já bych chtěla vnučce Karolíně zahrát písničku od Diamonda Sweet Caroline.
0: Tak tu nemáme v playlistu, tuhle hodinu.
1: Tu nemáte.
0: Ne, nemáme. Tak
1: pak v 17 hodin, co by šlo?
0: To by nešlo, to nehrajeme na přání. To už nějaký 4-5 měsíců nehrajeme na přání.
1: Dobře.
0: Jo? Tak
1: něco co? Hezkýho.
0: No, dáme tam Robina Gibba a Juliet, to je taky taková veselá.
1: Dobře.
0: Jo? Tak se mějte pěkně.
1: Děkuju, naschledanou.
0: No, vidíte to, to je zrovna ten e-mail, který jsem chtěl přečíst. Tak ho můžu škrtnout já, rozbrandý se.

je pravda, že Robin Gibb neobjevoval sladkou Karolínu, ale Julie, písni Juliet, ale i tak si myslím, že by mohla potěšit Karolínku k dnešnímu svátku. Tak pojďme na další z vašich poledních pozdravů. Dobrý den, prosím vás, pošlete písničku dnešnímu svátku vnučce a všem Karolínkám. Díky moc, píšete ten e-mail, koukám, nedorazil celý, tak já se ještě zkusím tady popídět, jestli tam náhodou, aha, tak to je jeden a ten samý e-mail, který už jsme před malou chvílí smazali, tak to nevadí, tak tentokrát budeme hrát další Karolínce, Karolínce Lukáčové. Všechno nejlepší k svátku, pevné zdraví a ať se jí vše v životě daří, to přejí babička s dědou a taky s kytem. Jo, babička s dědou jsou s kytenou, pardon.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak. A také další vaše polední písničkové pozdravy sem s nimi. 10 minut před 12:30 stále máme šanci a čas se vám udělat radost, případně Karolínám, Larisám a Larám, které dnes slaví svůj svátek. Tak co tady ale vidíme dál? Pavlíně budeme hrát, a to rovnou Luxové, taky Nikole Vybíhalové a Zbyňkovi Haubertovi pro dobrou náladu, radost, pohodu a také pro následující dny. Od babičky s dědečkem.

Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak a také stále, jak jsme říkali, příležitost pro vás nechat se někomu zahrát tady. Ještě v této hodině můžeme nabídnout kapelu Hoptrop, také Davida Dejla, kapelu Elán, Eniu, Valdemara Matušku, Jiřího Korna a nebo Evu Freelingovou s Miroš Birkou. 726-46-4848, to je telefon, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04. Tak vybereme teď jednu SMSku, která dorazila a podepsán je Jarda a Jarda píše: zahrajte nám na dovolenou, zdravíme z Krkonošské chalupy. A my zdravíme Krkonoše na oplátku.

svátek Pejty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: wiem, co sem psa.
1: To byla kapela Hoptrop, písnička Tři kříže, posloucháte stále písničky od srdce. Jsme ve druhé polovině úterních poledních písničkových vzkazů a pozdravů. Napadá mě, že jestli máte u vás také v plánu nějakou zajímavou akci, můžete už teď s předstihem posluchače pozvat, určitě to bude stát za to. My teď tady máme jednu pozvánku, a to do Východočeského muzea v Pardubicích. Dnes totiž začíná výstava předmětů, které získalo do svých sbírek za poslední 3 roky. A výstava potrvá až do 18. října. To je takový zajímavý tip na to, jak strávit prázdninové nebo minimálně dovolenkové dny. A někdo už by měl být na telefonu. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jarka to je.
1: Tak, Jarko, povídejte.
2: Pane Ramberský, zahrajte tam matušku pro nás, pro všechny.
1: Ale nemám matušku, dáme si kladivo. Dobrá tedy, písnička
2: díky.
1: Je tu. Mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Kladivo Valdemara Matušky doznělo a někdo na telefonu, takže bude znít další písnička i s pozdravem. Kdo je na drátě? Dobrý den.
1: Dobrý den. Vaše hrozná spojovatelka Anička Karlíková z České Třebovy.
0: Zdravíme Českou Třebovou.
1: A tak bych vás tam chtěla všechny pozdravit a zahrajte nějakou hezkou písničku, kterou máte na řadě.
0: Dobře.
1: Pro všechny ty, který vám volají každou chvíli, jako já, aby bylo pestřed na životě.
0: Dobrá, tak tady je švédská legenda. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se tam hezky, nashledanou.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak a ve 3:15 také další z vašich vzkazů. Stále ještě máte šanci. SMS-kové číslo 90 011 04, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky, to už jsme říkali. Takže telefon sem k nám 726 46 48 48. Tak, pojďme na další z vašich poledních písničkových pozdravů. Ahoj Honzo, zahraj mi prosím nějakou pěknou písničku, ať mi to v práci rychle utíká. Díky moc, Dáša. Tak to je další z vašich vzkazů a už posíláme všem vám pracantům kapelu Elán. Zaloubil sa chlapec.

jsem čekal, co se bude dít. Nic. Nevím, proč jsem čekal, že se něco bude dít. Dít se bude to, že teď je připravená další písnička, další z vašich pozdravů. Opět vybíráme vzkaz pracovní. Píšete, zahrajte prosím Barče a Haničce, že jsou dneska pomalé jak želvy, tak aby koukali pořádně přidat a máknout. Díky moc, David a Dan, tak děvčata. A nevím, jestli tohle bude úplně na povzbuzení, to je spíš taková gaučovka. Jestli jste po obědě, tak si pěkně dáchnu.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Které teď 6 minut před 13. končí a končí pozvánkou k poslechu našeho dalšího vysílání. Už po zprávách od Gutwirta Alexa Host a dnes se můžete těšit na povídání s českou herečkou a blogerkou Marií Doležalovou. A teď je tady Jiří Korn. Chci tě.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dopravní podnik v Pardubicích označí v aplikaci klimatizované vozy. Cyklisté i turisté musí počítat s omezením na lesní cestě Perkmistr mezi Borkem a Vysokou nad Labem. Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu. A odpoledne bude oblačné, hrozí i bouřky, teploty až 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubický dopravní podnik chce cestujícím usnadnit výběr klimatizovaných spojů. Do aplikace online.dpmp.cz, která zobrazuje aktuální polohu autobusů a trolejbusů, plánuje přidat speciální ikonu označující vozy s klimatizací. O technickém řešení teď jedná s programátory.
2: Podobný princip už dopravní podnik v aplikaci využil při označování vánočních trolejbusů. Zatímco tehdy však stačilo dát piktogram ke dvěma vozům, tentokrát bude třeba řešit odlišení 90 z celkového počtu 130 vozidel. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Řidiče v Hlinsku čeká na konci července dopravní omezení. Od 22. do 29. července bude kvůli opravě uzavřená hlavní silnice 1/34 přes Poděbradovo náměstí. Osobní auta a autobusy pak pojedou po objízdné trase ulicemi města. Nákladní doprava bude mít objížďku delší, směrem na Ždírec nad Doubravou povede přes Trhovou Kamenici. Na lesní cestě mezi Borkem a Vysokou nad Labem začala rekonstrukce. Cyklisté i turisté proto musí na trase počítat s omezením. Lesy České republiky opraví více než 3,5 kilometru dlouhý úsek za víc než 22 milionů. Informovali o tom v aplikaci Klub Nového lesa.
3: Lesní cesta Perkmistr je podle lesníků v havarijním stavu a potřebuje nový asfaltový povrch. Nejčastěji po ní jezdí lesní technika při odvozu dřeva. Využívají ale taky cyklisté nebo turisté na červeně značené stezce. Rekonstrukce bude hotová na konci listopadu. Po dobu prací lesníci doporučují využívat objízdné trasy nebo se řídit pokyny pracovníků stavby. Z Borku Anna Svoborová, Český rozhlas.
0: Česko dnes zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území. Bouřky se budou nejdřív tvořit hlavně na severu republiky. Později odpoledne a večer dorazí i na Vysočinu a Moravu. Po celém Česku může bouřky doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Silný vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až 70 km za hodinu. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v Pardubickém kraji postupně přibývat oblačnost, nejprve bude slunečno, pak velká oblačnost a hrozí přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou mezi Semtínem a Pardubicemi na silnici 36, nehoda dvou osobních aut a další nehoda na silnici 305 v obci Luže, dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zalinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tady školou povinné?
1: Jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy. Jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu, jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydech. To je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teď jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo? Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doleželová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jako že to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no.
0: Tím to splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně, vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doleželová je stále naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle dospětí, já jsem trošku toužila udělat knížku,

0: dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagují na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravního bráchu a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svého bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
1: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte dvě děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
0: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala jako, tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovým jako autorským napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
1: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
0: To už je celý krásný, protože on opravdu ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
1: Marie Doleželová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje. Jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se taky jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jakoby to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedné takové oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stejská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené, takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí, vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně ne, že bychom si tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověka to uklidně řekne si fajn, tak jako
3: dobrý,
2: nejsem to sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt tu v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
0: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasné, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče Zdeňka Ruška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo. A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, tenhle jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne už do té, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá, když už to vidíte, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo, jsou různý styly komedie, někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo, prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo, který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo, takže tohle tam bylo pohlídaný, no a v kombinaci s tím, že ty scénáře jako by fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo, jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super, ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 28 nebo něco
1: no, toho. Máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců, to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk, má samozřejmě každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. A takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce, a ne protože ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Heřmanův městec upravil parkování na náměstí. Řidičům usnadní výjezd. Polička připravuje nové zázemí pro hasiče. Jaderné bloky v Temelíně můžou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeji Otto Gutwirth. Město Heřmanův městec na Chrudimsku stavebně upravilo parkoviště na náměstí. Původní uspořádání nebylo podle radnice bezpečné a řidičům se špatně vyjíždělo i výjíždělo. Nově jsou všechna stání šikma a přibylo i nové vodorovné dopravní značení.
2: Součástí úprav jsou také bezbariérové přístupy ke kostelu svatého Bartoloměje a pohodlnější nájezdy k místům pro imobilní. Počet parkovacích míst se nezměnil. Cílem bylo především zvýšit bezpečnost a komfort řidičů i lidí se sníženou pohyblivostí. Na náměstí zůstává přibližně 100 bezplatných parkovacích míst. Radnice zatím neplánuje zavést poplatky ani omezovat automobilovou dopravu. Se Heřmanova městce Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: Hasiči v Poličce se dočkají nového zázemí. Město kvůli němu začalo bourat nevyužívaný objekt v Hegerově ulici. Demolici během letních prázdnin zajišťuje záchranný útvar hasičského záchranného sboru, říká mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
3: Vše probíhá za účelem získání nového prostoru pro možné umístění budoucí stanice hasičského záchranného sboru. Zároveň zde vznikne nová komunikace, která spojí sídliště Hegerova a silnici 1/34. Důvodem je plánované rozšíření sídliště o nové bytové a rodinné domy.
0: Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 2082, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Pro delší provoz ale budou nutné rozsáhlé investice do modernizace. Půjde třeba o výměnu generátorů nebo části řídících a bezpečnostních systémů. Slovenské ministerstvo dopravy soudně vymáhá od českého dopravce Leo Express v přepočtu 60 milionů korun, informuje o tom slovenský deník N. Firma peníze získala v rámci podpory regionální linky mezi Bratislavou a Komárnem, na které jezdí její vlaky. Stát ale část peněz podle ministerstva vyplatil navíc. Deník N napsal, že se to mohlo stát kvůli chybě ministerských úředníků. Leo Express v minulosti neuznal, že by měl peníze vyplatit zpět. Firma informace o soudním řízení blíž nekomentovala. Na údajné chyby při vyplácení peněz upozornil i další český dopravce RegioJet. Spoj mezi Bratislavou a Komárnem v minulosti zajišťoval právě on. Sport. Pardubičtí hokejisté mají za sebou první část letní přípravy a za necelé dva týdny se přesunou na led. Ještě před startem extraligy je čekají 4 zápasy Ligy mistrů, které považuje za důležitou součást přípravy i brankář Roman Vil.
4: My si moc dobře uvědomujeme, že naše organizace tu Ligu mistrů chce hrát a já si myslím, že i pro nás je to příjemný, že ta příprava už je vlastně v takovém tom zápasovém nebo soutěžním tempu. Setkáte se se zahraničníma hráčema. Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami a taky bouřkami, a to i silnými. Během dne místy polojasno. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou z Pardubic Milhajmova ulice, nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Historické hroby významných Němců v Pardubickém kraji získaly státní dotaci na jejich obnovu. Podrobnosti k tématu přineseme už krátce po 14:15 a chybět nebude ani zámecké léto a písničky, které nestárnou v našem programu. Těšit se můžete například na Michala Tučného, na No Guitar, z Bonnie Tyler, anebo kapelu Olympic.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

je to nějaký pátek, co zná Český rozhlas díky vašim hlasům desítku nejšarmantnějších osobností pro 30. ročník oblíbené rozhlasové ankety Šarmantní osobnost. Vybrali jste do finálové desítky třeba Františka Kinského, Jakuba Kvášovského, Miroslava Hanuše, Martina Mišičku, Jaroslava Svěceného, Daniela Stacha, Naďu Konvalinkovou, Lucí Výbornou, Taťánu Medveckou anebo Sasky Burešovou. To je tedy 10 osobností, mezi kterými teď svými hlasy můžete rozhodnout, kdo z nich se stane 30. šarmantní osobností Českého rozhlasu. Samo sebou gala večer nebude chybět, bude se konat tentokrát ne v listopadu, ale už v říjnu 23. a to od 19 hodin na známém to pravidelném místě vyhlašování této soutěže a tím je Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové. Jak tedy můžete dát těmto jmenovaným 10 finalistům hlas, tak je to možné poštou, ano. A to hned dvojí, buď elektronickou na adrese sarm@rozhlas.cz, anebo tou klasickou na adrese Český rozhlas Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové. Vaše hlasy přijímáme až do konce září také pomocí SMS zpráv ve tvaru SARM mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti a SMSku v tomto tvaru pošlete na číslo 736 30 40 30. Připomínáme, že ty hlasy nechceme zadarmo, samo sebou odměníme mnohé z vás hlasující. A to třeba barevným televizorem, to je hlavní cena, pak jsou připravená i digitální rádia, mobilní telefony a také další drobnosti, které vás jistě odmění a hlavně potěší za to, že jste hlasovali a rozhodovali.

0: Kamil Střihavka, kapela No Guitars a Černá růže. Písnička, která se svým názvem trochu tematicky hodí pro téma těchto minut vysílání Českého rozhlasu Pardubice, protože budeme mluvit o hrobech, tedy o hrobech německých průmyslníků a starostů, kteří se podíleli na rozvoji města a obcí v Pardubickém kraji. Dočkají se opravy. Obce a spolky totiž získali od Ministerstva pro místní rozvoj dotace na obnovu 10 opuštěných pietních míst, kde odpočívají němečtí průmyslníci, starostové a také další významné osobnosti regionu. Rezort rozdělil na opravy německých hrobů po celém Česku asi 9,5 milionu korun. Na podrobnosti zjišťovala redaktorka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak prosím tě, které konkrétní hroby tedy čeká oprava?
1: Nejvíce podpořených projektů je v Červené Vodě a její místní části Moravský Karlov. Další dotace zamíří třeba do Králík, kde se opraví hrobka podnikatelské rodiny Valentina Valtra. Ta vlastnila od konce 19. století bavlnářskou tkalcovnu, která zaměstnávala až 400 zaměstnanců. Hrobku zdobí secesní mramorový náhrobek z počátku 20. století. Podporu získali taky Svitavy, které opraví hrobku rodiny Wernerových, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Zásadní význam rodiny je spojen především s provozem a rozvojem Svitavské pošty. V roce 1797 získala rodina dědičné poštovní právo. Pošta ve Svitavách patřila k významným institucím a její rozvoj odrážel modernizaci dopravy a komunikace v regionu.
1: V Moravské Třebové obnoví hrobku rodu France Salese Steinbrechera. Byl to klíčový průmyslník a dlouholetý starosta města, který v 19. století proměnil Moravskou Třebovou v moderní centrum, říká mluvčí radnice Lucie Krčmářová. Oprava hrobky je součástí dlouhodobé péče o místní památky.
3: Na hřbitově na křížovém vrchu jsme již dříve vybudovali naučnou stezku, která návštěvníky seznamuje z historií tohoto unikátního místa a z osudy osobností, které zde odpočívají. Právě hrobka rodiny Steinbrecherů je jedním ze zastavení.
1: Jen doplním, že každý projekt v Pardubickém kraji na obnovu německých hrobů získal zhruba 150 tisícovou dotaci.
0: Proč se tedy ministerstvo rozhodlo tento dotační program spustit?
1: Program má pomoct zachovat paměť míst, kde po staletí žili vedle sebe Češi i Němci. Po druhé světové válce bylo z Československa odsunuto zhruba 3 miliony Němců a v pohraničí zůstaly 100 tisíce opuštěných německých hrobů. Mezi nimi jsou i pietní místa, kde jsou pochovaní významní podnikatelé, lékaři, učitelé nebo duchovní, kteří se podíleli na rozvoji měst a obcí v Česku. Ministerstvo proto poprvé vypsalo dotační program na jejich obnovu. Zároveň tím naplňuje závazky česko-německé deklarace, aby se nestratila část historie českého pohraničí a aby hroby zůstaly důstojným místem posledního odpočinku.
0: A jak velký byl vlastně zájem o tento program?
1: Do první výzvy dorazilo 56 žádostí z celého Česka. Podmínky nesplnila jen jedna z nich. O podporu mohly žádat obce, organizace, spolky nebo další instituce. Ministerstvo podpořilo 55 projektů a mezi ně rozdělilo přibližně 9,5 milionu korun. Rezort už dříve uvedl, že počítá s tím, že program bude pokračovat i v dalších letech. Za tu dobu by se mohlo vystavět 200 památníků, opravit 350 hrobů významných německých rodáků nebo označit 22,5 tisíce dalších hrobů.
0: Říká redaktorka Anna Svobodová, děkujeme za informace, hezký den.
1: Hezký den, na naslyšenou.
4: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce

0: představí Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Přesně o půl třetí ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice zdravíme do Dolní Čermné u Lanškrouna. Jestli jste třeba Dolní Čermnou jenom projížděli, tak jste určitě nemohli minout nepřehlednutelnou modrou budku uprostřed obce. Právě v ní denně připraví 8 druhů zmrzliny, z toho 4 sorbety a nechybí ani milá a vstřícná obsluha. Tedy paní Milena Langerová, majitelka, denně kouzlí zmrzliny, kvůli kterým i mnozí cyklisté mění trasy svých výjezdů. Co je na tom pravdy, tak to se jela přesvědčit osobně redaktorka Víta Balcarová.
1: Právě jsem dojedla svoji oblíbenou černorybízovou zmrzlinu a se mnou si na chvíli sedla majitelka paní Petra Langerová. Jak to začalo?
2: Všechno to začalo tím, že jsme se vlastně s manželem rozhodli, že se usadíme v Dolní Čermné. No a začalo to tím, že vlastně jsme neměli kam jezdit na dobrou zmrzlinu a narodili se nám děti. My jsme vždycky si povídali o tom, že bychom chtěli nějaký gastropodnik v Čermný nejlíp vybudovat tady, kde budeme bydlet. Pak jsme jednou jeli do Pardubic, kde jsme viděli tenhle stroj a řekli jsme si, že jestli něco máme mít, tak je to přesně tenhle stroj na výrobu zmrzliny. A že to vlastně bylo takhle jednoduchý.
1: Takže je to i v technice.
2: Je to určitě v té technice. Hrozně nás to fascinovalo, že vlastně člověk, který přijde do budky, tak vidí, jak se ta zmrzlina přímo vyrábí před ním, jak se tam ta směs naleje, namrazí. Přesně takhle já si to pamatuju, že jsme vyráběli zmrzku s babičkou, kdy jsme měli ten zmrzlinový stroj.
1: A vy jste se svěřila, že chystáte něco, pověste.
2: Něco moc dobrýho bude naše borůvková zmrzlina, kterou jsme loni zkusili poprvé.

0: kdy nám ze suchého vrchu přivezli borůvky a bylo to něco absolutně nepopsatelného, jak fakt nejlepší zmrzlina, kterou jsme tady udělali. Takže teď jenom čekáme na to, až nám přivezou ty výborné borůvky a my to smícháme se smetanou a vymícháme to tady v našem stroji.
1: Už jsme mluvili, že je zmrzlina výborná, co v ní nesmí chybět?
0: Nesmí v ní chybět smetana hlavně a potom hlavně kvalitní další suroviny, které tu zmrzku ochucujou. Takže v případě oříškových zmrzlin je fakt potřeba tam dát kvalitní 100% oříškové pasty. Potom u těch ovocných je to hlavně výběr toho ovoce.
1: Já si myslím, že k téhle dobré zmrzlině ale ještě nesmí chybět láska.
0: To my tady v Buce se snažíme dávat úplně do všeho, do přípravy té zmrzliny i to vydávat s tou láskou.
1: Kdo vám pomáhá?
0: Úplně ze začátku to bylo tak, že já tady budu s manželem si pomáhat navzájem, máme totiž dvě malé děti. No záhy jsme zjistili, že to rozhodně tak nepůjde. Pomáhá nám hlavně rodina, to rodinný zázemí, že mám opečovaný a já jsem v klidu tady v Budce a pak taky máme asi už 8 brigádnic. Teď můžu říct, že se na ně fakt můžu spolehnout, už jsme taková rodina jedna velká.
1: Paní Langerová, to není ale všechno. Vy nejenom, že máte jiné dobroty, ale také děláte různé akce. Povídejte.
0: My jsme si mysleli, že budka, no tak přijdu si na zmrzlinku, odejdu, ale vlastně začalo to úplně první akcí, kdy jsme udělali prosekový večer a přišlo neskutečné množství lidí, bylo to úplně boží. Pokračovali jsme halloweenskými akcemi, které jsme tady pořádali. Budka slavila první narozeniny, tak to se vybízelo, takže jsme připravili tady po vesnici stezku pro děti se zakončením u budky. A teď jsme pořádali i takový malý food festiválek, vlastně to byla oslava druhých narozenin, kdy manžel udělal malé budky pro děti a vybrali jsme 8 malinkých prodejců, kteří se nám nahlásili a šli prodávat právě své výtvory, nějaký takový, spojilo se i to s takovou hezkou věcí, že místní čtvrtňáčci dávali penízky vybraný na charitu.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Zas mi říkal,

0: I proti lásce od Ivony Přinosilové, 4 minuty před 3:15 v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice pokračuje. Zámecké léto, stejně jako loni, tak i letos vás zveme na památky a jejich průzkum, tedy těch nejkrásnějších a nejzajímavějších památek České republiky. A průvodcem je opět pan hrábě František Kinský. Tak kam pak nás pozve dnes?
1: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na Jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: Knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory a je tu také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

pojďme se věnovat počasí. 7 minut před 15. hodinou. Nejteplejší 14. červenec zatím datován. Donedávna, do roku 2010, tehdy bylo skoro 35,5 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1890. To bylo jenom necelých 9 stupňů. Jinak, jak to aktuálně vypadá se silnými bouřkami v našem kraji, tak aktuálně podle meteorologického radaru dorazily už bouřky na okraji Pardubického kraje, také tedy konkrétně Pardubic, a také už by měly být na Orlicko-Ústecku a Žamberecku. Případně nám dejte vědět do e-mailu, jak to u vás vypadá, jestli už u vás bouří, případně jestli už je to nebe peklo, anebo prostě ráj. Jak o tom teď bude zpívat Věra Martinová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Zastupitelé 6. pardubického obvodu odvolali obviněného starostu Králíčka z funkce. Obce a spolky v kraji získaly státní dotace na opravu desítky německých hrobů. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou a středa bude oblačná i zatažená, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvejrt. Zastupitelé městského obvodu Pardubice 6 odvolali z funkce obviněného starostu Petra Králíčka z Pardubice pro lidi. Důvodem je podezření z manipulace s veřejnými zakázkami, kvůli kterému policie v červnu obvinila celkem 8 lidí a 7 firem. Pro odvolání v tajné volbě hlasovalo 9 zastupitelů, 5 bylo proti. Králíček tvrdí, že je nevinný a rozhodnutí zastupitelů považuje za politicky účelové.
4: Kolegové ze zastupitelstva stále mluví o transparentnosti a pak si odhlasují tajnou volbu. Já otevřeně jsem na zastupitelstvu deklaroval, že vše zveřejním, aby občané našeho obvodu měli jasné informace. Dozví se to, až budu moci zveřejnit tyhle ty blížší informace. Pravděpodobně to bude v září.
3: A víc v našem vysílání už za chvíli. V Pardubickém kraji zemědělci od začátku žní sklidili necelou desetinu plochy s obilovinami. Průměrný výnos v kraji zatím dosahuje 6,12 tuny z hektaru. Nejvíc pokročily práce na polích s ječmenem ozimým, naopak u některých plodin zemědělci do polí ještě vůbec nevyjeli. Vyplývá to z aktuálních statistik průběhu žní. Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo opravu hrobů významných Němců v Pardubickém kraji. Dotaci získalo celkem 10 pietních míst. Mezi podpořenými projekty je obnova hrobky rodiny Werner ve Svitavách, vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
5: Hrobka rodiny Werner patří mezi významné památky městského hřbitova, protože připomíná historii i působení německého obyvatelstva u nás ve Svitavách. Restaurátorské práce se zaměří na statické zajištění hrobky, na odstranění biologického napadení, na opravu poškozených částí a také obnovu nápisů.
3: Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat za maximálně 39 korun a 34 haléřů. To je o 15 haléřů víc než dnes. Cena za litr benzínu zůstane zítra skoro stejná, zdraží o haléř 41,89. Stát bude ceny určovat jen do konce tohoto týdne. Včera o tom rozhodla vláda. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyrydenkové, což znamená, že končí celá vláda, uvedly dnes agentury. Demisi podala Svyrydenková v pondělí. Pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců. Zapotřebí bylo přinejmenším 226 hlasů.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a taky bouřkami, během dne místy polojasno, k večeru ubývání oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Varování máme ze silnice číslo 36 u kruhového objezdu nedaleko času. Je tam rozlitá nafta na silnici.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tak co pro vás máme v této hodině? Novým ředitelem konzervatoře v Pardubicích se stal Tomáš Žídek. Rozhovor s ním nabídneme už okolo 3:15. Chybět nebude ani kalendárium a také písničky, které nestárnou. A to Dalibora Jandy, Marty Kubišové, od UB Folty, od Erasure anebo Jiřího Korna.
2: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Kolegové na dnešek vydali hned 3 výstrahy na vysoké teploty, na možnost požárů a také na velmi silné bouřky. Tak nás zajímá, jestli stále ještě tyhle výstrahy platí.
1: Počasí.
0: A ptáme se do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, jmenovitě Imricha Drapáka. Přejeme dobré odpoledne.
2: Pěkně odpoledne.
0: Tak jak to je s těmi výstrahami, pane Drapáku?
2: No, tak ty teploty, ty už nebudou snad stoupat nahoru, ta ještě platila ta výstraha, hlavně proto Polabí, tam ty teploty byly kolem těch 29 stupňů, ale teď už v podstatě, jak se dělají ty bouřky, tak už by ty teploty neměly být tak vysoké. Na ty požáry předpokládáme, potom jestli dneska něco zaprší, tak by se zítra už ta výstraha taky zrušila a zápotím platí teda výstraha na ty bouřky, které se tam teďka v těch odpoledních hodinách tvoří. Ty teda můžou být nějakými přívalovými srážkami, můžou tam být i kroup, i nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu. Jak se říká, ty teploty už by teďka měly být nižší, do těch 25, asi v těch odpoledních hodinách by se měly pohybovat. A vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, ale během dne potom mírný severovýchodní až východní 2 až 5 a bude nám zesilovat v těch bouřkách.
0: A jak bude počasí vypadat od zítřka do pátku, tedy po zbytek pracovního týdne? Budou pokračovat deště, případně bouřky, nebo se rozjasní a vyrazíme k vodě?
2: Nějaké přehánky, ještě bouřky určitě se budou vyskytovat, hlavně zítra v těch dopoledních a odpoledních hodinách. Zatím vypadá, že takový nejlepší by byl čtvrtek, tam by ty oblačnosti moc nebylo, i těch srážek by taky moc nebylo, když se vyskytne nějaká přehánka nebo bouřka, takže spíše na horách. Zítra bude trošku chladněji, tak maximálně do 25 stupňů. Ve čtvrtek už by mohlo být nějakých 27, pátek by ty teploty opět mohly stoupat ke 30 stupňům a tam to vypadá, že od západu potom by nás ovlivnil frontální systém, takže v těch odpoledních hodinách by zase přišly nějaké přehánky, nějaké bouřky a potom to vypadá na víkend za tou frontou ochlazení. Tam potom v sobotu teploty nějaké do těch 25 a zatím neděle vypadá taková nejchladnější z tohoto týdne, tak teploty vypadá do nějakých 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Říká Imrich Drapák, děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Jak už z vysílání Českého rozhlasu Pardubice víte, tak zastupitelé 6. pardubického obvodu odvolali z funkce starostu Petra Králíčka z Pardubice pro lidi. Důvodem je obvinění kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami, které policie v červnu sdělila jemu, dalším 7 lidem a 7 firmám. Zastupitelé už dříve starostu vyzvali, aby z funkce sám odstoupil. Králíček ale dál trvá na tom, že je nevinný. Jednání sledovala redaktorka Šárka Rusnáková. Šárko, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. O své nevině mluvil starosta ještě před zahájením hlasování, stejně jako že odstoupit nehodlá a obvinění považuje za nesmyslné. Jednání se zúčastnilo všech 15 zastupitelů, kteří si nakonec odhlasovali tajnou volbu. 9 hlasů bylo pro odvolání, 5 proti a 1 lístek zůstal nevyplněný.
0: Co na to odvolaný starosta řekl?
1: Mluvili jsme s ním krátce po skončení zasedání, které trvalo necelé 2 hodiny. Podle Petra Králíčka má celá akce politický podtext a opozice i část koalice si tímto způsobem zahájila předvolební kampaň. Kritizovala také tajný způsob hlasování.
2: Kolegové ze zastupitelstva stále mluví o transparentnosti a pak si odhlasují tajnou volbu. Asi to nejsem já, kdo má co tajit. A já otevřeně jsem na zastupitelstvu deklaroval, že vše zveřejním, aby občané našeho obvodu měli jasné informace, o čem a o co v této kauze jde.
1: Odtajnit vše prý bude možné, až mu skončí slib mlčenlivosti, což bude pravděpodobně v září. Zatím pouze uvedl, že nezpůsobil škodu a nebyl obviněn z vlastního obohacení a že mu bylo nabídnuto přijmout peněžitý trest, čímž by byla celá věc uzavřena. To ale odmítl.
0: Jak se tedy k celé záležitosti postavila opozice?
1: Ta považuje odvolání za oprávněné a tvrdí, že měl starosta odstoupit sám již dříve. Stejný názor vyjádřila například i zastupitelka Helena Dvořáčková, zvolená za SPD a nezávislý s podporou Trikolory. Ta sama čelí obžalbě v kauze manipulace se zakázkou na stavbu parkovacího domu. Připomněla, že kvůli ní rezignovala na mandát zastupitelky města Pardubic i na manažerskou pozici v rozvojovém fondu Pardubice.
0: A kdo teď 6. obvod povede?
1: Bude to dosavadní místostarosta Robert Klčo z hnutí ANO. Zastupitelé zároveň rozhodli, že hospodaření radnice prověří hloubkový audit.
0: Se Šárkou Rusnákovou jsme mluvili o aktuálních informacích ohledně odvolání starosty pardubického 6. obvodu. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
0: Český rozhlas Pardubice,

0: a pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
3: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
2: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily.
4: Really?
2: 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: Český rozhlas Pardubice, 7 minut po půl čtvrté, nabídneme další písničky, které nestárnou, konkrétně od Suzy Quattro anebo od Lucie Bílé. Dvě ženy s velkými hlasy budou už za chvíli se starat o hudební zábavu v našem odpoledním programu. A u hudby zůstaneme, protože novým ředitelem konzervatoře v Pardubicích se stal Tomáš Židek. Po dobu její existence je už ředitelem pátým a redaktorce Miladě Velehradské se svěřil se svými plány, přáními a představami, které by mělo splňovat moderní umělecké školství.
1: Ta vize moje je založena na tom, že tím, že je tady Litomyšl Polička, to znamená Smetana a Martinů, je prostě oblast z hlediska klasické hudby vlastně světová lokalita. A tak ta škola by měla být na mimořádné úrovni. To jsou ty vize, pochopitelně udržet a ještě vylepšit pedagogický sbor, tu školu taky zpropagovat. Konzervatoř není jenom učiliště hudební, ale kulturní instituce, která rozšiřuje tady tu nabídku o velice zajímavé projekty.
2: Aby bylo vás víc vidět.
1: Pak jsou samozřejmě věci, které na nás doléhají a které je potřeba řešit. Probíhá postupně generační výměna, přijímáme jim zase nové, mladší pedagogy, takže to složení toho pedagogického sboru je různorodé. Tohle není úplně jednoduché vždycky sladit, aby lidé spolu vycházeli, i když většina pedagogů, které přijímáme, jsou našimi bývalými studenty a v tom právě spočívá taková ta rodinná praxe té naší školy. Co je klíčové, je určitě spolupráce se základními uměleckými školami. Studenti už za studia si přivydělávají, a to jednak jako pedagogové v základních uměleckých školách, ale i třeba taky chodí na výpomoce do orchestrů.
2: Vy jste doslova takovou bílou vranou, co se týká
1: operní představení, specifikum této školy. Je důležitá ta všestrannost právě. Základy hudebního managementu také učíme, aby prostě naši studenti byli schopni nejenom dělat ten kumšt, ale dělat i tu produkci.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Fénix Lucie Bílé dozněl vysíláním Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli už Otaku Tvěr se zprávami, také Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Pavlínou Filipovskou a po 17. hodině opět souhrn aktuálních úterních událostí s Petrem Seidlem. Ale teď i spotřebitelský servis, který přichází jako vždy na závěr každého všednodenního dobrého odpoledne. Dnes připomeneme pravidlo tří stejných vat. Na váš dotaz opět odpovídá spotřebitelský rádce pan Josef Černý.
1: Pan Renek poslal tento dotaz. Již dvakrát se mě u mobilního telefonu rozbila jedna součástka. Vždy se voda

0: projevovala nefunkčním jedním sluchátkem. Při dvou reklamacích nebyl problém a vždy mě telefon vrátili opravený. Mobil, který vlastním, prý touto vadou trpí. Stejná závada se objevila i po třetí. Pane posluchači, pokud se vám stejná vada objevila po třetí, vezměte doklad o koupi, doklady o předchozích opravách a prodej si oznamte, že odstupujete od kupní smlouvy a požadujete vrácení peněz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Akvacentrum Pardubice uzavře část areálu kvůli rekonstrukci. Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu. Aerolinky se mají kvůli bojům vyhnout zemím arabského poloostrova a Ománskému zálivu. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otagu Tvěr. Pardubické akvacentrum od zítřka uzavře akvazónu. Důvodem je rekonstrukce poškozených obkladů a mozaiky, která se dlouhodobě odlupuje. Práce budou stát zhruba 10 milionů korun a skončí zřejmě v listopadu nebo prosinci. Rozsáhlejší opravy už byly nutné, doplňuje ředitel městské společnosti, která areál provozuje, Jiří Vysoutil.
2: Tady vidíte v té zóně akvacentra, kde stojíme, že jsou vlastně rozbitý veškeré schody. My každý rok o výluce poslední týden v srpnu, první týden v září, kde máme jediný zavřeno v celém roce, tak jsme se snažili to každý rok opravovat, ale jak vidíte, ta mozaika už ani opravit nejde.
0: V provozu zůstávají dva bazény, fitness, wellness a areál letní pláže. Řidiče v Hlinsku čeká na konci července dopravní omezení. Od 22. do 29. července bude kvůli opravě uzavřená hlavní silnice 1/34 přes Poděbradovo náměstí. Osobní auta a autobusy pak pojedou po objízdné trase ulicemi města. Nákladní doprava bude mít objížďku delší. Směrem na Ždírec nad Doubravou povede přes Trhovou Kamenici. Podloubí na Svitavském náměstí znovu rozezní letní koncerty. Cyklus Struny v Podloubí začíná právě dnes a nabídne hudbu napříč žánry. Úvodní večer bude patřit americkému folku a písničkářské tradici. Podrobnosti přidává mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Každý úterní podvečer od 14. července do 18. srpna rozezní Svitavské náměstí před nadací Josefa Plívy od 19 hodin hudební koncert. V letošním cyklu vystoupí například písničkářka Rozálie, pražský zpěvák Jan Hřebka či svitavská kapela Do větru.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Americké údery podle agentury AP kolem poledne dopadly na íránské přístavní město Búšehr a okolí přímořského Bandar Abbasu.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, objevit se mohou taky bouřky. Během dne místy polojasno, k večeru pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou s mírným zdržením, ale počítejte na průjezdu Českou Třebovou silnice 1/14.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
5: Dobrý den.
4: Jakou náladu přinášíte? Letní?
5: Já jsem dobře naložena.
4: Jo.
5: Pořád.
4: Jo.
5: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S těmi se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jako ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem. Aha. Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohohle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zaspomínáme z úst, tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Litomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: Před celým souborem.
2: Karel se strašně rozčílil a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení probělo celkem
2: ano,
3: v klidu,
2: ano, ano.
3: Ale večerní, nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský taky.
3: Ano, jak jsou slečený, ano. Ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On měl jenom trilky na sobě.
4: Ale hezky.
3: No, byl, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem. A to byla večeře.
2: No to on je vždycky, a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: pořád,
3: tomu asi upadlo, asi na zem, protože nikdy neprojil ho. Ale já koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, onhle Klipec původně tělocvičil.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala pic a vylítla šilenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal, kousal do toho chebo v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla. Tam
5: byla, ale strašně veliká.
3: Dírka ani opona nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor. To málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo probět. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě. On dal i kousnout. To byl strašně hodný kluk. A obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvný. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na své upozornila. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět. A včas, On to všechno znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají. Hmm.
0: I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68, povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy. Výlet nebo
3: já
2: tak?
3: Já jsem se spíš pohybovala v podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřelovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Ondřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já
5: a
3: vím. To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no, ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál, tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo, jo.
6: Darek Vostřel a takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my děkuji. Vám taky přejeme všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly nikoli k pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. To já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak, ano. Že to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je,
2: někdy?
3: To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako vedoucí člověk v té technické
2: brži,
3: v té kabině.
2: Ano.
3: Kde prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečný jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo, jo, jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Mm-hmm. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe. Teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že počítači. Jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, jo. Ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený. Já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutý, co bude, jak to bude a to. A pořád pobyhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a takového hrabání. A to vám byla, to bylo tak krásný podívání do té režie, jakou já jsem tam... jsem tam způsobila různý zmatky, no. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to, no, hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co Pavlína trochu, Kolikovská. Já to vzpomínám moc.
2: Ráda, no. Tak Humoriádě, i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu. Řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou ve
3: scénce. Ivanku Janžurovou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravím vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodů dávám bečku.
1: Dobře, děkujeme, Brno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdánek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou.
3: Díky.
6: A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo,

0: Získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
1: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
1: Ale mamko, počkej, já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
1: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
1: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
1: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
1: Práce muže trvá do západu slunce. Práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
1: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
1: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
1: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
1: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčku je dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
1: A co bych proved?
2: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
1: No jo.
2: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
1: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
2: Máš kapes?
1: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
2: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
1: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splnilo, taky proč ne? No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
0: To je pravda.
3: Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco, anebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisér, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavloš? No, ona už to přehodí někde, ale a to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý a to byly neuvěřitelné květy, takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev a byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
0: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský dílo, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ně.
0: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějte do pořadu Humoriáda.

0: vítězství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Haló, dobrý ano, den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně. Ano. Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, nadhazovat.
4: To by mě tak napadlo, všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji moc
5: děkuju, zdraví. Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme děkuju, i za ten nápad. Naště. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu jí bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vaším večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umíjou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umíjou, to vám řeknu, že jo.
7: Oni opravdu jsou vynikající. Oni tak umíjou, ale tak umíjou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: vám. A hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhorce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napravit tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No, možná by to šlo, ale kterou?
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No, tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
8: Ježišmarja. No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. No. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachrání, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
8: A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Prosím vás, zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti. Ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad nevomím. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku matku pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ale ne já.
9: To si byla, ty asi to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, jít se ti přezdívá Metuzalem, prosím tě. Jiří Krampol sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodinželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: No. Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno? Dáme jim hlasovat.
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce. No.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívala si tady sama se Silvou Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svého času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. No. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Velenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co to bude?
3: Já bych určitě chtěla paní Uršovu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadlo na to poslední oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam jsi o 5 roků starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožrali, nebo jste se zblázili, nebo co, dítě mu 55. A Láda říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku hrklo, pak říkal k 50, že mu to nestalo. No, říkal jsem, dobře, on si zaslouží hledat což, no. A za dalších 5 let mě ten tež ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralý na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, mali, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načež Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminálem, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat? Prosím tě, teď, až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál a říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený. On si měl ověřit moje data, než mě to dal. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No tak, takhle přišel z Voflek Láďa a ne Husák.
1: Humoriáda. Ta dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlínu.
2: Děkuju moc krát. A to krásné léto přeju nám všem. Mm-hmm. Protože krásný léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Střední škola technická ve Vysokém Mýtě zřídí po kritice České školní inspekce školního ombudsmana. Ovocnáři se dozvědí výši kompenzací z fondu EU za promrzlou úrodu až na podzim. Fotbalisté Francie vyzvou v semifinále mistrovství světa Španěly. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Na technické škole ve Vysokém Mýtě vznikne funkce školního ombudsmana. Je to jedno z opatření, kterými škola reaguje na kritiku České školní inspekce. Ta původně navrhovala kvůli řadě pochybení odvolat ředitelku Jitku Jiskrovou. Pardubický kraj ale ponechal důvěru a chce nejprve vyhodnotit, jestli se podaří navržené opatření naplnit, vysvětluje mluvčí kraje Dominik Barták.
4: V souladu s doporučeními České školní inspekce zadá škola nezávislé a komplexní hodnocení klimatu ve škole s tím, že toto šetření proběhne anonymně mezi všemi aktéry. Dále bude fungovat žákovský parlament se zapojením zástupců všech tříd. Zároveň bude vytvořen a školskou radou projednán etický kodex školy.
3: Čeští sadaři zatím nevědí, s jak vysokými kompenzacemi za škody způsobené mrazem můžou počítat. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by náhrady mohly pokrýt zhruba třetinu ztrát a platit je bude Evropská unie. České ministerstvo zemědělství už o peníze pro české ovocnáře požádal.
5: O tu pomoc požádali samozřejmě i další země, které byly poškozeny, takže zejména je tam třeba Polsko, je tam Maďarsko a vlastně rada ministrů zatím rozhodla to, že počká, až ta letošní vegetace skončí, protože logicky tam mohou přijít i některé další katastrofy, například sucho, které teď panuje v mnoha oblastech, zejména střední a východní Evropy.
3: Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšířování dálniční sítě. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platili letošní ceny. Opozice považuje novelu za populistickou. Třeba Pirátům vadí, že vláda neřekla, jak výpadek peněz nahradí. Bez pravidelného zdražování by přišel Státní fond dopravní infrastruktury v příštím roce o necelou 500 milionů, v následujícím o zhruba 750 milionů korun. Podnikatel František Savov má jít na 9 let do vězení za krácení daní a praní špinavých peněz. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Savov taky nesmí 10 let vést firmy. Podle obžaloby spolu s dalšími 9 obviněnými připravil stát o víc než 650 milionů korun. Podnikatel, který v Česku v minulosti vlastnil vydavatelství Mladá fronta, k soudu nepřišel. Sport. Francouzští fotbalisté nastoupí v semifinále mistrovství světa proti Španělsku. Zápas začne v 9 hodin večer. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml. Z Pražany podepsal 4letou smlouvu. Poslední 4 sezóny strávil v zámořské NHL v České lize, hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice. 26letý hráč říká, proč se rozhodl právě pro Spartu.
6: Ta nejlepší vize se mi vlastně nejvíc líbilo a ta role nějak, prostě jsme se o tom předběžně bavili a jak už jsem působil v extralize, tak se spousta klukama znám. Chci týmu pomoct hodně v ofenzivě a prodat ty zkušenosti, které jsem nazbíral za ty poslední 4 roky v zámoří. Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, objevit se mohou i bouřky. Během dne polojasno a k večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď ta bude na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí kyvadlový provoz mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Přejeme krásné úterní odpoledne, je 14. července a co přinesl dnešní den v kraji? Tak ve funkci starosty 6. pardubického obvodu končí obviněný Petr Králíček. Podrobnosti přidáme už za chvíli s Nadějou Kubínkovou. Připomeneme taky ranního hosta, kterým byla Iveta Sekerková z Biskupic u Jevíčka. Na kolo vyrazíme s regionálním stopařem a řekneme, které historické hroby významných Němců v pardubickém kraji získaly dotaci na obnovu. Tak takový bude úterní den v kraji, který na vlnách Českého rozhlasu Pardubice právě začíná.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji s Petrem Seidlem.

0: Je přesně 9 minut po 17. hodině a úterní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice pokračuje souhrnem zpravodajství dnešního dne, který připravil Otak Utvírt.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Zastupitelé městského obvodu Pardubice 6 odvolali z funkce obviněného starostu Petra Králíčka z Pardubice pro lidi. Důvodem je podezření z manipulace s veřejnými zakázkami, kvůli kterému policie v červnu obvinila celkem 8 lidí a 7 firem. Pro odvolání v tajné volbě hlasovalo 9 zastupitelů, proti bylo 5. Králíček tvrdí, že je nevinný a rozhodnutí zastupitelů považuje za politicky účelové.
3: Kolegové ze zastupitelstva stále mluví o transparentnosti a pak si odhlasují tajnou volbu. Já otevřeně jsem na zastupitelstvu deklaroval, že vše zveřejním, aby občané našeho obvodu měli jasné informace. Dozvím se to, až budu moci zveřejnit tyhle ty bližší informace. Pravděpodobně to bude v září.
2: A víc našem vysílání už za chvíli. Pavilon lůžkové péče a rehabilitace v odborném léčebném ústavu v Jevíčku do budoucna čeká rekonstrukce. Pardubický kraj připravuje projektovou dokumentaci. Naváže tak na další investice v areálu. Dělníci tam teď opravují parkoviště za přibližně 10 milionů korun. Pardubické akvacentrum od zítřka uzavře akvazónu. Důvodem je rekonstrukce poškozených obkladů a mozaiky, která se dlouhodobě odlupuje. Práce budou stát asi 10 milionů a skončí v listopadu nebo v prosinci. Město Heřmanův Městec na Chrudimsku stavebně upravilo parkoviště na náměstí. Původní uspořádání nebylo podle radnice bezpečné a řidičům se špatně vyjíždělo i výjíždělo. Nově jsou všechna stání šikmá a přibylo i nové vodorovné dopravní značení. Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo opravu hrobů významných Němců v Pardubickém kraji. Dotaci získalo celkem 10 pietních míst. Mezi podpořenými projekty je obnova hrobky rodiny Werner ve Svitavách, vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
4: Hrobka rodiny Werner patří mezi významné památky městského hřbitova, protože připomíná historii i působení německého obyvatelstva u nás ve Svitavách. Restaurátorské práce se zaměří na statické zajištění hrobky, na odstranění biologického napadení, na opravu poškozených částí a také obnovu nápisů.
2: A i o tomto tématu víc v této hodině. Hasiči z Poličky se dočkají nového zázemí. Město kvůli němu začalo bourat nevyužívaný objekt v Hegerově ulici. Demolici během letních prázdnin zajišťuje záchranný útvar hasičského záchranného sboru.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Je přesně 17:45, posloucháte úterní Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a jak už z našeho vysílání víte, tak zastupitelé 6. pardubického obvodu odvolali z funkce starostu Petra Králíčka z Pardubice pro lidi. Důvodem je obvinění údajné manipulace s veřejnými zakázkami, které policie v červnu sdělila jak jemu, tak dalším 7 lidem a 7 firmám. Zastupitelé už dříve starostu vyzvali, aby z funkce sám odstoupil, ale Králíček dál trvá na tom, že je nevinný. Jednání sledovala reportérka Naďa Kubínková. Naďo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, tak o své nevině mluvil starosta ještě před zahájením hlasování, stejně jako, že odstoupit nehodlá a obvinění považuje za nesmyslné. Jednání se zúčastnilo všech 15 zastupitelů, kteří si odhlasovali nakonec tajnou volbu. 9 hlasů bylo pro odvolání, 5 proti a 1 lístek zůstal nevyplněný.
0: Co na to odvolený starosta řekl?
1: Tak my jsme s ním mluvili krátce po skončení včerejšího zasedání, které trvalo necelé 2 hodiny. Podle Petra Králíčka má celá akce politický podtext a že část koalice a opozice tímto způsobem zahájila předvolební kampaň. Kritizoval také tajný způsob hlasování.
2: Kolegové ze zastupitelstva stále mluví o transparentnosti a pak si odhlasují tajnou volbu. Asi to nejsem já, kdo má co tajit. A já otevřeně jsem na zastupitelstvu deklaroval, že vše zveřejním, aby občané našeho obvodu měli jasné informace, o čem a o co v této kauze jde.
1: Odtajnit vše prý bude podle něj možné, až mu skončí slib mlčenlivosti, což bude pravděpodobně v září. Zatím pouze uvedl, že nezpůsobil škodu a nebyl obviněn z vlastního obohacení a že mu bylo nabídnuto přijmout peněžitý trest, čímž by celá záležitost skončila, to ale odmítl.
0: Jak se k celé záležitosti postavila opozice?
1: Tak opozice považuje odvolání za oprávněné a tvrdí, že měl starosta odstoupit sám již dříve. Stejný názor vyjádřila i zastupitelka Helena Dvořáčková, zvolená za SPD a nezávislý s podporou Trikolory. Ta sama čelí obžalobě v kauze manipulace se zakázkou na stavbu parkovacího domu v Pardubicích. Připomněla, že kvůli ní rezignovala na mandát zastupitelky města Pardubic i na manažerskou pozici v rozvojovém fondu Pardubice.
0: No a nabízí se otázka na závěr, kdo teď 6. obvod v Pardubicích povede.
1: Je to tak, tak bude to dosavadní místostarosta Robert Klčo z hnutí ANO. Zastupitelé zároveň rozhodli, že hospodaření radnice prověří hloubkový audit.
0: Tolik reportérka Naďa Kubínková. Naďo, děkujeme. Hezký zbytek dnešního dne, i když vlastně ne, my se ještě uslyšíme v závěru hodiny.
1: Hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hned několik výstrah vydal Český hydrometeorologický ústav pro dnešní den. Déšť a ochlazení už dorazilo do Pardubického kraje a tak jsme se pana Imricha Drapáka zeptali, jestli výstrah ještě platí.
2: No, tak ty teploty, ty už nebudou snad stoupat nahoru, ta ještě platila ta výstraha, hlavně proto Polabí, tam ty teploty byly kolem těch 29 stupňů, ale teď už v podstatě, jak se dělají ty bouřky, tak už by ty teploty neměly být tak vysoké. Na ty požáry předpokládáme, potom jestli dneska něco zaprší, tak by se zítra už ta výstraha taky zrušila a zápotím platí teda výstraha na ty bouřky, které se tam teďka v těch odpoledních hodinách tvoří. Ty teda můžou být nějakými přívalovými srážkami, můžou tam být i kroupy, i nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu. Jak se říká, ty teploty už by teďka měly být nižší, do těch 25, asi v těch odpoledních hodinách by se měly pohybovat. A vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, ale během dne potom mírný severovýchodní až východní 2 až 5 a bude nám zesilovat v těch bouřkách.
1: No a co nás čeká ve zbytku tohoto týdne?
2: Nějaké přehánky, ještě bouřky určitě se budou vyskytovat, hlavně zítra v těch dopoledních a odpoledních hodinách. Zatím vypadá, že takový nejlepší by byl čtvrtek, tam by ty oblačnosti moc nebylo, i těch srážek by taky moc nebylo, když se vyskytne nějaká přehánka nebo bouřka, takže spíše na horách. Zítra bude trošku chladněji, tak maximálně do 25 stupňů. Ve čtvrtek už by mohlo být nějakých 27, pátek by ty teploty opět mohly stoupat ke 30 stupňům a tam to vypadá, že od západu potom by nás ovlivnil frontální systém, takže v těch odpoledních hodinách by zase přišly nějaké přehánky, nějaké bouřky a potom to vypadá na víkend za tou frontou ochlazení. Tam potom v sobotu teploty nějaké do těch 25 a zatím neděle vypadá taková nejchladnější z tohoto týdne, tak teploty vypadají do nějakých 20 až 23 stupňů Celsia.

0: Jsou 6:30 a dost možná založila novou rodinnou tradici. Teď není řeč o Ivetě Bartošové, která právě dospívala, ale o 14-leté Ivetě Sekerkové z Biskupic u Jevíčka, která se věnuje chovu drůbeže, stará se rovnou o několik desítek slepic okrasného plemene antwerpský vousáč a chovatelství se jí doslova propsalo do života, protože je taky autorkou povídek na slepičí téma. Celý rozhovor moderátora Jakuba Malého z dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice samozřejmě najdete, jak jste zvyklí, na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Ale my si teď připomeneme jednu jeho část, ve které se Kuba zeptal, jak vlastně tahle vášeň začala.
1: No, my jsme byli na výstavě ve vedlejší vesnici, ve Víčku, a tam jsem dostala první slepice.
2: A hned se zamilovala do nich?
1: Jo.
2: A takhle se to rozjelo. Kolik teď teda máš z těch slepic?
1: Teď mám 42 dospělých slepic a 18 kůřat.
2: Tak vzpomínka ještě trvá třeba i na ty úplně první slepičky? Byla to skutečně nějaká láska na první pohled, nebo až postupně si zjišťovala, že budeš mít blízko k chovu drůbeže?
1: Spíš až postupně. My jsme potom od tety si koupili kohouta. On úplně se k těm slepicím nehodil, nebyl ze stejné rasy, ale potom jsme si koupili už opravdu z té rasy, nebo plemene, a už jsme proto měli výslepic.
2: Konkrétně chováš antwerpské vousáče, což není zrovna plemeno, které by znal každý, tak když ho představíš posluchačům, jak vypadá?
1: To je nejmenší plemeno slepic na světě. Oni jsou takový zavalitější, jsou velmi temperamentní a vlastně vyznačují se tím, že mají velký vous.
2: A proč právě tenhle druh tě tak zaujal? Čím nejvíc?
1: Takový roztomilý.
2: Prý každá tvoje slepička má svoje jméno. Platí to? Je to tak?
1: Teď už ne, ale dříve jo.
2: Dají se vůbec od sebe rozeznat, protože pro lajka slepice jako slepice, když to takhle řeknu jednoduše, máš nějaká rozpoznávací znamení jednotlivých slepic?
1: Tak oni se, jako já je rozpoznávám hlavně tím, jak jsou barevní, ale oni se chovají i jinak. Když jsme měli kohouta, on byl třeba o hodně steklej oproti ostatním, že nějaký ti jsou

0: mírnější než ti ostatní.
1: Takže každá slepice je osobnost sama o sobě.
0: Ano.
1: Používá se mezi lidmi taková nadávka, velmi rozšířená, velmi ošklivá. Třeba o někom řekneme, že to je pitomá slepice. Přitom slepice jsou inteligentní bytosti, je to tak?
0: Taky si myslím, že jsou jako inteligentní, než si nějaký lidi myslí.
1: Teď se podíváme na to, že taky absolvuješ různé výstavy s těmi svěřenkyněmi svými a svěřenci. Jezdíš někam na výstavy?
0: Jo, tak po okolí a teď jsme i několik let po sobě byli na celostátní výstavě v Lysy.
1: A máš nějaké úspěchy, kterými se můžeš pochlubit?
0: Tak tam na té celostátní výstavě v Lysy jsme dostali čestnou cenu a chovatelskou cenu.
1: Hezky, tak gratulujeme. Co je potřeba před tou výstavou? Jak je nutné nachystat zvířata, aby pěkně vypadala?
0: Tak musí se očistit kroužek, my olejujeme nohy a hřebínek, aby se leskly, probrat peří, jestli nejsou nějaký začmelikovaný a takhle, a potom je dát do klecí, no, a převíst.
1: Takže to je takový skoro kosmetický salon, by se dalo říct.
0: Dá se tak říct.
1: Ta příprava. A k čemu se musíme taky dostat je literatura, protože nejenom, že jsi chovatelka, ale taky píšeš a díky těm slepicím se objevují i slepice v těch různých povídkách, je to tak?
0: Ano, moje první jako příběh byl o slepicích. To jsme psali do Pardubické střípky, to byl tady do Pardubické knihovny a tam jsem se hnedka umístila první místo. Tak se slepicema jsem začala tak v 6 letech a k literatuře tak to až na druhém stupni, takže tak 11 let.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: náš regionální stopař dneska vyrazil na kolo. Prázdniny jsou totiž ideálním časem na výlety a ve východních Čechách mohou mít i letos soutěžní nádech. Projekt Cyklopecky zve cyklisty na tematické trasy, které propojují zajímavá místa v regionu. Stačí nasednout na kolo, vyrazit po jedné z doporučených tras a cestou sbírat razítka. No a my si teď připomeneme náš dopolední rozhovor moderátorky Jitky Slezákové.
1: Na kolo dnes vyrazila i Milena Vápeníková, náš regionální stopař. Kterou trasou?
2: Já jsem zatím na úplném začátku, na trase číslo 1, která má název Krajinou mechu a perníku. Aha. Podle toho úvodníku, který se píše v brožuře, tak to má být pohodová trasa, která propojuje dvě krajské metropole, Pardubice a Hradec Králové. Nenáročná výška má být ideální volbou nejen pro rodiny s dětmi, ale pro všechny, kdo si chtějí užít klidnou jízdu krásnou krajinou po Labí, tak jsem zvědavá. Jak už jsem říkala, trasa začíná na historickém Pernštinském náměstí v Pardubicích, potom vede kolem Pardubického zámku, napojí se na Labskou stezku, potom ta samozřejmě vede pod Kunětickou horou a dostane se vesničkami až k rozhledně Milíř u Vysoké nad Labem a do hradeckých městských lesů. No a v Hradci Králové tam se může buď ta trasa zakončit a vrátit se třeba dá do Pardubic vlakem, anebo se může pokračovat v tom okruhu přes Opatovice nad Labem, Čeperku a Stéblovou zpět do centra Pardubic. V takovém případě by ta trasa měla 65 kilometrů a ta razítkovací místa do té soutěže tam jsou dvě, v informačním centru v Hradci Králové a v Pardubicích. No abych nemluvila jenom o téhle jedné trase, tak z Pardubice samozřejmě dá vyrazit například ještě na trasu číslo 2, což má název z Pardubic naskok do Afriky a zpět. To je trasa pochopitelně, jak napovídá název, do Holic, je to tak. A nebo z nedalekých Lázní Bohdaneč, to nejsou přímo Pardubice, ale odtamtud vede okruh s názvem Za koňmi, krajinou vody a rybníků.
3: Regionální stopař.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Hroby německých průmyslníků a starostů, kteří se podíleli na rozvoji měst a obcí v Pardubickém kraji, se dočkají opravy. Obce a spolky totiž získaly od Ministerstva pro místní rozvoj dotace na obnovu 10 opuštěných pietních míst, kde odpočívají němečtí průmyslníci, starostové, ale i další významné osobnosti regionu. Rezort rozdělil na opravy německých hrobů po celém Česku zhruba 9,5 milionu korun a podrobnosti zjišťovala redaktorka Naďa Kubínková, kterou v dnešním dni v kraji vítám ve vysílání už po druhé. Naděje, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne po druhé.
0: Které konkrétní hroby čeká oprava?
1: Tak nejvíc podpořených projektů je v Červené vodě a její místní části Moravský Karlov. Další dotace zamíří třeba do Králí, kde se opraví hrobka podnikatelské rodiny Valentina a Valtra. Ta vlastnila od konce 19. století bavlnářskou tkalcovnu, která zaměstnávala až 400 zaměstnanců. Hrobku zdobí secesní mramorový náhrobek z počátku 20. století. Podporu získaly také ale Svitavy, které opraví hrobku rodiny Wernerových, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Zásadní význam rodiny je spojen především s provozem a rozvojem Svitavské pošty. V roce 1797 získala rodina dědičné poštovní právo. Pošta ve Svitavách patřila k významným institucím a její rozvoj odrážel modernizaci dopravy a komunikace v regionu.
1: V Moravské Třebové obnoví hrobku rodu France Salese Steinbrechera a byl to klíčový průmyslník a dlouholetý starosta města, který v 19. století proměnil Moravskou Třebovou v moderní centrum, říká mluvčí radnice Lucie Krčmářová. Oprava hrobky je součástí dlouhodobé péče o místní památky.
3: Na hřbitově na křížovém vrchu jsme již dříve vybudovali naučnou stezku, která návštěvníky seznamuje s historií tohoto unikátního místa a s osudy osobností, které zde odpočívají. Právě hrobka rodiny Steinbrecherů je jedním ze zastavení.
1: A jen doplním, že každý projekt v Pardubickém kraji na obnovu německých hrobů získal zhruba 150 tisícovou dotaci.
0: Proč se vůbec ministerstvo rozhodlo tento dotační program spustit?
1: Tak ten program má pomoct zachovat paměť míst, kde po staletí žili vedle sebe Češi i Němci. Po druhé světové válce bylo z Československa odsunuto zhruba 3 miliony Němců a v pohraničí zůstaly 100 tisíce německých hrobů. Mezi nimi jsou i pietní místa, kde jsou pochovaní významní podnikatelé, lékaři, učitelé nebo duchovní, kteří se vlastně podíleli na rozvoji měst a obcí v Česku. Ministerstvo proto poprvé vypsalo dotační program na jejich obnovu, zároveň tím naplňuje závazky česko-německé deklarace, aby se nestratila část historie českého pohraničí a aby hroby zůstaly takovým důstojným místem posledního odpočinku.
0: No a na závěr se zeptám, jak velký byl o program zájem?
1: Tak do té první výzvy dorazilo 56 žádostí z celého Česka. Podmínky splnila jen jedna z nich. O podporu mohly žádat obce, organizace, spolky nebo další instituce. Ministerstvo podpořilo 55 projektů a mezi ně rozdělilo přibližně 9,5 milionů korun. Rezort už dříve uvedl, že počítá s tím, že program bude pokračovat i v dalších letech. Za tu dobu by se mohlo vystavit 200 památníků, opravit 350 hrobů významných rodáků nebo označit 22,5 tisíc. Dalších hrobů.
0: Tak tolik reportérka Naděje Kubínková, které už teď opravdu popřeji klidný zbytek dnešního dne a naslyšenou příště.
1: Já přeji klidný zbytek dne i posluchačům. Hezký den. Český rozhlas Pardubice.

0: Za 4 minuty bude 18 hodin, úterní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice u svého konce a zítra vás v našem vysílání pozveme na festival šachu a her Czech Open, a to společně s ředitelem festivalu Janem Mazuchem, který bude hostem Dobrého rána. Taky vás vezmeme do Litomyšle na výstavu Lego stavebnic na Zámeckém závrší. Přineseme podrobnosti o opravě akvazóny v akvacentru v Pardubicích, která se zítra uzavře, a dozvíte se podrobnosti ke kauze ředitelky Jitky Jiskrové z technické školy ve Vysokém Mýtě, která zůstává ve funkci i přesto, že Česká školní inspekce doporučila její odvolání. Témat je na zítřejší den opět víc než dost a společně se k ním vrátíme po 17. hodině ve středečním dni v kraji.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
2: S Petrem Seidlem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Heřmanův městec upravil parkování na náměstí, řidičům usnadní výjezd. Cyklisté i turisté musí počítat s omezením na lesní cestě Perkmistr mezi Borkem a Vysokou nad Labem. Turek by měl podle Babiše kvůli pondělní dopravní nehodě rezignovat na pozici zmocněnce. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Město Heřmanův městec na Chrudimsku stavebně upravilo parkoviště na náměstí. Původní uspořádání nebylo podle radnice bezpečné a řidičům se špatně vyjíždělo i výjíždělo. Nově jsou všechna stání šikmá a přibylo i nové vodorovné dopravní značení.
4: Součástí úprav jsou také bezbariérové přístupy ke kostelu svatého Bartoloměje a pohodlnější nájezdy k místům pro imobilní. Počet parkovacích míst se nezměnil. Cílem bylo především zvýšit bezpečnost a komfort řidičů i lidí se sníženou pohyblivostí. Na náměstí zůstává přibližně 100 bezplatných parkovacích míst. Radnice zatím neplánuje zavést poplatky ani omezovat automobilovou dopravu. Ze Heřmanova městce Naděja Kubínková, Český rozhlas.
3: V Pardubicích pokračují přípravy na vznik nového sídliště v okolí ulice S.K. Neumanna. Na ploše zhruba 30 hektarů má postupně vyrůst čtvrť s bydlením až pro 6 tisíc lidí. První etapa už má pravomocné rozhodnutí o stavebním záměru a zahrnuje dva bytové domy s víc než 360 byty v severní části nedaleko hypermarketu Kaufland. Na lesní cestě mezi Borkem a Vysokou nad Labem začala rekonstrukce. Cyklisté i turisté proto musí na trase počítat s omezením. Lesy České republiky opraví víc než 3,5 kilometru dlouhý úsek za víc než 22 milionů korun. Informovali o tom v aplikaci Klub Nového lesa.
5: Lesní cesta Perkmistr je podle lesníků v havarijním stavu a potřebuje nový asfaltový povrch. Nejčastěji po ní jezdí lesní technika při odvozu dřeva. Využívají ale taky cyklisté nebo turisté na červeně značené stezce. Rekonstrukce bude hotová na konci listopadu. Po dobu prací lesníci doporučují využívat objízdné trasy nebo se řídit pokyny pracovníků stavby. Z Borku Anna Svoborová, Český rozhlas.
3: Poslanec za motoristy Filip Turek by podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO měl za včerejší dopravní nehodu převzít odpovědnost a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Babiš to napsal Českému rozhlasu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie. Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 2082. Řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Pro delší provoz ale bude nutné rozsáhlé investice do modernizace.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, objevit se mohou i bouřky, potom postupně polojasno a ubývání oblačnosti. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením, ale počítejte na konci dálnice D35, kde je jiný sjezd.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a dnes začnu vodáckým pozdravem. Ahoj, protože jsem se právě vrátil z vody, ze Sázavy, kterou jsme sjížděli s naší kapelou Marien. A je pravda, že tu Sázavu jsme spíše na několika místech šli, než jeli, protože vody bylo málo, to už je takový kolorit, zvyk, typický jev na českých řekách a prý bohužel do budoucna nebude se to moc zlepšovat. Škoda. Nicméně ty úseky, které se jeli, ty stály opravdu za to. Sázava je nádherná řeka, stejně jako všechny řeky u nás. A pokud se člověk chce dotknout přírody tímto jedinečným způsobem, zažít trošku adrenalinu, dobrodružství, fyzické námahy a pak v kempu prospívaný večer. Jojo, vodácká duše je jedinečná, srdíčko zaplesalo, tělo a mysl si odpočinula. Byl to věru nevšední zážitek, který mě přímo vede k tomu, abych dnešní folková pohlazení sestavil z písní, které udělají radost především vodákům. Tak dobrý poslech, začnu jednou méně známější, zapomenutou od pražské skupiny Magison.

Krásná osadní píseň starých brontosaurů, opěvující také krásu řeky Sázavy. Ono těch trnavských osad, jak jsme pluli, tak jsme viděli několik. Jen se trochu zdá, že trnavský duch se vytrácí a jsou z toho taková letní sídla, spíše mi přišlo. Také v kempech už se nespívá jako dřív, ale spíše vidíme hloučky podivných individuí sedících u repráčků a z Bluetooth si pouštějí písně nejrůznějších žánrů. To jsme nevěděli, že je to taková vzácnost vytáhnout z auta kytary a basu a hrát. Jestli ale něco bylo legračního, tak samozřejmě, jak jsme se neustále vyhýbali těm rybářským vlastcům. Zatímco jeden na nás křičel, co děláme, že tam má nahozíno. Jiný říkal, to je dobře, že jedete, jak pádlujete, oni to ty ryby mají rádi. A dokonce je to prý více láká do těchto míst. To bylo zajímavé, vždycky jsem si myslel, že ty ryby spíš plašíme jako vodáci. Trochu mě to přivedlo k tomu, že bychom si mohli pustit i jednu rybářskou píseň, která je sice z řeky Orlice, ale Vaby Daněk přesně věděl, o čem zpívá, když popisoval dění v houštinách kolem OVSky, tedy osady vycházejícího slunce nedaleko Hradce Králové a kolik známých osobností tam na břehu sedávalo blahé paměti.

Šupina na Šupině začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele.

a vyzkoušíme třetíce, karasy a platice, a pak se vrhneme na sekavce. Že nejsem hostejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili dravce. Taková vidra nebo štika udělá z ryby nebo štíka.

škola ve vodě zdá se být i v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují. Jen mělci jesením vzdělání si necení, o co se mlýny pošťuchují. Učitel začíná se mračit, tak to už by snad mohlo stačit. Už žádné dohady a seřete se do řady.

ještě pár zatáček a tam už sedí dvořáček, přinesl 4 kila hrachu. Mládeži pachatu, až půjde zpátky na chatu, dáme si hrachu beze strachu. A kdo má chutě na bramboru, popluje se mnou pod Gregoru.

si klidných vod, modrý letní, co z obrazů jsem znal. V rybářských lodích monet klot, žlutá pole pro tebe maloval. Kvetly máky na polích a bílá místa.

A takhle o řece velkých ryb zpívá Lukáš Moravec, jeho fenomenální skupina, která si říká Do větru ze Svitav. Nedávno jsme se potkali na festivalu na Lichnici a Lukáš slouží také u Tony Jocha. Třeba v kapele můžete ho vídat a je to opravdu mimořádný muzikant se svou paní. A píšou krásný písničky, barevná muzika, vřele doporučuji. Držme se ale tématu, prosím vás, řeká ten širý proud. To je písnička, kterou mám teď připravenou, ale ne v tom původním spirituál kvintetovském podání. Našel jsem trošku mladší verzi, ve které uslyším hlas Františka Nedvěda a Heleny Maršálkové z Pacifiku. Je to krásná verze, hlavně je to krásná píseň. River is White, anglický tradicionál, který skutečně je světoznámý a existuje obrovské množství verzí, cover verzí, ale jedno mají společné. Ta melodie je naprosto jedinečná, geniální a patří do zlatého fondu světových evergreenů.

tam pod vodou tlejou šejich moc. Z mulařských plavců, co ke dnu zvou, tlejou, mou zelenou důlky jim zejou v očích.

tam pod vodou tlejou a nechte je spát. Smolařský plavce, co ke dnu zvou, ženou se nad nima dychtivý stíny, co každej měl.

0: tak dejte jim ahoj a nechte je spát.
1: Smolařský plavce, co ke dnu zvou, ahoj,
0: to poslední ahoj, co každý

0: do naší historie několika úžasnými knížkami, především Vodáckým průvodcem pro Ofélii, nebo hlavní název té knihy je Proč bychom se netopili. Stejně jako tohle CDčko. Šmídův humor, Hoptropácký nadhled dali vzniknout opravdu mimořádnému albu, které ve vodáckých kruzích je velice ceněno. My si ho pustíme, mohu říct si skoro celé, protože už jsem ho strašně dlouho neslyšel, protože je to prostě skvělý. Banana Boat Song, jako píseň smolařských plavců, takhle se to jmenuje v češtině. Když se podíváme na tu druhou, tak ta je snad ještě lepší. Obluda, ta se i hraje hodně u táborových ohňů.
1: Jo, 200 nás tam bylo na brize do Číny a furt se jenom pilo a štuhly ledviny. A když už bylo kránu a všichni pod obraz, křik plavčík na stožáru a hlásek se mu třás.
2: Já tady nebudu, já vidím obludu, já odsaď pryč budu, jí má mě strach. Vidíte tu obludu, sežere palubu, tohle je bohubu.
1: Ach, ich, ach. Má odsaď 200 sáhů a ploute v přes hektar. A zub plnou hubu a rozcvičuje spár. A rozčileně mrká svým okem jediným. A páchne řve a krká.

kapitánem hází, chce pálit z kanónu. Zapomněl, že ho v září prochlastal v kantónu. Když uviděl tu bídu, hned spotil se jak myš.

Náš kormidelník chrabrý je drsná povaha. Zalehl u zábradlí a házel fleškama, když na oblutě bouchl kanistr od džinu. Tu příznak stekle houkl a

přistěšně rozlámala na naší kocápce. Však tuhla jako skála, když čuchla k posádce. Pak démon alkoholu ji srazil v oceán.

0: stejně konejší. Půjďte sami kamarádi, chrápu pod vodou, chrápu pod vodou, hej, chrápu pod vodou.
1: Pouštíme si dneska písničky pro vodáky, především z úžasného alba Proč bychom se netopili z roku 2000 pana Zdeňka Šmída a spojení kapel Hop Trop a Samsona a jeho party. Velmi dlouho jsem tohle album neslyšel a žasnu, jak nestárne, jak jsou ty vodácké poučky stále platné. Ostatně i ta knížka Vodácký průvodce pro Ofélii, Proč bychom se netopili, to je prostě základ, který každý vodák musí znát.

prádlem jen kmitne a převrátí loď. Pak ječí jak staženej z kůže, že ty seš ta atrapa, ty seš ten cvok, co za každý cvaknutí.

A to byly asi dvě nejdojemnější písničky z celého alba Proč bychom se netopili, Hop Tropáku a Samsonovy party, tedy Vodácká holka samozřejmě, která hodně zlidověla, a předtím Píseň pro šedivou hlavu nebo Zahrajte mi plavci. Spolu s Obludou jsou tyhle tři písničky asi to nejčastější, co z tohohle alba slýchávám, když už někdo do těch písniček hrábne. Nutno říci, že na vodě však kromě tohohle dojímacího procesu, kromě těch lásek a kromě toho dobrodružství zažíváme i humorné chvilky. V podstatě atmosféru přesně vystihuje, a teď si dovolím odskočit z tohoto alba, a samozřejmě slavná píseň s názvem Yes, kde Ivan Mládek naprosto geniálně propašoval anglická slovíčka do české vodácké turistiky. Tato píseň opravdu nesmí v dnešním výběru chybět.

No. Čím jsem starší, tím víc a víc smekám před genialitou Ivana Mládka. A skutečně jeho písničky mě provázejí celý život. A to je nevyčerpatelný zdroj prostě dobré nálady, krásné energie. Vždycky v nich objevím něco nového. I Ivan Mládek je opravdu velmi moudrý pán s velice vzácným smyslem pro humor a obrovský muzikant, kromě samozřejmě jeho vynálezu a malování. Ale to by bylo na jiné povídání. Já si dovolím z radosti nad tím, jak tady zazněl Banjo Band, sáhnout ještě po jedné písni, ve které se zpívá o řece Berounce. A je to nádherný lidský příběh, které se prostě na vodě odehrávají. Berounka teče a ne ptáčku, ptáčku. Všimněte si prosím opět krásné češtiny.

0: Mě zpátky zas, pojď ke mně zpátky zas, pojď ke mně zpátky zas, já nechci už to pádlo, já chci tvůj zlatý vlas, já chci tvůj zlatý vlas, já chci tvůj zlatý vlas.
1: Jedinej můj kamarád je pádlo dřevěný a mám to pádlo pořád rád a kašlu na ženy.
2: Tu uranilo pádlo.

ať je každej z naší bandy samej smích a pohoda, ať užijem spoustu srandy, ať se kudlou nebo dá, ať se všichni kamarádi, co se sejdou na vodě, naučí hrát na kytary, ať to frčí v hospodě.

0: Modlitba vodáka, tak je jedno z úžasných děl textu pana Zdeňka Šmída, zhudebněná Outropáky a Samsonovou partou na albu Proč bychom se netopili. Zazpomínali jsme především na tuto desku, ale jak jistě víte, folková a vodácká sezóna se tak trošku překrývají. Mnohý kemp v dávných dobách připomínal spíše setkání muzikantů a malý folkový festival, folkový trampský nebo country, jak chcete, prostě lidové muzicírování. Ty písničky v sobě prostě nesou vzpomínky na vodáckou slávu, kdy to ještě nebyla módní záležitost, ale kdy to byla opravdu romantika, způsob života, obrovské dobrodružství, které se dalo zažít v našich zeměpisných šířkách v dobách, kdy se nemohlo moc za hranice. Pořád věřím, že ta magie vodáctví ještě stále žije, existuje a že jsou místa, kde vodákovo srdce může plesat, svobodně pít a třeba zpívat. Koukám, co se nám ještě vejde do dnešního pořadu a samozřejmě, pokud se chystáte na vodu, určitě se vám bude hodit vodácká odborná, ve které si prosvištíme některá vodácká slovíčka. Vy, kteří jste odporní suchozemci, se tím samozřejmě nemusíte nijak zaobírat. Vám vodákům, kteří vyrážíte, nebo jste třeba zrovna někde na nějaké plavbě, přeju hodně vody, sluníčko a kupu písní. Za týden naslyšenou se u dalších folkových pohlazení bude těšit váš průvodce Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Mezi proudy,
3: Naše dlouhý lodě bloudí,
2: bloubí poutní kroubí hor.

0: náš rozhovor.
1: Rozhovor, rozhovor.
0: Loďák, zabalák, vracák, hák, pevarek, spagáš, líh.
2: Zabírák, otvírák, táborák, epoxid, laminát, pích.
0: Kontraport, slán, traverse, bord.
1: Vešlaj si nesraz vás.
2: Spáchá zabalák mokrej mord na tom, kdo nezabral včas.
0: Koňadra, kolejda, komínky, špricky, kanistr, flastr, šprajc.
1: Sekera, pilka, sirky, třísky, na břehu kouká zajíc.
0: Citera, niněra, penčo, bum.
2: Basa a kytary, hlas.
0: Kofola, rokola, budvar, rum. Západ a zrzavej vlas. Peře je, kurdě je, leje, zleje, koleje, koleje, les.
2: Single, double, triangle, bagel, mělčina, svačina, jes.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj plánuje opravit další pavilon v odborném léčebném ústavu v Jevíčku. Premiér Babiš kritizuje motoristického poslance Turka kvůli nehodě v centru Prahy. Nejvyšší povolené ceny paliv znovu vzrostou a zítřek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pavilon lůžkové péče a rehabilitace v odborném léčebném ústavu v Jevíčku do budoucna čeká rekonstrukce. Pardubický kraj připravuje projektovou dokumentaci. Naváže tak na další investice v areálu. Dělníci tam teď opravují parkoviště za přibližně 10 milionů korun, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
2: Rekonstrukce parkoviště je plánována už delší dobu. Jednak je pozemek v majetku Pardubického kraje a jednak se jedná o parkoviště, které je velmi využíváno nejenom tedy pacienty, ale pochopitelně především návštěvami. Předpokládaná hodnota této zakázky je 10 milionů korun, s tím, že zahrnuje nejenom parkoviště vně areálu, ale také účelovou komunikaci uvnitř areálu.
0: Řidiče v Hlinsku čeká na konci července dopravní omezení. Od 22. do 29. července bude kvůli opravě uzavřená hlavní silnice 1/34 přes Poděbradovo náměstí. Osobní auta a autobusy pak pojedou po objízdné trase ulicemi města. Nákladní doprava bude mít objížďku delší. Směrem na Ždírec nad Doubravou povede přes Trhovou Kamenici. Poslanec za motoristy Filip Turek by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO měl za včerejší dopravní nehodu převzít odpovědnost a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Babiš to napsal Českému rozhlasu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Kritičtí k Turkovi jsou i další vládní politici, třeba předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.
3: Já rozhodně neschvaluji jakoukoliv arrogantní nebo nezodpovědnou jízdu. Počkejme si na vyjádření policie a já předpokládám, že Filip Turek je dostatečně vyspělý, aby se k té situaci vyjádřil a postavil sám.
0: Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie. Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů. To je o 15 haléřů víc než dnes. Cena za litr benzínu zůstane prakticky stejná, zdraží o haléř na 41,89. Stát bude ceny určovat jen do konce tohoto týdne. Včera o tom rozhodla vláda.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a taky bouřkami. Během dne bude pak místy polojasno a k večeru čekáme ubývání oblačnosti i ustávání srážek. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále ale počítejte s dopravním omezením v Klášterci nad Orlicí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Představte si, že by neexistovala pravidla českého pravopisu. Co by se podle vás stalo, kdybychom nebyli svázáni v uvozovkách? Třeba pravidly českého pravopisu. Prostě by neexistovala.
2: Taky to tak kdysi bývalo, není to zas tak tradiční věc, jak si můžeme představovat, ale už více než 100 let máme pravidla, a to z jednoduchého důvodu. Všichni často píšeme a základní dvě funkce pravidel českého pravopisu je funkce zaznamenávací a vybavovací. To znamená, abychom při tom zápisu nemuseli zdlouhavě vymýšlet, jak ta slova napsat, a soustředili se na obsah samotný. No a při čtení totéž, to je ta vybavovací funkce.
1: Je to takový věčný koloběh, že nějak mluvíme spisovně, ale pak je tady ta hovorová vrstva jazyka a ta časem spadne do té spisovné, protože se kodifikuje, uzná se za spisovnou, a tak to jde pořád dokola a dokola, a v tom je Ústav pro jazyk český jako takový kontrolor, který pak tu kodifikaci udělá, jestli se nepletu.
2: No, řekněme, i když to taky není moc hezké označení, jako takový odborný dohlížitel.
1: Kodifikátor, no to jsou slova. Pryč od nich. Proč o tom mluvíme? On nám napsal pan Jiří Dvořáček a píše právě o tomto koloběhu a o tom, že tam existuje právě Ústav pro jazyk český v tom koloběhu, že je takový moc benevolentní.
2: Pan Dvořáček to tady probírá poměrně na mnoha příkladech, takže je těžké v jedné větě říct, co přesně kritizuje. Všímá si toho, že v tom ústavu se snaží jednak sledovat vývoj jazyka a reagovat na něj, a jednak ale prosazovat i jevy, které, řekněme, do určité míry předbíhají ten vývoj jazyka.
1: To znamená, že my lidé křičíme, už chceme, aby se mohlo říkat, aby jsme, místo abychom. Už nám to uzákoňte, už nám to kodifikujte, chceme říkat, aby jsme, aby to bylo správně, teď je to zatím nesprávně. On tohle kritizuje, že Ústav pro jazyk český řekne, no tak když chcete, aby jsme, budete mít, aby jsme.
2: Zhruba to takhle můžeme shrnout.
1: Na kterých slovech on vlastně to takhle pojmenovává, pan Dvořáček? Čeho si všiml?
2: Vzal to, co je nejvíc vidět a čím my jsme začali, a sice ty pravopisné jevy. Všiml si například toho, že máme předepsáno psát diskuse se s a zároveň filozofie se z. A v podstatě tam naznačuje takovým poměrně invenčním způsobem, že se tyhle předpisy příliš neujaly, protože se příliš nedodržují.
1: To znamená, že nám Ústav pro jazyk český povolil psát filozofie se z, říkal si, tak říká se z, tak proč by se i nepsalo z, jenomže my máme v sobě nějakou klapku nakonec, chceme být extra spisovní a stále píšeme filozofie se s.
2: Kdybychom chtěli být extra spisovní, tak tu diskusi budeme psát se s, protože bychom věděli, že spisovná výslovnost je diskuse, nikoli diskuze. Takže já myslím, že u toho slova filozofie jde o velice výjimečný, ojedinělý jev. A sice, že bychom možná rádi všichni byli filozofy, a jedna z mála věcí, kterou o filozofii víme, je etymologie toho výrazu, která tam má to S.
1: No, je to složité. Do toho prezident, do toho renesance a kurz, ale to už bychom zabíhali do přílišných detailů. Děkujeme panu Jiřímu Dvořáčkovi za dotaz a doufáme, že poslouchal vaše reakci na tenhle e-mail, který přišel.
2: Já bych mu ještě taky ráda poděkovala za to, že práci Ústavu pro český jazyk sleduje, a z toho jeho mailu vyplývá, že si je vědom té složitosti.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačiráte šukar šuniben. Společně se ohlédneme za jednou z kapitol československých dějin, která výrazně zasáhla do života Romů. Připomeneme si zákon z roku 1927, o kterém si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně. A tématem také budou nenávistné komentáře na sociálních sítích. Zůstaňte s námi.

0: Stále posloucháte Orumova Keren a dospíval Jan Bendík. Přesně před 99 lety, 14. července 1927, schválila Poslanecká sněmovna Národního shromáždění Československé republiky zákon o potulných cikánech. Přestože se měl podle svého znění vztahovat pouze na takzvané potulné cikány, v praxi byl uplatňován vůči většině Romů a Sintů. Stal se jedním z nástrojů jejich evidence, kontroly a diskriminace a platil až do roku 1950. Jak tento zákon ovlivnil život Romů a proč je důležité si tuto kapitolu našich dějin připomínat? O tom už si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně Miroslavem Zubajem.
1: Omezoval pohyb osob, tenhle ten zákon byl převzatý podle bavorských zákonů a z Francie. Jo, takže nebyl první svého druhu, samozřejmě byl upraven podle tady představ politiků tady.
0: Potulní cikáni byli jako skupina vedeni v evidenci vedle nebezpečných zločinců a recidivistů. Kočování bylo povoleno pouze se speciálním úředním povolením, takzvaným kočovným listem. Zákon dále omezoval velikost kočující skupiny či zakazoval držení zbraní. Obecní úřady musely na svém území vymezit místo vhodné k táboření, ale mohly také žádat o udělení zákazu vstupu potulným cikánům do jejich obvodu.
1: Oni, Romové, nikdy neměli nějakou velkou volnost. I v Československu mohli cestovat, ale za určitých podmínek. Za určitých podmínek, já vám to ukážu, jestli můžu. Dostával vedoucí ten, kdo měl na starosti, většinou to byl nejstarší člověk nebo muž, tak dostal takzvaný kočovnický list.
0: Kočovnický list tedy vydávali místní úřady.
1: Do tohoto kočovnického listu místní úřady povolovali vstup na dané území. A ostatní členové tyhle ty skupiny od 14 let dostali takzvanou cikánskou legitimaci, kde je popis daného člověka i daktyloskopie. Proč to dělali? Protože policie chtěla vyšetřit všechny delikty, které by se popřípadě mohly stát a děli se. Ve skutečnosti se odhalilo asi možná jenom 20 deliktů, takže nějaký vliv na bezpečnost to nějak nemělo. Proč to ale udělali? Bylo to jednak z toho, že ta veřejnost chtěla, bylo to jenom, že to chtěli politici, jo, takhle podržím, ale chtěla to i veřejnost, jo. Protože vznikly různé fámy o tom, že Romové, že jsou to nějaké tlupy, které se toulají tady celým Československem a zabíjí lidi. Ale nikdy to nebylo prokázané, takže a i když byly tady nějaké tlupy, nikdy to nebylo prokázané, že to byly pouze Romové. Takže tyhle ty fámy, které vznikly, byly otisknuty v denících, novinách, ale nikdy nebyly prokazatelné.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Kroka a kapela Connection. Organizace Romea ve spolupráci s pracovní skupinou pro bezpečnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny připravila informační materiál Desatero. Jak se cítit bezpečněji na sociálních sítích, když jako Rom nebo Romka v České republice čelím nenávisti? Informační publikace vznikla jako výstup spolupráce navazující na konferenci organizace Romea o bezpečnosti Romů na sociálních sítích a výsledcích výzkumu TAO. Více už se ptala Iveta Durdoňová Petra Bandy.
1: Já jsem byl teda součástí tady toho projektu TAO, Together Against Anti-Gypsism Online, společně proti anticiganismu online. Hledali jsme ty příspěvky na sociálních sítích napříč sociálními sítěmi a ty jsme nahlašovali jednotlivě. Těch případů bylo 500, těch příspěvků, já sám jsem jich našel několik desítek, hledal jsem je hlavně třeba na TikToku nebo na dalších sociálních sítích. Většina těch příspěvků tak pořád jsou na těch platformách, velké minimum tak bylo smazáno. Mám třeba dobrou zkušenost z YouTube, který smazalo jako písničku vygenerovanou umělou inteligencí rasistickou během pár minut, ji vlastně smazalo, ale většina těch příspěvků tak jsou pořád online a ta platforma s nima nic neudělala a nesmazala je.
2: Co proti tomu se dá dělat? Jak proti tomu bojovat?
1: Já si myslím, že je potřeba pořád jako vydržet a nahlašovat ty příspěvky, když to může být někdy frustrující. A věřím tomu, když je nahlásí prostě jeden člověk nebo je nahlásí třeba 50 lidí ten jeden příspěvek, že už se na to třeba ta platforma dívá jinak. Myslím si, že je potřeba taky trošku začít spolupracovat právě s těmi platformami a začít to napřímo vlastně řešit s nimi, protože asi se to tolik nehýbe, ta situace bohužel. A případně se s tím obrátit prostě na policii, na státní zastupitelství a opravdu řešit to a nenechat to jen tak. No.
2: S čím nejvíce jste se setkal na těch sociálních sítích, na těch platformách?
1: Já si myslím, že to je opravdu velký počet různých příspěvků. Hlavně v dnešní době, tak to jsou příspěvky tvořené umělou inteligencí právě, kdy buď to jsou nějaké jako animované videa, anebo úplně realistické videa, kdy sami ty lidi v komentářích nepoznali, jestli to je člověk, nebo je to umělá inteligence a ty postavy, například co oni tvoří, tak přesně tvoří ten stereotyp, který si můžeme vybavit a to si myslím, že je hodně škodlivé, to je třeba jeden ten typ. Pak to jsou obecně různý jako vtipy, humor, který se můžou tvářit, že jsou jako vtip, ale mají prostě znaky toho anticiganismu.
2: Když Romům na sociálních sítích například někdo vyhrožuje nebo se směšňuje a tím vlastně tu majoritní společnost popuzuje proti Romům, co má jako první udělat?
1: Určitě by se to měl vyfotit ten člověk, protože ten člověk to může smazat vlastně a nebudete mít žádný důkaz o tom, takže určitě si udělat screenshot, klidně to zveřejnit, nějak to okomentovat, poslat to do Romy, já si myslím, že těch cest je hodně. Když to bude mít nějaké znaky, protože to porušuje zákon, určitě jít na policii, nebát se toho, hlavně něco udělat, nenechat to jen tak.
2: Pane Balogu, vy jste projektový manažer projektu TAO. Co ten projekt, kdybyste to měl přiblížit mladým, co to pro ně znamená?
3: Projekt TAO je mezinárodní projekt konzorcia, které se skládá ze 7 různých organizací. A cílem tady toho projektu bylo vlastně zmapovat sociální sítě, najít v nich nenávistné komentáře a následně se v dalších projektových obdobích připravovat na to, jak s tím dál pracovat.
2: Jak se vám daří spolupracovat s těma platformama, které to mohou smazat z těch sociálních sítí?
3: Já si osobně myslím, že ty platformy mají spoustu jakoby jiných věcí na práci, než úplně to moderovat, což je samozřejmě špatně a měli by to mazat ten nenávistný obsah, ale ve většině případů se tak neděje. 95% případů, které jsme nahlásili, smazáno nebylo. Já si myslím, že do budoucna právě jakoby ta spolupráce s těmi institucemi, nastavení nějakých přísnějších pravidel, komunikace s těmi platformami, komunikace s policií, komunikace se státním zastupitelstvím, změna zákona, to je vlastně jako strašně běh na dlouhou trať. Nemyslím si, že se to vyřeší jakoby za den, ale myslím si, že pokud budeme do budoucna mluvit s těmi platformami, takže se to může nějakým způsobem omezit.
0: Vysvětluje Štefan Balok z organizace Romea a my jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Adegives i Mar Savoro. Mangá Valačirat. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Výstraha před bouřkami stále trvá. Zítra se mají přesunout na severovýchod republiky. Téměř každý druhý člověk bez práce v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Fotbalové mistrovství světa večer pozná prvního účastníka finále. A zítřejší počasí oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkný večer. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal večer na sociální sítě. I přesto například na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili více výjezdů jen středočeští hasiči. Večer a v noci na zítřek se bouřky postupně přesouvají na východ Čech a také na Moravu a do Slezska. Objevit se pak mohou i zítra ráno a dopoledne, upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
6: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku by asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
5: Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně téměř 23 tisíc. A přibližně 20 tisíc uchazečů o práci má úřad v kategorii mezi 30 a 50 lety.
7: Nejvíce nezaměstnaných nad 50 let je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě a jenom v těchto dvou okresech eviduje úřad práce i téměř 600 zájemců, kterým je 65 let a více. Uplatnění ale shání těžko. Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Žatec má novou vyhlášku, která reaguje na změny v zákoně o pyrotechnice. Vyhláška podle webu radnice na celém území města nově zakazuje používání zábavní pyrotechniky kategorií F2 až F4. Výjimkou budou veřejné kulturní, sportovní a společenské akce a také silvestrovské oslavy od 16 hodin 31. prosince do 2 hodin do rána na Nový rok.
8: Vyhláška mění také pravidla nočního klidu. Na Silvestra nebude v Žatci platit vůbec. Během dočasné pak začne v obou festivalových nocích až ve 3 hodiny ráno. Po zbytek roku zůstávají pravidla bez změny. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
5: Fotbalisté Francie dnes večer zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Dallasu rozehrají semifinále proti Španělům v 21 hodin. Vítěz se v nedělním finálovém utkání střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel se hraje zítra, začátek je opět v 21 hodin. Počasí. Zítra čekáme na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přeháňky a také bouřky a můžou být i silné, jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně místy přeháňky nebo bouřky ojediněle intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. Na severu republiky kolem 21.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D6 směr Karlovy Vary Cheb za Sokolovem opatrně za sjezdem na Březovou. Na kilometru 138 je po havárii dodávky blokován pravý pruh, kolona se netvoří, ale vybočuje se v zatáčce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Alex a host.
9: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zelinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak si říkám, jak to uteklo. Přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jednou už tady školou povinné?
1: Jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak. U nás Alfredka se teďka stala školačkou. Ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně nejenom začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydechnutí, to je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem si rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo? Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat. Tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout?
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu, nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je?
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci?
1: No, to vzniklo jednoho dne, kdy jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jako že to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no.
0: Tím
1: to
0: splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiné strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doležalová je stále naším hostem.
2: Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. Já jsem tím, že to vzniklo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, to taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás, jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě, čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagují na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně. Vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto, a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego, a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svého bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku, ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý a je Pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav, co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce, a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala, a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přečtěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako zavodněno.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje. Jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se taky jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jakoby to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedné takové oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stejská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené, takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí, vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že

0: budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů každý, kdo tohle prožívá.
1: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co mi řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně Ne, že by jsme si tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že by jsme se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověk to uklidně řekne si fajn, tak jako
3: není dobrý, v tom sám.
2: Nejsem v tom sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
0: Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.
4: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam byla jako tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo. A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už do tý, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak to tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál. Ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jakoby fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo. Jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super. Ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 28 nebo něco
1: no, toho. Máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců, to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk, má samozřejmě každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. A takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce. A ne proto, že ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec, reaguje tak na svou dopravní nehodu. Policie prověřuje včerejší požár v Čelákovicích u Prahy jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra čekáme oblačno, na jihozápadě až polojasno. A hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování své včerejší dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal, že pokud ho vyšetřovatelé označí jako viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním vozidlem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
3: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zem. A za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediné, o co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem s ním dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh této nehody, jak ukázaly nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je dobře vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu. Opozice vyzývá Turka k rezignaci na všechny své politické funkce. Pro obecné ohrožení z nedbalosti vyšetřuje policie požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hla tam začala hořet včera brzy ráno. Plameny ji celou zničily, škoda je zhruba 80 milionů korun, říká středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.
4: Nyní budou zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru, a to zda vznikl vlivem technické závady, zničením uskladněného materiálu nebo nedbalostním jednáním. Čekáme také na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele hasičského záchranného sboru.
2: Mezi Širákem a Keprníkem v Jeseníkách začínají opravy tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové zhruba do jednoho měsíce. Upřesní mluvčí agentury ochrany a přírody krajiny Karolína Šůlová.
5: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech pozvolné ubývání oblačnosti. A v této oblasti srážky už jen ojediněle. Nejnižší teploty v noci mezi 18 a 13 stupni. Zítra v severovýchodní polovině republiky hlavně ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně, místy přehánky nebo bouřky, ojediněle také intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu Česka kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 27 Plzeň Most opatrně uplas. Za výjezdem z této obce sjelo osobní vozidlo mimo vozovku, v místě pokračují vyprošťovací práce. Je to nepřehledné za zatáčku a musí se tam vybočovat. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Lásky není nikdy dost. Je hnacím motorem našich životů. Proto ji věnujeme následující hodinu.
7: Vybrali jsme vyprávění dvou lidí, kteří se zamilovali, když jim bylo 17 let. Jemu doslova přecházel zrak. Měl před sebou dvě na vlas stejné krásky.
6: Jedna z nich se vzdala i svého nápadníka, protože potkala prince svých snů.
7: Tento příběh s vámi dnes rozplete Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Otevíráme společně kroniku manželského života Jaroslavy a Václava Soukupových.
1: Letos oslaví 60 let od svatby. Svůj život prožili na Plzeňsku a právě tam za nimi do jejich panelového bytu posíláme našeho svatebního zpovědníka Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
4: Já třetí poschodí.
3: Dobře, děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Takže vy dva jste ten pár, který teď bude tu hodinu vyprávět a je připraven trošku vylíčit svůj příběh, tedy Václav a Jaroslava Soukupovi.
7: Ano.
6: Ano, to jsme my.
3: Jaroslavo, kytičku pro vás.
6: Já děkuju, ta je krásná, děkuju vám moc.
3: Pro pána mám a může se rozdělit s manželkou takovou srdcovou bomboniéru s čokoládou.
5: Pro mě se nemusel. Správná oslava má začínat nějakým přípitkem. Tak na zdraví a na všechno hezky.
3: Na vaše, na ten váš život.
6: No, to bych ráda.
3: Kvůli tomu jsme přijeli a příběh právě začne za malou chvíli.
1: Dříve, než se Václav zblížil se svou budoucí ženou Jaroslavou, poznal v dubnu roku 1960 na Šťáhlavské pouti na Plzeňsku její sestru Marii. Dvojče.
0: Marie i Jaroslava byla děvčata k pohledání. Stejné oblečení, stejný účes, stejná postava. Málo kdo je dokázal rozeznat.
1: Na zábavě Václav zapředl rozhovor a pak i vyzval k tanci 17letou Marii. Jaroslava měla na tancovačce jiného nápadníka, ale moc se mu nevěnovala. Pokukovala po Václavovi.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a když jsme měli odjet z domu, tak ten můj nápadník nás odvážel z těch Šťáhlav na motorce. I nasadila jsem sestru k tomu nápadníkovi a odjela. Než přijela znova, no tak už jsme byli u sebe. A za další týden, to bylo 1. máj, tak už přijel za mnou na taneční zábavu a už se věnoval pouze mě. Ale ona měla sestra známost, já jsem jí to udělala, protože jsem věděla, že má známost. No tak holc, to bylo prvně v životě, kdy jsem projevila větší iniciativu. A to on ještě byl v té době, on byl po bouračce na motorce a měl zalepený nos. No.
5: A z holky mi zaujaly, že byly dvě úplně stejný. Jo.
3: I oblečený?
5: Jo, oni chodili pořád stejný. Jo. A ta druhá tedy seděla a překvapila mi tím, že se mnou začala konverzovat. Jo. A řekla mi, to vás manželka také zřídila. Tak jsem jí řekl, že se nebudu na motorce a ona říkala, a nohy máte taky polámaný? A já říkal, nohy já mám zdraví. No tak proč, pane, tancujete? Já bych býval pro nikoho nešel. Jo. No a když už to takhle řekla, tak jsem řekl, smí prosit a už jsme spolu tancovali.
3: A to jste vzal tedy takhle dokola sestru?
5: Sestru
3: Jaroslavy.
6: No. Jo, jo, jo, on tancoval celý ten večer s mojí sestrou, Marií. A já jsem měla jiný asi zájmy, no ale nakonec to dopadlo při loučení takhle, no, že jsem s ním zůstala, než přijel tam ten ženich dotyčnej, tak než přijel pro mě, odvez sestru a přijel pro mě. No a no, mezi tím hol padla nějaká pusa a byla ruka v rukávě.
3: To šlo rychle. Tak si říkám, nesplecte si náhodou sestru, nemyslel jste si, že jako...
5: No, byli úplně stejní a dokonce my jsme potom rok spolu prožili. A dobrý bylo, že jsme třeba běželi na vlak a oni najednou, máš můj svetr, zastavili a začali vyměňovat svetr. To ještě jsem pochopil. A když zastavili a řekli, dej mi levou botu, protože máš mou, tak to už se říkal, holky, nechte toho. Oni pořád si měnili, jakože nemá to svý. Oni byli úplně stejní. A já, když jsem je takhle vzal k tanci, tak jsem poznal, která to je.
3: Jak?
5: Jo, když jsem jí měl v ruce, tak jsem věděl, jestli je tuto ta nebo ta druhá.
3: A podle čeho?
5: Já nevím, každá byla dobře jiná v těle, i když byly úplně stejný.
6: No. Pozvali jsme se příští týden na, na další taneční zábavu a, no a už potom to, už to plynule šlo až do té vojny. On šel potom na podzim, ne? Na podzim si šel na vojnu. Tak na vojnu. 2 roky jsem za ním jezdila do Mariánských Lázní na vojnu. Každý 14 dní. No a...
3: Co jste mu vozila? Co jste brala sebou? Třeba čím jste ho potěšila, když jste přijela do Mariánek na vojnu?
6: No tak sama sebou jsem ho potěšila. A taky jsem mu přivezla jitrnice od mamky, od jeho mamky a on si to dal do kasáren a než přišel, protože my jsme se vraceli druhý den, tak jitrnice byly sněděný.
5: A to měli vojáci pozor, protože mi nenechali nic. Rodina mi poslala zabíjačku, já jsem si vždycky zajistil vycházku, aby jsme mohli být spolu i přes noc a oni mi to sežrali. Ale to jsem jim pak dával. Já už potom jsem byl velitel čety nádvozní a měl auta na starosti, ty lítali.
6: A řeknu vám jeden příběh, který se nám stal ještě před vojnou. Možná, že to nebude vhodný zveřejňovat, ale no tak jsme chodili na rande, no tak nějakou vždycky do klesu a na mes. No a chodil s námi pes. On jmenoval se Míša, černobílej pejsek Míša. No a teď jsme hold tam drobec začali sexovat, jak se, jak bych to nazvala. Ten se snažil. No řekni, jak to bylo.
5: Pes mi popadl vždycky za nohavici a bránil jí, jo. No a jelikož jsem nechtěl to, tak jsem vždycky udělám. Prsk tou nohou, pes odlít a jenom udělal a už mi držel zas.
6: Několikrát,
5: no. Pak jsem jel domů na motorce a za ní jezdil na motorce a už jsem říkal, nějak mi fouká na nohu, jo. Přijel jsem domů, rozsvítil a já měl natrhaný také kalot.
6: Tak jsem...
5: Neubránil ani tu poctivost, ale snažil se.
3: Tím se dostáváme možná k tomu, protože je to o tom partnerství a začátku partnerského života. Jak rychle jste tedy přešli od té pusy na té tancovačce k takovýmhle, řekněme, odvážnějším, intimnějším setkáním?
6: Tak to až po roce. My jsme spolu celkem chodili 3,5 roku, nebo 4 roky. Tak až po roce jsme tedy nějaký sexuální, jako dneska to udělají do druhého dne nebo za týden.
3: Kdy byla první kytka, kterou jste dostala od Václava?
6: No tak na kytky nebyl.
3: Co dárek nějaký, který jste od něj dostala?
6: Jo, dárek jsem dostala. Na Vánoce mi poslal po kamarádovi, to byla kazeta taková a tam byla voňovka nebo nějaká něco takový, 2 voňovky a já to otevřela a on tam byl jeho krásný snímek, barevný snímek. Já to rychle zavřela a potom jsem teprve dostala odvahu se na to podívat. To byl krásný dárek.
5: A to ještě nebyly barevné fotky. A oni mi to vykolorovali, jako, že to vypadalo jako barevná fotka.
6: Ale někde mám tu fotku. No.
3: Kdybyste měli to vaše předsvatební období nějak pojmenovat nějakými přívlastky, dát tomu nějaké jméno nebo jednou větou to shrnout, jaká to byla láska?
5: No, mně se to zdálo nejhezčí, protože jsme se měli rádi a prožili jsme spolu samý pěkné chvíle.
6: No, já jsem byla ráda, že nějakého mužského mám. No a tu ten se mi líbil. No tak milovala jsem ho hned od začátku.
5: A představte si, že jsme spolu byli ještě s kamarádem v Mariánkách na výletě. Já přijel domů a mami mi říká, máš tady povolávací rozkaz. A já říkal, kam padu? Já nevím, tak jsem to rozbalil ve U44, 47 Mariánský lázně. Já byl šťastný, já tam odsaď přijel. Tak jsem nastoupil a fakt jsem byl lázeňský voják.
3: Štěstí vám přálo svým způsobem.
5: Jo.
3: Protože to taky mohlo být do mezilaborců třeba.
5: No, to jo.
6: Tehdy mohli mluvit i na Slovač. Tehdy se, to bylo v roce 61, ne?
3: Jak vypadalo to loučení? Vyprovázela jste Václava? Loučili jste se nějak? Byla nějaká schůzka, kterou si těsně předtím pamatujete?
6: Pamatuju. Jenom vím, že byly krásné, on byl krásný září. Já jsem na zahře, máme zahradu tady nahoře, já jsem tam pod tím merfánem brečela, protože on už byl na té vojně a já věděla, že dva roky jsou dlouhá doba. No.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj životní milostný příběh nám vypráví manželé Jaroslava a Václav Soukupovi ze Starého Brzence.
2: Jejich mladá láska byla zkoušena 2 roky povinné vojenské služby.
1: Odloučení ale působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: My jsme si nic neslibovali, jo. Šel se na vojnu, tak jsem říkal, kdo ví, co bude. Ale já pak byl rád, že jí mám, protože rodina, já už neměl tátu, jenom bráku a mami, a ty mi napsali za celou vojnu asi 4. Ale ona mi psala 2 týdně, tak jsem věděl, co se děje, co je tady novýho, kde se co stalo, tak jsem byl pořád informovaný. A pak už, když mohla přijet, tak jsem byl šťastný.
4: A všechny jeho dopisy mám schovaný ve sklepě. A všechny jeho dopisy, protože já mu říkala opičáku. A všechny jeho dopisy končily tvůj opičák Vašek. Jo, ten na všech dopisech.
5: A těšili jste se navzájem, tedy sílila trošku tím možná láska v těch dopisech, nebo upevňoval se ten vztah natolik, že jste, byť při odjezdu na vojnu jste tolik o tom neuvažovali, že by to mohlo mít třeba budoucnost. V tom čase, kdy jste si ty dopisy posílali, sílil ten efekt toho, že by z toho mohla být celoživotní láska?
4: No jo, to už jsme měli ten dojem, že to bude celoživotní láska.
3: Já jsem přijel jednou ještě jako voják a přijel jsem k ním a ona plakala. A mě to překvapilo a tak jsem říkal, proč brečíš? A ona říkala, že tady byla nějaká Zelenková, taky dvojčata. A když ta jedna má děti, takže ta druhá je nemůže mít. A ona, ta její sestra, už byla v jiném stavu a ona hoci to takhle bála. Když mi to řekla, proč, tak jsem na to letěl a byla těhotná. Byla malá Jitka. Hned jsem to vyvrátil, to tvrzení, že nebudeme mít děti. Mně se to nezdálo, že by to bylo možný, holka.
4: Mně to tenkrát řekl švagr. On řekl, bože, co patu brečí, že nebudeš mít děti. Tak to zkuste a je to. No tak jsme to zkusili a byla jsem těhotná. Na Vánoce jsme se brali. Přišel v říjnu z vojny a na Vánoce jsme se brali.
1: O svatbě rozhodla energicky maminka mladé Jaroslavy.
2: Budou Vánoce, bude se stejně péct, bude tedy také svatba. A bude to. Obřad se konal u městského národního výboru ve Starém Plzenci a oddával je soused, který je dobře znal.
1: Veselka byla v domě rodičů nevěsty. To vše den před Štědrým dnem roku 1963.
4: No, některý naši příbuzní, kteří třeba byli v Praze, nemohli přijet, protože druhý den, jak tehdy auta nebyly a to dostat se a Ježíška udělat tam dětem, no tak jsme měli asi míň hostů, než jsme původně mysleli, no ale jinak to bylo dobrý.
5: Ten den svatby tedy, jak proběhl, jak to po sobě všechno šlo, jaké bylo ráno, viděli jste se před obřadem nebo ne, jak jste se strojili, jaké jste měli šaty, oblek?
3: Já jsem si nechal na to ušít šaty.
4: Já jsem měla šaty v kterých se původně vdávala moje sestra. Ta si je nechala šít dvojče. Ta se vdávala o půl roku dřív, takže já jsem měla šaty, ty její, boty jsem měla svoji a v půjčovně v Plzni se půjčovaly takový kožešinový bílý kabátky. Tak to jsem si půjčila tam, no tak když jsme šli mimo ven, tak jsem si vzala ten kabátek a potom jsem ho slíkla.
5: Nějak zvlášť jste se česala nebo nalíčila?
4: No tak my jsme v líčení moc nedali, my tehdy se moc nelíčilo. My jsme vzali rtěnku a namazovali smrty a šlo se.
5: Ten obřad na radnici, co vám hráli, jak vypadalo vyměňování prstínků a první manželský polibek?
4: No, to bylo úplně klasika. Já si nepamatuju, co nám hráli. Svatební pochod asi, když jsme přicházeli, ale potom, co nám hráli, to mi není jasné.
5: Říct o svatebním obřadu před 60 lety, že je to klasika dnes při vysílání, je dost složité, protože mladí se dnes berou v letadle, na nádraží, na louce, někdo v Potapěčském. Vy jste měli takovou tu svatbu, kterou dnes mladí možná ani neznají, tak jen to připomeňte, jak to probíhalo. Závoj byl, zdvihal jste závoj?
4: To víte, no. Že jo, závoj zdvih. Závoj jsem měla. Tady nebyl fotograf, tak se jelo do Plzně a tam nás fotili dlouho, to byla předtím byla svatba, to dlouhou dobu, asi 2 hodiny jsme byli u toho fotografa. Takže už jsme se vraceli, téměř už bylo šero.
5: Polévku jste jedli společně?
3: Ano,
4: to jsme klasika. Naši vystěhovali ložnici a tam se udělala hostina. V kuchyni se vařilo. Tehdy nebylo v módě do hospod chodit na nebo ani, oni tady ani hospody nebyly, kde by se mohl pořádat nějaká svatební hostina. To všechno se většinou odbývalo doma.
5: Vzpomenete si na váš první tanec na té svatební hostině? Tančilo se u vás doma?
4: Ne, to nebylo místo. To bylo plně obsazené, to byly stoly takhle, to byla ložnice, a když velká, ale tam nebylo místo na tanec, to ne. A venku taky ne, protože byla zima. To mrzlo, ten den mrzlo jako blázen.
5: Svatba 23. prosince, byl někde už připravený vánoční stromeček?
4: To jsme měli připravený. Druhý den se normálně klasicky konaly ty Vánoce ze vším z večeří.
5: To znamená, že svatební hostina se brzo utnula, někdo řekl, a pro dnešek to stačí, zítra ještě druhý den, nebo jak to bylo?
4: Jo. To se nepařilo do rána. To se někdy kolem půlnoci se skončilo.
5: Jaký pocit jste si v sobě nesli, když jste najednou byli svoji, měli jste po té svatbě, třeba jste si šli i ulehnout, byla svatební noc, nevím, jak proběhla, ale třeba jenom v té duši a v srdci, co jste si tak jako řekli, co jste sami prožívali, možná jste to ani druhému neřekli, proč je to ten pocit, už jste věděli, že patříte k sobě.
4: To my jsme byli rádi, ale svatební noc, to vám řeknu. My jsme spali v tom pokojíku nahoře a tam byli takzvaný, vy to neznáte, kam napili nějaký, ty vyhořeli a potom už nehřáli. Já měla na svatební noc silonovou noční košili. Já si jenom pamatuju, že mi byla šílená zima. Ani ten mi nezahřál, prostě to by to v tom pokoji mrzlo prostě.
5: Václav, vy jste usnul nebo co, že jste ji nezahřál?
4: Ale asi neusnul, ale to prostě zima tam byla hrozná, no. Takhle jsme to. A potom v tom pokojíku jsme ještě vychovávali 5 let dceru.
5: Takže ráno jste se probudili do štědrého dne a v tom samém místě jste zůstali ještě 5 let.
4: Pět let.
0: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Matka Tereza kdysi řekla, člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
2: Jaroslava a Václav Soukupovi si svou lásku projevují už více než 60 let a tu další rodičovskou dávali plně svým dětem.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Za jak dlouho po svatbě se narodila dcera?
5: No, hned příští rok, ona je 64.
6: V červenci.
5: Jo, tak se narodila a já jsem holčičku chtěl. My jsme byli kluci dva, takže v mládí jsme se jenom prali. A takže jsem holčičku chtěl a já vždycky veřejně říkal, budeme mít holku. No a ona opravdu byla. A já jsem přišel do Plzence a dělal jsem mechanizátora v JZD a tady bylo dílny utratit tuhle. Takže jsem jenom se běh kousek a byl jsem v práci a z té vinárny tam nosili, když se něco rozbilo. Jo. A nosil mi to tam nějaký Bohuš Kramář, pak jsem řekl, že se mi narodila holčička a on řekl, máš přijít ředitelovi, jako do vinařských, a kdyby si vzal tu údržbu ve vinařských závodech, tak by tě dali nový byt. Tak jsem tam šel se domluvit a tam byl inženýr Mikiska, dali mi byt. A...
4: Což byla dobrá zpráva i pro Jaroslavu, mohli jste mít další hnízdečko své lásky. Nicméně, jaké to bylo pro vás, když se narodila dcera? Co vy jste prožívala, když jste se stala mámou?
6: No, ráda jsem byla, že mám dítě, ale ten mi ranil okamžitě. Když přišel, první den já měla porod dost takovej zdlouhavej a to. A on přišel a řekl, no to nevadí, že to je holka, příště to bude kluk. A já už další dítě nechtěla. Taky jsem ho 8 dalších let neměla. Až potom jsem se rozhodla, že si ještě jedno pořídíme. Ale to mi tenkrát ranil. Té porodnici, když mi tuto řekl, to nevadí, další bude holčička, přitom si ji pořád přál. No? No?
5: Taky to tak bylo. A když měl být kluk, tak jsme si vzali dovolenou, jeli jsme tále na Baň

0: Jeli sme dělat kluka. A tam sme hráli volejbal a tak, a oni vždycky po obědě třeba přijít na volejbal, a já jsem říkal, napřed rodina, pak zábava. Vždycky napřed bylo dítě a pak...
1: No a druhý dítě toho kluka jsem měla 5,20 kg těžkýho. Ten, když se narodil, tak byl primář Kaše z toho úplně na větvi. Říkal tomu, přinesi dupačky a kyblík, ten může rovnou na písek. Ale dneska není až tak velký, má nějakých těch 178 nebo to. Nevyrost do obřích rozměrů, ale jako mimino byl takhle veliký. No.
0: Já už jsem toho porodníka znal, ne? No a tak zavolal a říkal, prodej plimu, vemeš si ho za ruku domů. Já prý to dělám, já nevím, 20 let a takovýho kluka jsem ještě nerodil.
2: Václave, jaká byla Jaroslava máma?
0: Dobrá. Vždycky o celou rodinu se starala ona. Ona to uměla, ona měla starší sestru, takže co se týkalo toho dítěte, a všechno uměla. Jako přebalování, no zkrátka máma úplně 100%. No, ale...
2: A váš pocit, jaké to bylo, když přišly děti, vnímáte, že se ve vás probudil nějak ten mateřský cit, větší podíl ženství, že jste to začala prožívat jinak, nebo ten svět vnímat třeba s větším strachem o děti? Co se vám odehrávalo v hlavě?
1: No tak... Strach asi o děti má každá máma, který se narodí dítě a to už se nezbavíte. Strach o děti máte celý život. Mám ho ještě dneska. To tak je. Já nevím, co bych vám nějak jinýho řekla.
2: A co pokládáte za to nejhezčí z té doby, když děti byly malé? Co vám se na tom líbilo? Čím vás těšili? Na co ráda vzpomínáte? Co vám tak tu radost udělalo?
1: No já nevím, samotný to mateřství, já jsem byla ráda, že mám dítě. My sestra taky měla, tak nějak jsme to prožívali, ale nějak, jako že bych...
2: Byl v té době čas, když se narodili děti, abyste žili partnersky, abyste si projevovali lásku? Bylo to stejné jako před svatbou, že jste občas někam vyrazili, drželi se třeba za ruce, pusu si dali, objali se?
1: Ale to jo, to se držíme ještě dneska, protože se navzájem musíme podporovat. No, ale jinak, jak říkám, no, chodili jsme tancovat, chodili jsme na plesy. Tuto já měla rodiče, který mi ještě děti ohlídali. Jo, tak my jsme nebyli až tak vázaný s těma dětma. Nás jako děti neomezovali.
2: Kdy nebo čím vám děti udělali největší radost?
1: No asi, když sami měli děti.
2: Ráda jste se stala babičkou?
1: Ráda jsem se stala babičkou. Jo, ráda. Ta má dvě děti a ten syn má taky dvě děti. My už jsme pradědečkové. Potom jsme měli vnoučata, 4, a teď máme 3 pravnoučata a 4. čekáme na Vánoce.
2: Václave, čím vám udělali děti největší radost?
0: No, hodně. Takhle. Vychovali jsme slušní děti, nezlobili, jo, dobře se učili. Oba mají vysokoškolské vzdělání. A já jsem vždycky rád, že mám. A dneska jsme 5 rodin už. No, z toho mám hroznou radost. Tak je to nádhera.
3: Kdo z těch mladých, kteří zažívají lásku, ví, jaká bude za 20, 30 nebo 60 let? Manželé Jaroslava a Václav Soukupovi by mohli vyprávět.
4: Celý život stáli při sobě, pomáhali si, pečovali o sebe a milovali se. A to je krásné. Proto jsme se rozhodli je překvapit a potěšit 2 dary.
3: Václave, Jaroslavo, posíláme vám po Patrikovi velký automatický kávovar a digitální rádio pro příjem toho nejkvalitnějšího signálu.
4: Budeme rádi, když tento dar od nás přijmete.
1: Dobře, no tak já, my ho přijmeme. Proč bychom nepřijmuli dar? Ježíš, to je kávovar. Takovej obrovský. No tedy.
0: To už je něco.
1: No, a co pa to dělá?
2: Rámus a kafe. Dělá to malou velkou kávu, umí to horkou vodu na čaj. Kávu jsme taky přivezli, ať to můžeme vyzkoušet.
1: A ono to mele?
2: Ano.
1: No, to si na to vykašlu.
2: Já tak ráda melu kávu.
0: Budete chodit na kávu k nám.
2: K tomu jsme ještě přidali digitální malé přenosné rádio.
1: No vidíš, to je dobrý. My máme rádio a my nemůžeme chytit Plzeň, ale nejhůř. Chytneme Budějovice, já nevím odkud všude. A Plzeň,
0: Plzeň máme tam. A to
1: ono je tady to.
5: Ta kvalita, není tam centrace, kolikrát...
1: No teď je to dobrý, ale někdy chceme poslouchat hudbu a mezi 12. a 1. a ona nám to nehraje.
2: Já doufám, že tohle hrát bude. Stejně tak, že bude fungovat kávovár, předávám a ať vám dobře slouží, je odměnou za ty vaše životy společné, spojené před 60 lety.
1: Tak děkujeme moc, no.
0: Moc děkujem. A jak paní to potom oplatíme?
2: Já myslím, že vy už to oplácíte tím, že jste a tím, že jste ten příběh poslali, proto se jim líbil a z některých těch psaných vybrali některé, kterým chtěli takhle dar poslat a potěšit.
0: Chtěli, tak ať nás navštíví, já bych je vzal do Bohemky a prošli by se po závodě, abych jim řekl něco z historie, dali by jsme nějakou skleničku a určitě by se jim to líbilo. Rádi je pozvem. Vy?
6: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Svůj zamilovaný příběh nám dnes líčí manželé Soukupovi. Prožili ho ve starém Plzenci, kde ve sklepích vinařských závodů zrají miliony lahví sektu. Právě tam Václav pracoval.
1: Za každého potomka dostala Jaroslava od Václava nejen políbení a lahev šumivého vína, ale také zlatý šperk.
2: My pro ně teď máme několik partnerských otázek. Patrik Rozehnal je dával každému zvlášť a teprve teď je uslyšíme pohromadě.
3: Co jste se naučili v manželství?
4: Naučil jsem se starat o rodinu.
5: Naučila jsem se vařit. Vychovávat děti.
3: Jaké jídlo by si rád dal a vám to nějak třeba nejde?
5: Když jsi chtěl na mě, abych mu vařila šneky?
4: Já bych ochutnal i brouky nebo šneky.
5: Někdo mu to uvařil, ale já ne tedy, ale jinak mu uvařím, na co si vzpomene.
3: Kolik lásek měl před vámi?
5: No, on byl mladý hodně, ale už zkušenost nějakou měl, to se mi přiznal. Někde byl v Praze na nějaké rekreaci a tam ho nějaká rafla.
3: Co je na ní nejvíc sexy pro vás?
4: No, ale to je její 80 a když tak kouknete, tak pořád říkám, mám pěknou holku, jo, na to, že jí tolik, tak pořád ještě postavu má to, no.
5: Vy, oni se mu líbily moje nohy. To říkal, že mám hezký nohy.
3: Co nosí v peněžence?
5: Peníze, řidičák, karty, no hrozně peněz. A nosí to nejhorší tuhle, vzadu na kapse.
3: Co nosíte v peněžence?
4: No, její fotku nenosím, to se mi jednou vymstilo. Já jsem chodil do Budějovic do školy a už jsem byl ženatý a ukazoval jsem klukům, já jsem chodil dálkově, takže jsem tam třeba byl pátek, sobotu a já blbec jsem jim ukázal fotku manželky a jeden mi tam ze srandy napsal ze zadu, líbí se mu servírka ve Vltavě. No a ona pak na to koukala najednou, cože, jakou servírku zas máš v Budějovicích? A já jí to dlouho vymlouval.
3: Který tanec mu jde nejlépe?
5: No, mám to tango ráda.
3: Který tanec máte rádi, oba dva?
4: No, to nějaký to tango, takový. To je tělo na tělo.
3: Poslouchala někdy za dveřmi?
4: Asi ne.
5: Ne, to ne, to ne.
3: Kdyby měl den třeba o 5 hodin navíc, jak byste je strávila?
5: Šla bych spát.
4: No, teďka by asi spala.
3: Když přišly takové ty chvilky, kdy jste začal projevovat nějaké něžnosti, jak jste na to šel?
4: No, u nás to bylo snadný. Máme takovouhle společnou postel. Když jsem byl mladý, tak jsem byl docela divoch, takže ke mně stačilo stačit nohu. Nemusela mi nějak přemlouvat. To jako...
5: Ty, on mi tak nejvíc, tak mi třeba do zadku. Nejspíš, ale jinak si na něžnosti nepamatuju.
3: Jakým stylem líbáte?
4: No, já docela rád.
5: On vždycky se volís a to mi vadilo. On se volís a potom šel dát hubičku.
0: Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Láska je stejná a přece jiná, když vám je 20 a když už máte 8 křížků. Ale něha, touha, starost, radost i pohlazení patří ke každému věku.
1: Jak se proměnila láska Jaroslavy a Václava Soukupových za těch 60 let manželství? Je to stále stejně silný cit?
4: No, to se časem jako změní. Napřed je to taková ta čistá zamilovanost a pak toho druhého člověka máte jako žabáchu nebo zkrátka je už to kus vašeho života. Jo, už jako je to něco jiného, no ale jste rádi, že ho máte.
5: My jsme rádi, že se máme. Ráda ho mám a on určitě mě taky. On mi vždycky říká, že bez mě nemůže být.
4: Já když náhodou není doma, tak nemůžu na té posteli spát sám. Já si tam musím dát aspoň ty peřiny, abych si myslel, že ji tam mám. Kdybych měl u ní usláno, nebo tak neusnu. A i tam zkrátka musím vedle sebe cítit, nebo...
5: A já ho to nemám třeba někam odjede na 2 dny a já si pořád myslím, že je tady. Jako, pořád to, a chtěla bych Vašku, ale v tom si vzpomenu, že tu není. No, pořád jako tu jeho přítomnost cítím.
3: Na co jste na svou paní hrdý?
4: Jak se stála o hodinu celý život. Ona to měla pořád pod palcem a kdo má kdy narozeniny a ta vůbec jako neregistruje a ona všechno ví.
3: Kdy vás překvapil čím pozitivně, kdy jste si řekla, je, tak kluk ještě takhle hezky miluje?
5: To on nezapomene, že když máme to výročí, tak vždycky přinese kytku. To jo, k narozeninám se mi snaží taky vždycky popřát, no všechno. S rodinou oslavujeme. To je rád, když já tu rodinu sezvu. On to nechá na mě, ale je rád, když tu rodinu pozvu a pohostím. On říká, ty je tu furt živíš, ty je tu furt hostíš. No ale je rád, že přijdou.
4: Dneska už si přejem jenom, abys byl zdravý, no a to a dokud můžeme jíst, pít a tak je to dobrý. Stojí to za to, po těch letech, jo, tak už člověk ví, já nevím, no, co má čekat a to.
3: Je to hledání i radostných okamžiků, děláte něco pro to, abyste i toho druhého potěšili i v tomhle věku?
4: Nám dělá radost ta rodina. Jo, když potom už máte ty vnoučata, pravnoučata, tak se radujete ze všech těch jejich úspěchů. Máte z toho radost taky.
3: Je důležité, aby ty mladší i věděli, že pro vás starší je ta rodina důležitá i tak, že ji rádi vidíte a jste rádi za každý okamžik, když se ozvou, když přijdou, když vás nenechají samotné?
5: No to my jsme rádi, to my jsme rádi. Oni nás navštěvují, ale někdy pár dní je pauza a já vím, že některé rodiny se nestýkají celý měsíce, ale my, když se nestýkáme týden, tak už se nám vzájemně stýská. No.
4: A teď, když nám bylo blbě, tak se o nás stála Alice. No.
3: Je ještě něco, co byste si chtěli splnit, co byste v životě chtěli spolu zažít?
5: No drobe toho zdraví.
4: Já taky.
3: Je nějaký vzkaz, něco, za co byste mu poděkovala, co byste mu řekla, jak moc ho milujete?
5: No, já bych byla hlavně ráda, aby jsme ještě byli pár let spolu. Nechtěla bych o něj přijít, to ne, to ne. Já bych chtěla, aby jsme spolu ještě pár let vydrželi.
3: A myslíte na něj často?
5: No, když jsme spolu pořád, tak na něj musí myslet hurt.
3: Vlastně ho milujete?
5: Miluju, miluju. Já bych jinýho nechtěla. No, asi tak.
4: Já bych jí poděkoval za lásku ke mně, ale hlavně za tu lásku k té rodině. Já tu rodinu hrozně miluju tím, že máme už také velkou a všichni jako drží pospolu, jo.
3: I v tomhle věku a teď? Pořád jí milujete?
4: Možná čím víc. Jo, ona si to zaslouží.

0: Jaroslava i Václav Soukupovi jsou si vědomi síly spojení, které láska představuje. Je křehká i silná. Zamilovali se u tance, protančili spolu celý život a když Bůh dá, zatančí si v prosinci na svatbě diamantové.
1: Jeden chytrý muž kdysi napsal: pravá láska nemá šťastný konec, protože pravá láska nikdy nekončí.
0: Nehledejte lásku. Žijte, milujte, radujte se. Láska si najde vás. Láska je všemocná. To už dnes ví i Petr Kostka.
1: A Carmen Majerová.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Více než 40% Čechů ve věku nad 50 let nemá jasný finanční plán na důchod. Lékařská fakulta v Olomouci bude moci díky nové budově navýšit počet studentů. Fotbalové mistrovství světa dnes večer bude znát prvního účastníka finále. A počasí zítra oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě s deštěm i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů ve věku nad 50 let. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna velký problém, říká Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
3: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, když to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
2: Univerzita Palackého v Olomouci o letních prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude kolaudovat generální rekonstrukci právnické fakulty zhruba za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů. I díky ní může lékařská fakulta výrazně navýšit počty studentů, řekl to děkan Milan Kolář.
4: Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu. Kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů. My třeba do prvního ročníku opravdu vezmeme 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství plus ještě zubní lékařství.
2: Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla v úseku mezi Mazelovem a Ševětínem. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu a také myslivecká sdružení. Upřesní mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
5: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7 hodiny raní jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká Soudné pole. Spatřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10-metrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá.
2: Policie toto oznámení nadále prověřuje a lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Sport. Fotbalisté Francie a Španělska zhruba před hodinou na mistrovství světa nastoupili do úvodního semifinále. Zatím se více daří Španělsku, které po prvním poločase vede gólem z penalty 1-0. Vítěz tohoto utkání nastoupí v nedělním finále proti lepšímu z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel je na programu zítra večer se začátkem opět v 21 hodin. Počasí. V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubývání oblačnosti a v této oblasti postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni. Zítra na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak bude oblačno až polojasno. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu republiky většinou kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na Pražském okruhu. U Černého mostu čekejte kolony, a to v obou směrech. Kvůli práci na silnici silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu. Trochu se tam zdržíte. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího Divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
7: Ať žijou klazumáci! Ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem, jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale

0: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
1: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
0: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
1: Tady ho máte.
0: Řeknete nám několik slov, Ivane?
2: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
1: A zvlášť bystrého brankáře.
2: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
3: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
0: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
3: Kdo jako já?
0: No zajisté.
3: Tak co bych tak řekl. Sleduji tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy, ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
4: Pepa Beck je náš rek.
2: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
3: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
2: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
3: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
2: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
3: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
5: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
6: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
7: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
5: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
6: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
8: František a Jura byli drobní a mrštní.
5: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
8: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
6: Po 6 kilometrech?
5: Šelem vzad.
8: A zpátky to vzali klusem.
6: Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
5: Kluci, každý musíte umět všechno.
6: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
8: falšovat, střídat v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
9: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
10: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
6: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
10: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
6: dobíhat, vybíhat,
10: vyrážet míč robinzonádou,
8: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
10: falšovat, nestát offside,
8: přeskočit nastavenou nohu,
6: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
8: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
9: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
6: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
8: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
10: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
5: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
6: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali kdejaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči.
9: Pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku
11: a hodinu odpočívali.
7: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
10: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
8: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
7: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
9: Sprchy v chalupě neměli.
5: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
0: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
2: SK, Klapzubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klapzubova 11 zařazuje do 3. třídy.
3: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pambu, že to jednou natřete i sláví, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jináč to ve světě nejde.
0: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
4: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klapzubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
5: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
6: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
3: To bude zápas.
0: Nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klapzubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a že v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
0: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
0: A

0: bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0, 9-0, 12-0, 10-0,
2: 8-0, 15-0, 7-0,
1: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
3: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
4: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
5: Paní Klabzubová, telegram!
3: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
4: A teď už zpívala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovu jedenáctku.
4: Přijela v autobuse.
3: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
6: Nandáme!
4: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
7: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
4: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
2: Celou Klabzubovu jedenáctku odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
8: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
3: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
9: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
10: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu. Totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

natáhne svá klepeta. Zazvoní už rána, míč se v síti třepetá. Stop, šut, už to piš, raději níž, než libíš. Stop, šut, už to piš, ať

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Kormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, sbohem. Sbohem, Kormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásl srdečně rukou svému dlouholetému příteli Kormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Kormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Kormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném bažení malá dvířka. Kormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic, řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Kormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Kormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Kormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Kormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo plávě před ústy. 2 šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domům telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Kormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psátí postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Kormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Kormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mě dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sásku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci, sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Kormík se na střeše odmlčel, naslouchá je drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 10 minut po 17. hodině rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, nenaže byste ho slyšeli ze zároveň. Pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdin Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnost těch 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pod žlutými a modrými pruhy dresu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat našeho očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec. Už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuji tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se byti zaražení pohledem náčrnající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pán Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipel se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosty. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem záde. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17 hodin 21 minut 16 vteřin. Střední útočník Klabzubu podal míč pravé spojce. Čárkot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Čárkot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče, ale ne. Nezmocnil se ho, čert ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šipovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a bekem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červeno-bílý dostihlo míče. Pol se jí vpřed, no tak. Už je pozdě.
0: Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzi!
1: Je tam.
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 vteřin od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. Dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, který mi doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se

Útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes. Jezus, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno, ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Já. Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejban odchází a teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Cormick shodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jež měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře? Že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubák. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Judu do tuti šírku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést. Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové, taky s vámi jezdí.
4: Ne, bůhu chovej, pane král. Pořádná kopana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl než králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou.

0: a v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je Branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnout špičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, a nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
1: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
0: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do Dolních Bukviček a já už jim poradím.
1: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
0: Je to mají. Set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
1: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo. A abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
0: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
1: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutnat.
0: To bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelený střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
2: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A Klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.
3: Nejslavnější mužstva, vyzbrojená po zuby, neporazí nikdy bukvičkovské Klapzubáky.

0: šut, už to byš, ať gól uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: No, vyhráli, vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nevýzdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bejvali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
5: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
6: Táto, mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
7: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzičku?
6: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
7: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas nás samozřejmě něco stál.
6: No stál, samozřejmě, ale tak je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No, je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
7: No, bo co pak?
6: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne... Tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
7: Jestli jsme zajištěni, jo?
6: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
7: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Se sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živí vy sami?
6: O nás se nestarejte.
8: Budeme třeba dělat trenéry.
7: No za peníze.
9: No bude, ale... však se u nás ještě porvou.
7: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
6: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrbovat kde jakýho pijovatýho kluka.
7: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškrboval?
9: Ale no ne, no jen to řekni tátovi, Honzo, řekni mu to.
6: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
9: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
10: Ale Mičudu měli bezvadnou, koženou.
6: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubáci.
10: Musím říct, že s Outstone.
6: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
7: A... No a?
6: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
10: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
6: Porážka, to by nebyla žádná hamba.
9: To povídá ten pihovatej kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
3: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
8: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
3: Starý Klapzuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. Aha. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
9: Telegram.
6: Jaký telegram?
4: Od koho?
7: Od londýnskýho Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
4: Austrálie, mistrovství světa?
9: Táto, a co vy tomu říkáte?
7: No co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám ve psi pluh a rozoráme hřiště, no pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo? Jináč, hrci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to bychom se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo? No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že Klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazují flintu do žita.
9: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
7: No jo, to, co chcete dělat, se sakra mančavte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jen.
9: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště. No, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
7: No, set sakra hospodářství. No pak budeme čekat, až vyroste to bobilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
9: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
6: Správně, odziku.
9: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
7: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
9: 13 dní.
7: Z Bombaje do Sydney 20.
10: No, asi 30. Za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
9: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
7: Takže
9: se do té Austrálie jede.
11: Divadlo pro vaše uši.
12: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot jenž zní jako prudký déšť.
2: Uvítací potlesk 320 tisíců dlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
3: A pak rázem zoufalé ticho.
4: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lůlky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
5: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
6: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý Short vyrazil ze středu útoku.
7: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
8: Klapzubové! Právě dostali gól!
9: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vzteky. Set sakra manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
2: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
6: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
10: Útok bílých.
0: 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
7: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
6: Ale to už leží pod sítí branky.
7: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
10: Kombinace?
6: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
7: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
6: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
10: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
7: Prodírá se vpřed,
6: teď se jen kutálí
7: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11. vlastně bylo.
6: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
0: 1-1. Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se Palší stočil a spadl na druhém konci.
7: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
0: 3-1.
6: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
0: A pozor! Pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
11: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
7: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
5: A nasazuje kráně.
7: Dělovka.
6: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
7: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
12: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
7: A otáčí brankáře ve vzduchu o 90 stupňů. Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
6: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
7: A míč v jeho náručí je v brance taky.
0: Gól! 6-1!
6: Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
7: 4 další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
0: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
6: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7. 8. a 9. branku. A co bylo potom?
13: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
0: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
6: A potom?
5: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
6: A potom?
5: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí. Definitivně.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas a jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Den pomalu končí a právě teď je možná ta správná chvíle se na chvíli zastavit a zavzpomínat. A jestli vás zajímá, na co zavzpomínat, tak dnešní téma zní slova, která mi zůstala v paměti. Asi každý z nás někdy slyšel větu, která ho nějak potěšila, povzbudila, dodala odvahu nebo naopak změnila jeho pohled na život. Někdy stačí jenom pár obyčejných slov, která si neseme v srdci potom po celý život. Vzpomínáte si na větu, kterou vám řekli vaši rodiče, prarodiče, učitel, přítel nebo někdo úplně cizí? Jak vás ovlivnila? Vracíte se k ní dodnes, když potřebujete třeba povzbudit nebo se nějak rozhodnout? Budu moc ráda, když se podělíte o své vzpomínky. Slova, která mi zůstala v paměti, opět opakují téma. Zavolejte do zlínského studia nebo nám svůj příběh napište. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, moc vás zdravím ještě jednou, nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče,

naučí, a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna jediná věta, aby člověku vykouzlila úsměv nebo dodala odvahu na dlouhé roky. Právě takovým slovům bude patřit dnešní společný večer. Paní Jarka je s námi, zdravím vás.
1: Já zdravím, dobrý večer, Jaruš a všechny lidičky. A ještě než začnu, tak bych chtěla vašemu kolegovi Borkovi popřát jakýho svátku, tak včerejším narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu a zdaru v práci i v celém životě. A aby byl s námi, abyste byli všichni s námi v rozhlasovým dolince.
0: To je od vás milé, Jarčo. A teď k tématu. Slova, která mi zůstala v paměti.
1: Ano, Jarko, víte, tenkrát jsem byla za mamkou 6. listopadu, letos to bude 7 let, co jsem za ní byla. A prostě jsem tam byla s papírama, že aby mi to mamka podepsala. A pak mi povídá.
0: Počkejte, Jarčo, kdybyste to upřesnila, kde jste byla a s jakými papíry, jestli je to teda důležité pro to téma? V nemocnici.
1: Byla jsem za ní v Liberci v nemocnici. A pak tam mě mamka říká, Jaru, zvládneš to, zvládáš to? Říkám, no zvládnu to, zvládám to. Ale nevěděla, v tu chvíli mě nedocvaklo, že to uslyším mamko naposled a vidím ji naposled živou. No a pak druhý den nám volali lékaři, že maminka babička umírá. Takže víte, nebylo to příjemný, ale člověk se s tím musí poprat. S tím, že už člověk rodiče nemá, takže to už je takové. I tenkrát moje babička říkala, Jaru, uč se německy. A já jsem to nechala být, no ale udělala jsem to tak, že jsem si nosívala slovník a napsala jsem i přání k narozeninám. Vorní neteře manželovi. Takže takhle. Bylo to takový všechno skvělý i smutný, ale člověk musí to brát, jak to je. A musíme člověk s tím bojovat a musíme prostě se bavit. Ne jako bejt brečet a musíme se bavit. To jakoby nešlo.
0: Jsou slova, která si pamatujeme celý život a pak jsou ta, která bychom si tolik přáli slyšet ještě jednou. Nebo jakákoliv jiná, ale hlavně, kdyby ten člověk ještě tady s námi byl a povídal si. Ale řekla jste to hezky. Určitě, když člověk slyší poslední větu své maminky, tak věřím, že to je asi ta, která v nás zůstane, protože nám to připomíná tu její laskavou osobnost a všechno, co nám předávala každý den. Tak děkuju moc za to milé sdílení, Jarčo. Řekněte mi, myslíte si, že vy jste někdy řekla nějakou větu a občas vám někdo připomene, no já se na to pamatuju, jak jsi mi tehdy řekla, moc mi to pomohlo, nebo často si na to vzpomenu. Měla jste někdy nějaký takový proslov, anebo si nic nevybavíte?
1: Mám totiž od segry jako děti, jako vnoučata a říkali, Jaru, Jarčo, máš pravdu, klidně nám můžeš dát v tomhle věku i na hubu. Takhle. Mě řekli, když se proviní, když prostě udělá něco a neuposlechnou, třeba mě taky klidně můžu dát i na houbu.
0: Dobře.
1: To jako bylo pěkný vodník.
0: Bezva. Tak Jaru, děkujeme, že jste s námi. Opatrujte taky. Se, zavolejte zase někdy.
1: Taky. A krásný prázdniny a dovolenou všem. Ještě přeju.
0: Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu společné téma, které je blízké snad každému z nás. Slova, na které se nezapomíná a která nás provázejí celým životem. Zavolejte do zlínského studia, kde na vás čeká Jarka. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěst.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Eliška, která volá z Olomouce. Vítám vás.
2: Dobrý večer, Eliško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
1: Můžeme připomenout téma a to zní slova, která nás provázejí životem. Já už vím, o čem budete hovořit, bude to dojemné, tak prozraďte to také našim posluchačům.
2: Už jste to ode mě možná slyšela, ale musím se o tom zmínit, protože to jsou slova mojí maminky, která už je to 82 let a bylo to v roce 45, nás bylo 6 dětí a maminka nám zařizovala v oblečení, tak šla s mojím bratrem 13-letým a sestrou 11-letou do města, kde měli mít na míru toho oblečení. To je tak v krátkosti. No a zůstali doma tři malí. Jeden měl 7, jeden 5 a Libuška, ta nejmladší, měla 6 neděl. A já poslední slova slyším, co mě maminka říkala. To nebyl konec války, ještě to bylo, ještě už skoro končil. Dej si Libušku ke krytu a prosím tě, opatruju a staré se o ňu. To byly poslední slova mojí maminky, které nikdy nezapomenu. A já se o ní starám, ona už je babičko, ale já se pořád musím o ní starat, protože maminčiny slova slyším. A já jsem se o ní starala dost, protože můj otec ji dal do adopce a mě bylo 16 let a já jsem mu hledala, až jsem mu našla. A celkem jsem byla spokojená zase těmi slovy. Protože jsem věděla, že je dobrých rukou, že má teda ty náhradní rodiče výborný, tak jsem byla už spokojená, takže pak už jsem se s ní sešla až v těch 18 a od té doby jsme pořád v kontaktu. Takže toto byly moje slova mojí maminky, které jsem snažila plnit. Takže tak jsme mi skončili, ona zahynula při tom bombardování a ty dva sourozence s ní, takže jsem se snažila mamince vyhovět. Tak si myslím, že to nejde zapomenout.
1: Ne, paní Eliško, to byla silná vzpomínka. Poslední slova vaší maminky se pro vás stala vzácnou památkou na člověka, kterého vám válka tak krutě vzala. Určitě i po těch letech vám přetrvává ta její láska, se kterou odcházela ve vás a vaši sourozenci, kteří jsou ještě na světě, tak vlastně můžeme prozradit
2: posluchačům. No už jenom ona, ta Libuška a já, už jsme dvě.
1: Aha.
2: Ty dva už zemřeli, protože oni trpěli jako děti, protože já už jsem byla trošičku dospělejší, bylo mě 12 roku, takže jsem šla brzy z domova. No a ti trpěli, takže brzy zemřeli ty bratři. A i ten, co mu tenkrát bylo se mnou, a i ten. Takže už jsme zůstali jenom my dvě a máme se rádi. Ona navštěvuje mě. Já už tak moc ne v těch mých letech, ale pořád jsme v kontaktu.
1: Paní
2: Aleško,
1: já nevím, jestli byste svolila, nechám to na vás, ale pokud bychom řekli posluchačům vaše příjmení, tak bylo by možné, že by si vás třeba chtěli dohlednat na paměti národa a celý váš příběh vyslyšet.
2: Klidně, já jsem byla z Brna a jmenovala jsem se Bugnerová.
1: Ano, ale teď jste v paměti národa, což si může každý posluchač vyhledat, když si zadá ano. Do vyhledávače vaše jméno, tedy už jakoby vdaná, tak si může vyhledat celý váš životní příběh. A je to teda, mohu říct to příjmení?
2: Moje teď to ano. Mám. Uh-huh. Vidakovičová. Ano.
1: Eliška Vidakovičová, ročník 1933. No. Mě totiž, paní Eliško, spousta lidí psala v průběhu posledního roku, jestli bych nemohla dát na vás kontakt nebo říci, kde vás najdou právě v té paměti národa, tak já jim to vždycky pošlu, ten odkaz, kdo mi napíše, a tak mě napadlo, že teď, když vás tu máme, takže bychom Jaruško, to mohli říci všem, vykřičet do světa.
2: Už mě napadlí Olomouci, takže já jsem tam už byla na tom kontaktu.
1: Ano, vím. Výborně. Eliško, no.
2: A hlavně u vás.
1: Ano, také jsme se potkali, byla jsem u vás na čaji a právě jsme zorganizovali tady toto natáčení. No. Za což moc děkujeme, protože uchovává ty příběhy. Je velmi důležité a cenné.
2: Mějte se moc a moc pěkně a děkuji za to.
1: Děkuju. No a kdyby se chtěli ještě i někdo z vás třeba někdy k nám přidat do paměti národa a říct si svůj příběh, tak se na mě obraťte, najděte si mě tady v Českém rozhlase, teda ve Zlíně, a zkusíme se domluvit. Děkuju, že jste s námi, děkuju paní Elišce, že si s námi povídala. Dnes je to o tom, že jsou slova, která vyšumí, a pak jsou ta, která v nás zůstávají celý život. Máte i vy takovou větu, kterou si dodnes nosíte v sobě? Jestli ano, volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, nebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni,

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o vzpomínkách, které nestárnou. O větách, které nás pohladily, povzbudily nebo ukázaly správný směr. Je s námi paní Ludmila, která volá z Brna. Říkala, že to trošku odlehčí, tak jsem zvědavá, kam budou její slova směřovat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny linkaře a zvlášť vás, Jaručko. Tak já vám řeknu jednu větu, která mě zní, když mě bylo 28, měla jsem dvě děti a byla jsem na návštěvě u svých rodičů. A měla jsem 3letou holčičku a 6letého chlapečka. A šli jsme na vycházku a ta malá pořád kňučela, že jí bolí nohy. A já říkám, a to není možný, mamko, co taky bolí nohy. A ona, víš co, pojď, já jí koupím jiný. A šli jsme do obchodu a ona prohlásila, dobrý den, máte andulky? Pochopila jste to?
0: Ano.
1: Vy jste Jarmilky. Tak říkám, máte andulky.
0: Milé.
1: Takže strašně jsem se to musela.
0: No a jaká byla odpověď?
1: A oni se na mě podívali a já jsem se začala strašně svat. A oni říkali, a jo, myslíte Jarmilky? Jo, tak máme. Já jsem se tak smála, ale že jsem musela normálně jít ven. Já jsem se nemohla zastavit. A do dneška, když jsem to vykládala vnoučatům, protože jedný vnoučata mám, který už teď mají děti, a jedný mám, které má 15 a 12. A oni mě vždycky říkají, babi vykládaná o babičce, co zase řekla. Takže i andulky. A druhá věta je, měla jsem přítele, měla jsem s ním 15 roků, a už je to 17, co zemřel. A ten vždycky, jsme spolu jezdili na chatu, a on vždycky pro mě přijel autem, my jsme spolu jako nebydleli. A vždycky jsem si sedla a on prohlásil, Fialová a smrt se neváže. A to do dnečka, když sedám do auta, tak na tu větu to si vzpomenu.
0: Krása, krásné Ludmilko, no a to jsou teda věty, které vám někdo řekl a vy myslíte, že jste prohlásila někdy nějakou takovou pověstnou větu, která leží v paměti třeba vašim dětem, vnoučatům, přátelům?
1: Mojím dětem může znít v uších. Když dorůstali, a tak já jsem říkala, měla jsem teda kluka a dvě holky a byly od sebe 8 let ty holky. A těm jsem říkala, nevdávejte se brzy, protože já jsem se vdávala v 18, nemusela jsem se vůbec, ale taky jsem na to doplatila. Takže obě dvě si nevzali ze mě příklad a vdávali se, až jí bylo 22 nebo co, 1,27. Takže takhle, toto můžu, a oni to říkali svým dětem, teďka co ta prostřední holka, tak ta má teda už vnoučata a představte si, Jaruško, že do roka se jí obě dvě vdali, do roka. Jedna měla svatbu v srpnu a jedna měla svatbu, ta mladší měla v říjnu. A oni do roka měli najednou dvě vnoučata a teďka do dalšího roku mají další. Takže oni mají normálně 4 vnoučata, oni se můžou zbláznit z toho.
0: To je poklad.
1: To je hrůza. To je hrůza. Dneska mě volala ta prostřední a říkala, my jsme byli v Itálii a vrátili jsme se, prvně jsme šli se podívat na děcka, oni je strašně prožívají, ty vnoučátka, a ona říká, a jsou nemocná. Já říkám, všechny nemoci se chytají od dětí. To já jsem vám říkala. A říká, tak mám musela jsem jít na neschopenku.
0: To je pravda.
1: A já to taky, všechno od těch vnoučat jsem chytla, když jsem je hlídala.
0: Bývá to tak, ano. Ale To přejde. To je jenom, když jsou ty děti asi malé.
1: Takže to jsem nám chtěla odlehčit. Jako.
0: Ano, vy jste nám slíbila odlehčení a děkuju, že jste nás tak originálně překvapila jinými větami vašich blízkých, protože právě to je dnešním tématem. Slova, na která nezapomeneme.
1: Tak jo, děkuji vám, že jste mě vyslechli, dobrou noc a přeji vám krásné léto ještě.
0: I vám.
1: No a u nás ještě vůbec v Brně nezapršelo. Vůbec, ani kapka.
0: U nás ve Zlíně velmi jemně. Ano, stále čekáme, jestli se krásně zalijou zahrádky. Zatím nic.
1: Říkali, že mezi Brnem a Zlínem, takže byla nějaká velká bouřka.
0: Tak to musela být nějaká skulina, která nás minula, ale uvidíme, třeba to ještě přijde. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba Polaroid?

0: Máme 4:45. Vítejte u večerního povídání, kde mají hlavní slovo vaše příběhy. Dnes ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince hledáme věty, které v nás žijí dodnes. Paní Jitka je s námi, paní Jitka z Brna, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám vzpomínku na dceru, který už je teďka 60 roku. Když byla malá, tak se ráda čvachtala. Já jsem ji nachystala, jsme byli u babičky, která neměla tenkrát vodovod. My jsme chodili ke studni pro vodu, a takže ve bandlíku jsme se umývali a já jsem to nachystala na štokrdlu, že tam budu umývat děcka. A já říkám, Jari, nech to, nebo to vylíješ. Ona kolem toho pořád chodila a chytala se toho. No a otočila jsem se a najednou slyším vodu na zemi. Tak ona se na mě podívá a říká mě, šužla a šukača. Uvědomila si, že to teda neměla dělat a už se sama sebe odsoudila k trestu, že je zlá a že je kača.
0: To je milé.
1: Takže to dodneska si na tuto větu vzpomínám.
0: Tak dětský smích koupání v lavoru, taková malá neplecha, to je milé. Takže myslím si, že to jsou věty, které si opakujete často, když se vidíte, nebo potom, když třeba, jestli máte nějaké
1: vloučky. Ale už dlouho jsme na to nespomněli, vy jste mě na to teďka přivedla, na tuto vzpomínku. Tak to bylo takový, jako z umělé hmoty jsem měla, takový pěkný oranžový, větší, to jsem jako měla jenom na pro děcka. No a takže sužila a šukača byla.
0: Pěkné. A je tuž nějaké další takové památeční věty, možná při výchově, ty jsme ještě třeba tady nezmiňovali, co jste nejčastěji opakovala třeba vy vašim dětem, oni už vám říkali, mami, prosím tě, my už to známe na spaměť, slyšíme to posté tu větu. Je něco takového?
1: No tak ani ne, no tak oni věděli, že když se domluvila a pustila jsem je na určitou dobu, že musí být doma, tak to teda dodržovali, tak to celkem bylo bez problému. A my jsme měli, když byli malí, tak jsme bydleli v takovém rodinném domku a tam byla velká zahrada. No moje dcera ráda lezla po stromech, tak to se mi teda vždycky říkala, dávej pozor, ať si něco nezlomíš a tak to mě říká vždycky, mami, ty už mě to říkáš po desátý. Tak to jo, to se mi opakovala dost často, no ale tak jinak ne.
0: A paníčko, jaká slova byste chtěla dnes někomu říci, kdo už je nemůže slyšet? Byla naopak nějaká taková nikdy nevyřčená slova a mrzí vás to?
1: No tak ani myslím, že ne. Můj muž už tady není delší dobu, ale my jsme měli 3 domácnosti, takže jsme moc neměli čas. Na Slovensku se manžel narodil, tam jsme měli chalupu.

0: tu, já u velké bytě, jako po mých babičce a dědečkovi a domácnost v Brně, takže my jsme měli pořád v kalupu jsme byli. Takže
1: Takže
0: ani
1: práce, starosti, pomlčka radosti.
0: práce, starosti, ale tak dokonce nám to všechno vycházelo. Všechno jsem tam vypěstovala, dala do sklenic, zavařila, pak jsme měli na zimu a vzpomínali jsme, jak to bylo fajn. A když manžel žil, tak jsme měli autíčko, takže jsme jezdili, byli jsme jako, nebyli jsme na nikoho odkázáni, byli jsme svoji páni, když jsme kam chtěli jet, tak jsme jeli a teď už jsem sama, takže už je to, jenom vzpomínám.
1: Jsme rádi, že vzpomínáte i s námi. Jitko, moc děkujeme za vaši účast v Noční lince, za milý telefonát, budeme se těšit na další. A teď vám posíláme divokýho Billa ze Zlína do Brna. Ano?
0: A když budete někdy mít možnost, milovala jsem od 5 let písničku Věřím vám, zpívával to R.A. Dvorský. Kdyby se to tam někde našla, tak bych byla ráda, kdybych to slyšela v rádiu.
1: Zeptám se kolegy. Uděláme, co
0: Děkuji vám moc
1: půjde.
0: krát.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bude 11:45, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. S námi je další návštěva. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, paní Jaruško.
0: Paní Vlastinka Skrnová, vítejte. Tak jakou radu jste někdy v životě dostala nebo dala, o jakých větách, které ve vás zůstaly, které stále nosíte v srdci, budete hovořit?
1: Víte co? Já jsem slyšela na válkách, když naši dal jsem úpletičky a tam děti vykali rodičům.
0: Vlastníko, můžeme poprosit vypnout to rádio?
1: Jo, promiňte, Jarunku, promiňte.
0: Nic se neděje, držte hlavně myšlenku a pokračujte.
1: Už to sním. Normálně jsem to slyšela, jako, že by děti vykali rodičům a mně se to strašně zalíbilo. To jsem byla malá, já nevím, 7 roků jsem měla, že jsme tam poprvé s tatínkem byli a mně se to strašně zalíbilo. A já jsem začala vykat rodičům a taky jsem vykala do konce jejich života a když o nich mluvím, tak vykáním. Jo, a mně se to hrozně líbilo. A do dneška akorát jeden kluk teda tak mě vyká, jinak všichni mě tykali, nemohla se mě na, jako tohle to naučit.
0: Jako myslíte vaše děti, že jste chtěla, aby vám vykali?
1: No, já jsem chtěla taky, protože se mi to hrozně líbilo.
0: Takže jeden kluk to zvládl, jo? A těm ostatním to připadalo jako by nepřirozené, takže vám tykali ostatní děti.
1: A pak ještě, maminka, když jsem se vdávala, maminka mě říká, Vlastinko, víš to, vždycky si dej peníze na každé dítě, tak 200 stovky měsíčně a uvidíš, jak se ti povede a nikdy si neber půjčku. Vždycky dělej tak, aby jsi ušetřila a bez půjček. No, a jak kdyby to chudák tušil, jak to bude vypadat, že? No, a já jsem poslouchala a dobře jsem propouhla tím životem. Jako, sice...
0: A vzala jste si někdy půjčku? Ne teda, jestli jste poslechla, tak to tím myslíte, že nevzala.
1: Nikdy jsem si nevzala. Vždycky, když toho jsem neměla na to ještě, tak jsem ještě další měsíc nebo 2 měsíce, než jsem ušetřil a protože jsem zůstala s dětma sama, že se 4 dětma, takže jsem nás udělal. No, ale pak kolikrát krušné chvíle, ale já jsem si nevzala půjčku, pračka se mě pokazala, dělala jsem mlíkárně a tam mě řekl ředitel mlíkárny Bruntále, byl strašně hodný ředitel, strašně, já jsem zapomněla jméno, strašně hodný, ještě to je, jestli mě někdo slyší, ví, o kom mluvím, jo. Ten, když tohle, já jsem vypověděla mě ta lednička.
0: Aha, Vlastinko, to bychom trošičku odbočovali od toho tématu, rozumíme, pochopili jsme to, že jste to zkrátka vždycky zvládla bez půjčky, takže jste vlastně uposlechla radu maminky, celou dobu jste to asi v sobě nosila. Já bych se vrátila k tomu vykání, to mi přijde hodně zajímavé. Je v tom samozřejmě cítit velká úcta, když si člověk vyká. Jenom asi nebylo pro vás trošku zvláštní, že i nějaké dítě vám vykalo a jiné tykalo?
1: No.
0: To muselo být úsměvné.
1: Ale na válkách já mu potom se vykalo. Na válkách se hodně.
0: Ano, já si myslím, že nejenom na válkách, ale že vlastně jedno dítě vám tykalo a druhé vykalo. Pochopili jsme to dobře.
1: No, ano, ano. Mm-hmm.
0: Vidíte to.
1: No. A i moje děti jsem naučila vykat, Akorát jedna holka jako vtyká. Jinak všichni vykali.
0: A dobře. Tak děkujeme za vysvětlení i za návštěvu. Jo. Děkujeme, že jste byla s námi a vysílala teď noční linku.
1: Jaričko, já vám přeju hodně do života, jenom to krásné. A ať se vám všechno podaří, co budete potřebovat.
0: To mě,
1: a propujete taky tím životem krásně.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla paní Vlastinka, které děkujeme za návštěvu. Dnes vzpomínáme na slova, která nám nesmazatelně zůstala v srdci.

0: poslouchalo Robbie Williams v noční lince Českého rozhlasu. A je s námi pan Jaroslav, který volá z Brna. Vítejte a povídejte. Téma slova, která zůstala v paměti.
1: Vím. Dobrý večer. Zdravím vás a všechny dobré lidičky ponocující. Téma se mi líbí, téma se mi zdá hezky, tak jsem si řekl, Jaroslave, zkus říct si pár slov k tomu, no, tak, takže tak činím. No, já bych řekl, že nejvíc na vývoj a život nastávající člověka, že má vliv rodina, v které vyrůstá, a v tom, jak vyrůstá, jak je vychováván, tak to si myslím, že je úplně nejdůležitější pro nastávající život. Jestli se mnou souhlasíte?
0: Ano, určitě.
1: Ano, je to tak. No, takže já se zmíním. No, tak zajisté, já jsem vyrůstal v dobré rodině, mými třemi sestrami a tak rodiče měli zajisté na mě velký vliv. Spíš bych řekl táta, který dost horoval pro férovost, přímost a tak dále. No ale myslím, že nejvíc mě do života ovlivnila moje zlatá babička, maminka táty, babička Filoména. Už jsem se o ní zmínil, jako co by vypravěčka, jestli si vzpomínáte.
0: Připomeňte posluchačům, jestli o tom budete ještě dál hovořit.
1: Prosím?
0: Já si vzpomínám, ale pokud to je teď důležité pro to téma, no, tak to posluchačům přibližte.
1: No, tak tak víte, o kom mluvím, jo?
0: Ano, ale aby to posluchači věděli?
1: No, tak řekl jsem, maminka táty, babička, no, jménem Filoména, ale já nechci vracet se, jak chci říct, jako k tomu tématu něco.
0: Ano.
1: Tak, no, takže, jak už jsem řekl, tak nejvíc mě ovlivnila nastávajícím dospívání a nastávajícím životě právě ta babička. Ona byla nesmírně hodná. Ona byla zlatá. To byla taková dobrá duše. A byla velmi, velmi inteligentní. A byla s ní sranda. A třeba i když se rozlobila, tak já jsem o tím neslyšel v životě nějaký vulgární slovo, tak co mě tak nejjadrnější slovo bylo, co jsem tak, co si vzpomínám, třeba safra porte, jo, a takový.
0: Aha.
1: A ona, paní Hruško, já jsem k ní velice často chodíval, poněvadž, jak už jsem se zmínil, byla skvělá, dobrá vypravěčka a byla velmi hodná, takže jsem k ní velice často a rád chodíval. A tak ona mimo jiné, ale ne nějak násilně, ale vždycky to bylo nějak v kontextu k něčemu, jako tak mě vždycky říkala, Jaroušku, prosím tě, buď hodné a nelží. A nebuď, a když bude někdo k tobě zlý, a ublíží ti třeba, neoplácej mu to. A ona, jo, a takhle podobně, no. A ona, já jsem na ní viděl, jak si to moc přeje, víte? Jak, jestli mi rozumíte.
0: Mm-hmm. Jaroslava, já vždycky přemýšlím, jak to, že jsou ty babičky pro náš život tak klíčové? No, tak důležité?
1: No tak to tak prostě to tak je.
0: Prostě to tak
1: a
0: je.
1: Jak, A já, jak už jsem řekl, já jsem prostě viděl, cítil, jak ona si to přeje, jak mě chce v dobrém ovlivnit. A jelikož jsem ji měl velice rád, miloval jsem ji, tak já jsem se o to snažil, víte? Už tehdy jako kluk jsem se o to snažil, abych se takhle choval, jak ona si to přála. Protože jsem se o to snažil a myslím, že mi to vydrželo stále. I když mám-li být upřímný, tak ne vždy se mi to daří. Když se někdo právě v duchu její výchovy, když se o to snažím a někdo se ke mně zachová nehezky, třeba až zle, tak já kolikrát já to nechám plavat a nijak nereaguju a neoplácím. Tak si někdy říkám, že můžu působit lezně někoho, jako že jsou naivní nebo hloupí, možná až infantilní, ale ono je to úplně jinak. Jo, jestli mi rozumíte.
0: Ano.
1: Je to prostě úplně jinak. Ale zase, víte, ale když to nesvedu, když se hodně rozčilím, rozlobím, tak potom to stojí za to. Potom vybouchnu a
0: Jaroslave, potom... Já myslím, že to je velmi silná životní zásada neoplácet zlo dalším zlem. Není to vždycky jednoduché, člověka někdy přemůžou emoce. Možná to okolí může překvapit někdy a působit neobvykle. Ale já myslím, že to je velmi dobře a že tím vlastně to okolí vždycky úplně odzbrojíte, protože je to jakoby, jak říká jedno přísloví, když jde někdo ranou do dveří, tak vlastně nejvíce překvapený, když se najednou ty dveře otevřou a on je nemusí prorazit, tak to je asi takové podobné. Tak to je chválihodné.
1: Jarušku, ano, taky si to tak nějak podobně říkám. A jak už jsem řekl, víte, tak já nejsou svatý, zajisté. Samozřejmě, že nejsou svatý. Takže když někdy se fakt jako rozlobím, tak to opravdu stojí za to. Tak bych vám nepřál někdy slyšet ten můj výron vulgárních slov. Ale stává se to zřídka. Opravdu se to stává zřídka. Já jsem to babiče slíbil a tak se o to snažím, no, jestli mě rozumíte.
0: Ano, právě je to chválihodné, moc to oceňuju, právě o tom je dnešní linka, mluvíte přímo k věci, o slovech, která v nás zanechala tak silnou stopu. Ano. Pro vás to tedy byla slova vaší babičky. Děkujeme.
1: Právě proto, že jsem jí měl moc rád, a tak jako si to, myslím si, říkám si, že si to zaslouží. Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví a dobrou noc přeji.
0: I vám, pane Jaroslave.

0: 8 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, je tady další hodina Noční linky. Já jsem ráda, že zůstáváte s námi i v této pozdní chvíli, kdy je možná trochu víc času na vzpomínky, zamyšlení i obyčejné lidské povídání. Dnes večer si připomínáme slova, která v nás zůstala. Věty, rady, vzkazy, které jsme si odnesli od lidí, kteří pro nás něco znamenali. Vaše příběhy ukazují, že někdy i úplně obyčejná slova mohou mít sílu provázet člověka celý život. Pokračujeme tedy v našem společném večeru a budu ráda, když se k nám přidáte se svou vzpomínkou. Co vám kdo řekl, na co dodnes vzpomínáte? 731 800 900, volejte z Línské studio Českého rozhlasu, volejte z celého Česka k nám na Moravu, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci, s námi je další návštěva. Krásnou noc, komu a kam, vítejte v Noční lince. Haló, haló.
1: Ano.
0: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak poprosím stlumit rádio. Tak je tam paní Boženka, která volá z Karlových Varů, je to tak? Haló? Slyšíme se? Ne, tak spojení nevydrželo, mrzí mě to. Tak zvedneme telefonní linku číslo 2. Koho jsme překvapili, kdo je s námi ve vysílání? Moc vás zdravíme a vítejte v Noční lince.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc, kdo volá?
2: Jmenuji se Václav.
0: Václave, téma znáte?
2: Samozřejmě.
0: Slova, která mi zůstala v paměti, připomeneme ostatním posluchačům, kteří si nás naladili třeba právě teď. Tak co k němu máte?
2: Byl jsem v těžké životní situaci. Neměl jsem práci, byl jsem nemocnej a manželka si nechala poradit na nespavost prášky, drogy, takže to vůbec nešlo. Takže nevěděl jsem, co dělat. Říkám, takový život nestojí za nic. Tak jsem si vzal pro vás a šel jsem se oběsit. Byl tady můj syn a říkal manželce, neboj se, on se vrátí. Vrátil jsem se. Vrátil jsem se a musel se smát, protože si vzpomněl na to, co říkala moje máma. Ta říkala, dneska je tak krásně, kdo by se oběsil, by to litoval. Měla pravdu. No a pokračoval jsem dál. Když se můžu oběsit, tak se aspoň otrávím. Tak jsem volal lékařům, lékařkám, ty mi říkali, že oni léčí, že mi žádný prášky nedali. Tak jsem se dovolal zase lékárníkům. Dovolal jsem se paní Dlodenice a to mi poradila. Pane, zažijte si o předčasný důchod a máte jeden problém řešený. Já jsem to udělal, já jsem jim poslech a už je mi 84 let, jsem na tom velice dobře zdravotně a psychicky, akorát, že teďko nespím, protože jsem starý člověk a dneska mě asi ublížil nějaká řidička autobusu. No a to přelížím, odpouštím. Já se řídím 10 vody, kterým se říká desetero, a řídím se dalším očenášem, kde se říká odpust, tak odpouštím všem. Takhle žiju a říkám, jim 84 let, jsem velmi zdravý. Ale jsme ublížili jeden řidič strašně moc, takže teď se na tom fyzicky méně, hůř, takže ujedu takhle před 5 kilometrů, kdy před rokem o Venecii jsem ujel 30. Takže to je tak moje zkušenost. A přeju všem nespavcům.
0: Ještě neodcházejte, pokud se chcete loučit, tak ještě ne. To byl teda náročný příběh, já jsem celou dobu čekala, co z toho vyplyne, jestli pak třeba řeknete, že jste si dělal legraci.
2: Jakou legraci?
0: Ale jestli teda jste si nedělal legraci, tak musím říct, že teda obdivuju, že jste se z toho všeho dokázal takto dostat sám, třeba právě za pomocí slov těch vašich blízkých, protože určitě jsou chvíle, kdy člověk může mít pocit, že nevidí žádnou cestu. A potom někdy stačí takový malý okamžik, a najednou se ve vás něco zastaví a vy to vidíte jinak. A pro vás to tedy bylo, jak jste říkal první tu větu babičky. Jak to bylo? To je tak hezky, že by se člověk ani, jak ona to říkala? Jak jste tím začal? Že se člověk
2: krásně,
0: ani nechce oběsit, nebo?
2: Dneska je tak krásně, že člověk, kdyby se oběsil, by to litoval.
0: No. Tak to je teda opravdu jako krásná perlička.
2: Na světě úžasně krásně. Jde o to, co hledáme. To krásné nebo to špatné? Já hledám to krásné.
0: Ano. Co hledáme, tak i co jsme schopni vidět. Tak děkujeme za tento výjimečný příběh.
2: A ještě zeptat, jestli bylo možno kratší dobu hrát hudbu, aby jsme se tam dostali k vám. Já jsem tam volal dlouho, mám ten chytý telefon, který mě hned vyhazuje, takže tam nemůžu zůstat, musím volat několikrát. No, dostal jsem se tam a byl bych rád, kdyby lidé věděli, že když se řídí deseti body slušného chování. To je desatrem. Když se řídí tím, že odpouštějí, takže jim je pomoženo. Poproste. A když vaše prosba bude ušlechtilá, budete vyslyšeni. Funguje to a tím podobným způsobem se řídí pan Jágr, ten zase chodí do Reslovy ulice, do toho chrámu, kde v podzemí byli zavražděni parašutisté, a ten říká, pomáhá to. Pak to pomáhá. Je to neuvěřitelné, ale pomáhá to.
0: Ano, odpuštění neznamená zapomenout na to, co se stalo, ale najít v sobě klid a jít dál s lehčím srdcem, odložit ten těžký náklad.
2: No, to je těžký najít klid, když vám lidi lžou do očí. To je velice těžký. Já to zvládám. Zvládám to, ale dneska to mám kvůli tomu nespím. Dneska kvůli tomu nespím, protože jsem přišel do autobusu a autobusu nefungoval systém na platební kartu, takže jsem žádal tu řidičku, aby klidně jela, a ona by byla, že se to někdy stane, že jdu dvě stanice a pak přestupuju, protože to zaplatím v dalším autobusu, když to nejde. No, ona uzavřela tam dovnitř, tam nepustila mě ven, což je porušení osobní svobody. Zavolal si policisty, policisty přijeli a jí vyslechli beze mě, protože jsem, když ona volala tomu dispečerovi, tak lhala, že nechci zaplatit, což nebyla pravda. Nevím, že jim to nešlo, to neřekla. No, takže jsme tam byli v konfliktu. No a pak jsem se uklidil, říkám, no tak dobrý. A pak se stalo to, že jsem tam čekal, říkám, uvěděl jsem si, že mě omezí na osobní svobodě, což nemůže udělat, to je protizákonný. A ještě jsem viděl tam kamaráda, takže bych pro ty peníze, který jsem momentálně neměl, protože jsem neměl žádný výdaj, který jsem nemohl koupit za hotový. I taky kamarád, že by mi půjčil, ven mě nepustila. No a přišli policisti a vyslechli a mě nechtěli přijmout moji výpověď. Mm-hmm. Tak jsem chtěl vědět mých čísla, ujeli jako malí kluci. No.
0: Teda. Tak, rozumím, že ve vás teď tady ten příběh rezonuje, je to čerstvé, tak doufám, že vám to dá usnout, i když teda jste říkal, že zatím to nejde. Tak teď snad se vám trošku ulevilo, když jsme si o tom popovídali, a bude líp. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas, prostor a co říci k tématu, ano?
2: Tak se mám, já mám témat moře.
0: Tak se budeme těšit
2: moc, na příště. A můj syn říká, že jsem jako švej, že se na každý příběh, na každou situaci tam příběh. Skutečně to znám.
0: Tak se budeme těšit. Loučíme se a naslyšenou.
2: Takže ještě jednou, nehrajte tak dlouho a nechte nás vypovídat. Naschledanou.
0: Tady ten formát tohoto pořadu je daný. Písnička, povídání, písnička, povídání. Někdy můžeme zahrát dvě písničky, pokud je to v té chvíli potřeba. Tak teď Václav Neckář, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. A než bude Věra Špinarová, tak snad někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou chvíle, kdy člověk potřebuje slyšet právě ta správná slova a někdy si je pamatujeme celý život. Právě o nich je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Zdravíme pana Olina do Kopřivnice.
1: Já vás zdravím taky všechny, kteří ještě posloucháte a nechce se vám spát tak jako mě. Takže slova. Mm-hmm. Já bych to svedl na takové názvy nebo takové poznámky, které měli moji rodiče ke mně, k mým kamarádům z průmyslovky, nebo moje stařenka, já pocházím ze Slovenska, tam se říká stařenka, ne babička. Takže vzpomínám, byli jsme na zábavě v sousední vesnici a vraceli jsme se teda, tenkrát to bylo fakt nějaká veliká, bylo to moc dobré, protože jsme se vraceli kolem 16:00, už svítalo. Maminka seděla, byla v okně opřená a teď, když jsme šli, tak jsme byli takový veselí, tak jsme se zakývali zprava doleva, jak je ten námořnický krok, aby jsme to vydrželi, jenom vyrovnali. A maminka říká, odkud jdete vy, hvízdohájci? Já říkám, jaký hvízdohájci? Ona říká, to se tak říká, hvízdohájci. Nebo když jsme na některé té zábavě to trošičku přehnali, a chystali jsme se na další zábavu. Ta stařenka říkala, pojďte sem. Co je staří? Pojďte sem. Tak jsme tam přišli a stařenka měla nachystané v skleničkách roztopené husí nebo kačení sádlo. Máte představu, jak to chutnalo?
0: Ano.
1: Nemáte.
0: Mám představu, měla jsem to ráda v sítě žluté. Jsme to vždycky měli.
1: Ano, žluté takové. Když to bylo trošku chladnější, tak to bylo takový moc nevábné a říkala, vypijte to. A proč? Vypijte to. A proč? Víte, jak jste vypadali minule? My říkám, jak jsme vypadali? Vypijte to. Prostě museli jsme to vypít, když jsme šli na tu zábavu, abychom vlastně vytvořili zábranu, protože my jsme byli experimentátoři, že jo. Na té Jižní Moravě tam se to trošičku bralo jinak. S tím alkoholem, to si vzpomínám, když jsme šli s mojimi dětmi, kdy měli 11-12, přišel jsem tam, byly tam hody. Hody, víte, co je, to vám nemusím vysvětlovat. Mm-hmm. Tak jsem šel za mým bratrancem a říkal, mám udělaný nový sklep, tam se dělali nové sklepy. A teď jsme tam šli a říkal, to už si vemte pohárky a pojďte. Já říkám, prácho, co děláš? A on říká, no co dělám? No vemte si pohárky a pojďte. Já říkám, ale kdy to jsou děcka? A on se tak otočil ke mně, založil si ruky jako na prsa a říká, mám ti všechno říct, co a kdy ty? Já říkám, děcka, vemte si pohárky. Protože on kdyby začal mluvit, tak moje děcka to. Další věc, já jsem měl moje profese byla taková nezáviděníhodná. Prostě jsem se ve svém zaměstnání setkával s hroznými věcmi v životě lidském, protože jsem dělal technika na kriminálce. Technik jako vždycky na místočinu přichází první dokumentuje, fotografuje, kreslí a tak dále, a tak dále. A když jsem se tam, vadilo mi, když tam v té mojí práci byly děti. A jak jsem přišel domů, tak jsem to svým dětem ne jako přímo řekl, ale prostě varoval jsem je takovou oklikou, aby nedělali to. A když se to stávalo takovým pravidlem, já jsem přišel domů, dcera už viděla, že se k ním blížím. Taťko, nic nám neříkej, my to víme, ale my si tu svoji držťku musíme sami natlouct, abychom pochopili, o co tady jde. Ty nás pořád varuješ, ty nás pořád něco vykládáš, co bychom neměli nebo neměli, my si to musíme vyzkoušet sami. Měl svým způsobem pravdu, protože i někomu jenom vysvětlujete slovně co a jak, tak dokud si to nevyzkouší sám, tak to prostě neplatí. Takže takové ty si

0: A holka říká, no máš pravdu, tak to zase vyslechneme. Tak jsem tam už ani nešel, takže byl to takový ten střed té tvrdé reality života s tím předáváním to dál. Nebylo to takové, abych to tam tvrdě hlásal nebo něco, ale měl jsem takový ten pocit zodpovědnosti za svoje děti, protože jsem opravdu, jak říkám, to viděl ve svém životě strašně moc a tak dále, tak dále. Takže to.
1: Děkujeme. Jsme přetáhli čas, takže už to nebudeme rozvíjet, ale já věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Co říkáte?
0: No já jsem to jako trošičku zase zaobalil jiným směrem, jak to mám ve zvyku vždycky, ale prostě ten střed té tvrdé reality života prostě mi to nedalo a prostě jsem to musel tak těm dětem servírovat, aby to pochopili. Oni to pochopili tak díky tomu svému rozhovoru, které jsem teda vyslechl, aniž to viděli. Takže věřím, že se to setkalo s, nebo dopadlo to na úrodnou půdu a můžu to potvrdit, že to tak bylo.
1: Děkujeme za telefonát, Oline, zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
0: Až bude veselější téma, tak jo. Mějte se moc krásně, přeji vám dobrou noc, šťastnou cestu domů, zdravím svoje přátelé, nočníkáře, kteří oni vědí, kteří to jsou, nebudu je jmenovat.
1: Každý z nás se v sobě nese slova, na které se nedá zapomenout. Právě o nich si dnes v Noční lince povídáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte i vy schovanou jednu větu v paměti nebo v srdci, ke které se v duchu stále vracíte. Dnes jí společně můžeme dát prostor. Paní Marie je s námi. Odkud voláte? Tady od Hradiště, pamatuju si to dobře, výborně. Tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu.
1: Zdravím vás, paní Jarko, a ještě posluchače, kteří poslouchají. Tak jsem si vzpomínala taky na moje rodiče a hlavně na babičku. Jednu babičku jsem nezažila, protože jsem měla 3 roky, když zemřela otcova matka. A babička mojí maminky bývala v sousedství s tetou, s danou tetou, jako maminčinou sestrou, a tam jsme chodili. A ona byla nábožensky hodně založená a už tehdy byla méně pohyblivá, ale prostě jenom byla doma a tak. A narodilo se 11 dětí, dvakrát dvojčata, jenomže 5 dětí zemřelo, 3 děti zemřeli, ještě to byla tedy nějaká ta španělská chřipka. Otec jí zemřel v jednom týdni, že měli 2 pohřeby, otec, myslím, to jedno dítě, 2 chlapce, 1 holka. A 2 dospělí syny jí zemřeli, 1 v 19, ten syn, kde si narazil kostrč a dostal do toho tuberkulózu, 19 letý, a druhý zase vystudoval gymnázium a poslali ho na východní Slovensko učit až do tam Humenému, a tam ho zavraždila manželka ze žárlivosti, ne vlastně manželka, manžel učitelky, co s ní učil, ze žárlivosti ji zastřelil, i toho mojeho strýca. Takže babička měla velice těžký život a první děti, 4 ty bojče, to se jí narodilo, než dědeček šel na ruskou vojnu, on byl na té ruské frontě, ty legionáři, a potom 4 dcery se jim narodili, až dojel z té vojny, a moje maminka byla mezi nima. No, takže ona byla taková dost silnej, takovej přísnej povahy, protože toho hodně zažila. A já, když jsem k ním došla, ona nesnášela nějaké takové, aby jsme se tak upravovali a tak. A já jsem si dala koupit takový plášť a oni tam měli takové krásné zrcadlo. Teta chodila v kroji, tak to měla takové elipsovité zrcadlo nahnuté, aby viděla, jak si dávala ty fiertušky, jak to má vzadu, jestli to tam sedí fiertušek a sukně. No a já jsem tam šla právě s tím novým pláštěm, co jsem si ho nechala ušit, a ona seděla už na posteli a jak jsem to zkoušela, říká mě, a už se ohnala po mně palic, měla takový čagánek, a ohnala se po mně tu palicu, že pícha předchází pád, že se zhlížím zrcadle. Úplně to nenáviděla, jako mě to přišlo normální, že když mám nové šaty, že se na sebe chci podívat, jak to, a ona to nemohla, prostě ona byla taková prostá žena, také chodila celý život v kroji, na taková jako svérázná. A nebo když jsme byli menší, mě uštípla včela nebo vosa, já jsem křičela, běžela jsem, asi jsem měla těch 7 roků, a babička, ukaž, daj ruku sem, vyčúrala se na haderku a přilepila mě to na to, a dobré. Takže takové ona měla způsoby. Ona se s ničím, prostě jaký měla život. A ještě potom to byla její práce, protože byla doma, mojí tetě se narodila postižena špatným porodem, i to tahali klešťama to dítě, a po hlavičku ji poničili, tak to dítě Libuška zemřela ve 4 letech, ale ona nejedla, prostě nic nevnímala, to bylo postižené dítě, museli ho krmit, Kristy vzdávat, a toto babička už 4 roky tak to jenom pěstovala, takže měla velikou trpělivost a taková byla jako otrvá, by se dalo říct, za ten život, ale dožila se 84 roku.
0: Teda.
1: Takže to si jenom pamatuju, jak mi řekla píska předchází pát, jak jsem se dívala do toho zrcadla.
0: Ano.
1: Ale velice rádi jsme k ní chodili, když vařila zelí, písané zelí, až na druhý den jsme ho chtěli jíst, protože na druhý den bylo nejlepší, oni to zelí.
0: Paní Marie, to jsou teda vzpomínky. Já jsem to poutavě poslouchala od začátku až do konce. Co máte společného vy s vaší babičkou? Co myslíte? Je něco, co jste po ní zdědila, co vám někdo řekl, no
1: že byla taková,
0: babička?
1: Byla jako spravedlivá. Ona byla, byla přísná, ale byla spravedlivá. A byla taková, že by držela jenom na někoho, že měla těch dětí, co jich vychovávala, byla na všechny jako stejná. A já se to snažím taky. Mám také 4 děti, a, nebo už jsou dospělé, už mám pravnuky, ale opravdu nedělat rozdíly. Nedělat rozdíly a ona právě udrželo to náboženství. Mám její poslední fotku, se nechala vyfotit ve 84. roku. Mám fotku, tu mám velice schovávám s mojí maminkou a ještě s jednou tam paní od naproti. Ty dvě babičky se nechali tam až vyvést a měli 80 roku, jako se tam vyfotili před tím kostelem na hostýně. Z té fotky si velice vážím.
0: Chápu. Paní Marie, děkujeme moc za návštěvu tady v Noční lince Českého rozhlasu.
1: A ještě mě mrzí, že jsem se nevyptávala víc na ty podrobnosti, jak ti chlapečci, vím, že jsem, já ty všechny jména vím, Karlíček, Janíček a Mařenka, jim zemřeli ty malé, to ještě předškolní, a potom dali další, za 4 nebo za kolik roku se narodila jako ta dcera, až ten dědeček dojel z vojny, tak dali znova Mařenku. A ta se taky nejdéle dožila z mojich tet. Byly 4 sestry a dali Mařenku z druhou.
0: To, že člověka mrzí, že se nevyptával víc, tak to potkalo v životě snad každého z nás. Teď se musíme rozloučit, paní Marie. Musím vám říci naslyšenou příště. Budu se těšit. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Asi každý člověk potká za svůj život někoho, jehož slova v něm zůstanou navždy. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Na to se vás ptala dnešní noční linka. Je tady poslední návštěva. Paní Vicky jste říkala?
1: Ano.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dobré ráno, už je to ráno, že? Takže já bych chtěla jenom říct pár takových slov, co mám od svého strýce, maminčinýho bratra. Vyrůstali sami dva, protože tatínek jim padl v první světové válce a ve velice chudobných poměrech. A on zůstal věrný své mamince a dochoval ji až k smrti a zůstal svobodný. Ale hodně často nás navštěvoval a když jako se mnou mluvíval, tak byl velice takovej mírnej, klidnej, takovej velice rozumnej. Na to, že neměl děti, velice naslouchal, když jsem se na něco ptala, chtěla jsem něco zvědět a tak. Takže velice, velice jako byl jako při, bych řekla, dětem jako naslouchal a vůbec jako i mým spolužákům a tak. A já si pamatuju, že vždycky mě říkával, když mě zaučoval do různých takových tajů, hlavně přes historii, tak mě říkával: Hedvičko, pamatuj si, že člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. A já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale jak teď stárnu a hodně teď čtu taky, tak protože dosud dost nemocná, tak jsem si říkala, něco na tom je pravdy, protože opravdu člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. Takže to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct.
0: Paní Vicky, tak to bylo zajímavé, asi celý ten jeho život byl zajímavý.
1: Ano.
0: Věnoval se tedy vlastně celé vaší rodině. Byl ano. S maminkou, byl s vámi, dělal vám takového průvodce, takového parťáka životem. Ztratil tatínka a vám ho jakoby pak on jakoby nahrazoval. Dobře, děkuju, že jste teda se s námi povídala. Ještě se můžu doptat, protože máme minutku. Je něco, co vy říkáte a kdyby zavolal teď někdo jiný a mluvil by o vás, tak by ta vaše slova zmínil? Je něco takového, co jste třeba opakovala svým blízkým, svým dětem nebo kamarádům a oni už to měli spojené s vámi?
1: No, já jsem tady v této větě pokračovala dál a mám vnuka a vnučku a tak oba dva studují, i když já to celkem moc neuznávám, protože pro život je někdy lepší, když se člověk vyučí a pak až začne studovat, až nabere rozum a ne hned, když jde ze školy. No, to je každýho věc, že? Ale tak já se snažím tu větu opakovat potom strýci, protože je na tom hodně pravdy.
0: Tak ještě prosím na závěr zopakujte.
1: Člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem.
0: Děkujeme
1: za návštěvu. Je to takový hloubavý, takový, je to ano, zvláštní, ale říkával to. Ano.
0: Mějte se hezky, krásnou noc, Vicky.
1: Ano.
0: Dnešní téma nám připomnělo, jak velkou sílu mohou mít obyčejné věty. Některá slova slyšíme jenom jednou a přesto v nás zůstanou celý život. Jako povzbuzení, rada, vzpomínka nebo poselství od člověka, který pro nás něco znamenal. Děkuji, že jste nám dovolili nahlédnout do vašich životů. Za každým tím příběhem byla ukrytá nějaká zkušenost, někdy bolestivá vzpomínka, ale vždycky velká lidskost. Tak přeji vám, aby vás v životě provázela slova, která zahřejí, dodají sílu a vždycky vám připomenou, že na své cestě nejste sami. Mějte klidnou noc a těším se zase někdy příště v noční lince. Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit, nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk povětšině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani z občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: Toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal:
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zbrklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři najednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem. A hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel se mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučil jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě, hulákal hajný. To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. Hajný si toho všiml.
1: Tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To, když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamýšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. A povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřímnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
2: Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
3: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovic kočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovic kočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni, z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mívali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivil pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem jel okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceška tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 3:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme, tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s ním mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polesty, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čert vyletěl.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. Mně se opravdu nikdy nic... nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá.

jsou, zvlášť když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku. Jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký jdeš bestie. Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu dozad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat, nebo svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Váš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálili silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9 hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap se skupenou delegací tří domovnic.
neskrývali své ohromení nad tak nečekaným.

opěkanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí dvou pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pán Bůh vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap. La.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybým skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebesa otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jal se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se ze mě, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sípavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek, zachránil rychlovlak, visí za fíkusem. A zase dlouho mlčel. Nad námi kroužili skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházeje se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli proceděl chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor, tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.